Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

teď. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

mi a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Začíná letošní první červencová ostravská hodinka Oldies, má pořadové číslo 27. Prázdninovou přestávku tento pořad nikdy neměl a tak je tomu i letos. Pokud kvůli dovolené některý nestihnete poslouchat, máte šanci kdykoliv později v internetovém rozhlasovém archivu. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám přejí příjemný poslech.

Začali jsme v horké stovce Billboardu přesně před 47 lety. Měla na 6. místě vokální trio z LA The Hughes Corporation a jeho hit Rock the Boat. Zpívá se v něm, překládám jen velmi volně, náš život a naše láska je jako loďka na moři. Tak s ní, miláčku, zbytečně nehoupej, ať se to všechno nepokazí. Pokračovat budu na e-mailové přání.

Pan Jiří Kostelňák chtěl slyšet rock'n'roll, ale ne v podání těch největších hvězd. Dohodli jsme se na 7 jménech a bude to samozřejmě postupně. Určitě jste poznali, že to začal Buddy Holly, jeho největší hity jsem vynechal. Byly to songy Love Me a Well All Right, na kterých má autorský podíl, a ještě panu Jiřímu přidávám Richieho Valence.

Také v případě Richieho Valence jsem vybral to, co nebodovalo v žebříčcích. Boney Maroney z repertoáru Larryho Williamse, to je jedna z mých oblíbených. Ten druhý song má název Stay Beside Me. Možná se vám vybavilo, že Halley a Valence mají společný den úmrtí. To letecké neštěstí, kdy zemřela hudba, se stalo 3. února 1959. Thank you.

Poprvé porovnávám, Zuzana Hanzlová zaspívala píseň Kdybych měla auto. Text si napsala sama, doprovázel ji orchestr Pavla Vitocha, rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Autorka hudby je napsána v jejím křestním listu správně, nebylo tedy těžké zjistit, že výše jmenovaným byl vzorem song Američanky Melanie Someday I'll Be a Farmer z roku 1971.

Pan Václav Matějka mi napsal, že si vzpomněl na píseň z 50. let, ve které se zpívá Abba deli deli da. To první, co mě na začátku pátrání napadlo, bylo, že to citoslovce rozdělím. A potom jsem za pomoci internetu zjistil, že se jedná o píseň z gruzínského filmu Čričina, tedy Váška, z roku 1954, který u nás dostal název Šídlo.

Ta píseň z filmu Čričina má název Krásný květen a zazněla v podání orchestru Sovětského rozhlasu a jeho solistky. I takové jsou vaše vzpomínky, které patří do Oldies. A existuje i naše nahrávka v excelentním provedení Sylvie Kodetové. Ta následná orchestrálka byla také pro pana Václava, byla to italská ritorna souboru sonet Karla Sodomky.

Taková máš snad být, zaspíval Zdeněk Mann, text písně mu napsal Jiří Bezruč. Doprovázel ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor, které řídil Pavel Staněk. Nahrávka je z roku 1978. V obchodech s gramodeskami bylo tehdy u nás možné za 100 korun koupit album Nila Sedaky Stepping Out a právě z něj je píseň I Let You Walk Away.

0: Neil Sedaka dospíval o nelehkém rozchodu, písnička je to pěkná, tak snad vám její opakování a delší stopáž nevadily. Letos bylo kulaté výročí Gagarinova letu, tak mě napadlo propátrat fonotéku. Kromě slavné Bromovy písně, také v podání Hanuše Bora, jsem ještě objevil dnes už zapomenutý pozdrav Gagarinovi trojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Ferdinand Havlík.
1: Smrt si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí, kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká, děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi víže, gravitace neboli zemská tíže, proto máme důvod k veselí, jak pak by ne. A život

si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí. Kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká. Děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi

0: hyne, hej Gagarine, a život plyne dál.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

pozdravu Gagarinovi jsem na přání pana Václava Matějky přidal ještě písničku Jany Petrů Jen tak pro obdiv. Je to rozhlasová nahrávka ze 60. let, ve které zpěvačku doprovází orchestr Kamila Lochmana, na deskách vydána nebyla. Je obdivuhodné, že si na ni pan Václav vzpomněl a si čerpá ze zápisku, které si tehdy pilně pořizoval.

Do posledního dnešního porovnávání jsem vybral nahrávku ze Slovenska. Zdeněk Sichra zaspíval píseň Cigánská romanca. Autorem textu je Ján Turan, doprovázel Oldo Zeman se svým orchestrem a RT Vox vydal opus v roce 1971. Písnička je z Německa, kde ji rok předtím zpíval anglicky Ben Thomas a německy pod názvem Zigeunerin Peter Alexander.

Nahlédnu dnes také do historického hudebního kalendáře. 29. června 1979 zemřel Lowell George, kytarista, zpěvák a skladatel americké skupiny Little Feat. Zemřel prý v hotelovém pokoji na infarkt, ale je třeba vysvětlit, že si jej z velké části zavinil sám, a to alkoholem, drogami a silnou obezitou. V podání Little Feat jsem vybral Walkin' All Night.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mail oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Začal jsem horkou stovkou přesně před 47 lety a stejně zakončím, vybírám to, co se u nás asi nikdy nehrálo. Na čtvrté příčce tehdy kulminoval William Devon a jeho Be Thankful for What You Got. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
6: Krásné odpoledne přeji.
5: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
6: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tak, vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu.
1: Jo, ano.
0: S dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodu. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor. A já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl takový moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu. Tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky, já prý vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Já myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: A vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zmiňka. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab a říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím, no v životě jsem na tom nejel, že... A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele,
3: Na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to?
1: A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme.
0: Ale proč jsi vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, kamarádi, protože jsi myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to není umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, sves se, a já, tak jo, jsem se sves, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů.
0: Ale
1: jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky. A nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobností. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Támecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zpátky do Homoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den. Takže
4: Zemník vás, Voda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušel na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tak, že jsem seděla taky na zadku.
3: Takže ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednou znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let.
3: Výbor.
7: Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička. Protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřekl, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jedem. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus. A ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Tak... Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře, do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.

0: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká falešná diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
1: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který filmoví znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu uzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo. Aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomuhle tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, mm-hmm, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech a Franta Ringo Čech samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou sprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on ekraně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. Já jsem říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den, nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku, a pá víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když se jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážný, když to řeknu lidově, vážný ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: Takhle.
4: Tak to humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně kde jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojel, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterce povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
4: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A on říká, 27. To jste ještě žába.
1: Vy jste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda, a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat. A on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek. Protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadný.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam vlastně se o to šlo.
2: Jo, ano, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tedy máme takhle za sebou, s Václavem Flatusem nějaké potkání bylo?
2: Ne. Vůbec, vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: Nejde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten
1: tón. Nastavit to. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co mám? Stáří, stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jak to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka. Nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, dobrý den, Míla z Prahy 8, vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného tak, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano. Práče, tak krázka.
4: A on ten Jarda Štercu jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Toms režíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký projekt v rámci kalorovky, dá se to najít, ale bohužel 76 narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: Dobře, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Děkujeme logo. Taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu. Na telefonu teď kdo? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvokavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, Ano. Děkujeme. Ještě někdo? Kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další? Ne, je tady dost telefonů.
8: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
9: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím pají, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte, povídá, jdou se vycpat slany, na mě s tímhle nemůžou, on pá, dobře, vsadíte se, on povídá, no, jestli to není nějak, pá, normálně regulární úkol početní, pá, dobře, o kolik, o stovku, slany, pá, to je málo, tak o 500, tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku, Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak. Vytáh papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Stric Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ano.
3: Tak to se povedlo, ano.
5: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
5: Já jsem na 9letce s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt.
5: No jo.
3: Ke komu?
5: K paní učitelce. Na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
5: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
5: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
5: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
5: a na konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9letka. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
5: No, je obdiv, totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
5: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, ano. Takže říkala,
3: no to jo, že měla několik jazyků, ale no, že i do matematiky blázen.
5: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a lékaře a to. A bavila se oni s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
5: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
5: ano,
3: se číst.
5: Ano.
3: Ale bych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, taky silné jméno.
5: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotwald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko.
1: Dobře,
3: Bečko.
1: Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Já do Brna ještě jedno zdraví vás oba pánové, zase Menšík,
1: ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobré odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Šterce byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, tu jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelné. Dodnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůra, dej mi bůra, prosím, no, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví, a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo. A to teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Takže já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci. A to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On dívá tedy hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvoj roli Odysea a ještě hlavního berana. No, to je taková.
1: Humoriáda. Veselá historka od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A učíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bumrandem, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, to já nechlichním. No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře, hlavně s úsměvem na rtech, a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Pro předškoláky se zdravotními nebo psychickými problémy zahajuje provoz online školka z Vlčnova. V obci Veselá na Zlínsku začala výstavba nové místní návsi. Kvůli problémům s jednotným hlášením můžou některé firmy podat daňové přiznání později. Dnes bude zataženo až oblačno a nejvyšší teploty dosáhnou 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku spustili online školku. Služba má pomoci předškolákům, kteří z psychických nebo zdravotních důvodů nemohou navštěvovat mateřskou školu. Určená je také pro děti trvale žijící v zahraničí. Její kapacita bude maximálně 40 dětí, aby se učitelé mohli žákům věnovat individuálně. Aktuálně rodiče mohou své děti registrovat, říká vedoucí školky Marie Vaculová.
3: Když nás ten rodič nakontaktuje, vyplní tu přihlášku, my se s ním spojíme, řekneme si informace o tom dítěti, jaké to dítě je, co by tak potřebovalo, a nachystáme si prostě takový soubor informací o tom dítěti. A potom pro ně nachystáme vlastně ten systém vzdělávání. S tím, že to s rodičem budeme pravidelně konzultovat.
2: Online školka pojmenovaná Vysílání z Vlčnova spustí provoz v září. Výstavba nové návsi začala v těchto dnech v obci Veselá na Zlínsku. Náves vznikne v centru.

0: centrální části obce na stávající zatravněné ploše. Stavba by měla být hotová v dubnu příštího roku.
1: Cílem projektu je vytvoření klidové odpočinkové zóny pro všechny věkové kategorie i nová parkovací místa. Návrh bere zřetel na udržitelnost, využití solární energie a efektivní hospodaření s dešťovými vodami. Projekt si vyžádá investici necelých 28 milionů korun, část pokryje dotace Evropské unie. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Zhruba 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Umělé klouby by v sobě mohly mít i léčivou složku. Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické vyvíjejí 3D implantáty na míru, které budou mít například protizánětlivé účinky. Zatím hledají nejvhodnější materiály, které propojí léčiva s titanovými implantáty.
2: Zrovna tiskneme model kolene. Dokážeme přesně napodobit strukturu lidské kosti.
3: Chválí nejmodernější typ kovové 3D tiskárny Jiří Kubásek z Vysoké školy chemicko-technologické. Právě porézní struktury kloubních náhrad mohou podle vedoucího výzkumu Dalibora Vojtěcha fungovat jako zásobník léčiv. Už mají první vzorky.
4: Jsou na tom sírany, fosforečnany, to podporuje i vrůstání lidské kosti. Je tam trochu stříbra, aby to mělo antibakteriální účinek a je tam antibiotikum.
3: Léčivé kloubní implantáty vyvíjejí vědci ve spolupráci s Motolskou nemocnicí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude dnes zpočátku zataženo až oblačno, na východě kraje s možností slabšího deště. Kolem poledne bude od západu ubývat oblačnost postupně na polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 17 a 13 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 22 až 25 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na cestách v našem regionu nemáme momentálně hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zdravím u probouzení do čtvrtku. Dnes je 2. července, svátek oslaví Patricie. O to máme nezbytný základ pro nový den a za chvíli si doplníme historické souvislosti v kalendáriu. Pohodu na startu přeje, jako obvykle, Petr Uhřík. Teď máme 5 hodin a 5 minut. Helena Vondráčková nabídne první písničku na dobré ráno.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Do nového dne vás, milí posluchači, vítá Český rozhlas Zlín. Přejeme si dobré ráno do čtvrtku 2. července. Vybírám z kalendária, dnešek je světovým dnem UFO. V tento den se totiž v roce 1947 u amerického Roswellu našly trosky neznámého předmětu. Americká armáda oblast okamžitě zabezpečila, trosky odvezla na neznámé místo a později přišla s vysvětlením, že se jednalo o trosky meteorologického balónu. Podle záhadologů šlo ale o kosmickou loď mimozemšťanů. 2. červenec připomíná také narození české filmové a televizní režisérky a scénáristky Vlasty Janečkové v roce 1934. Pocházela z Olomouce. Proslula zejména svou tvorbou televizních pohádek a příběhů pro děti. Po smrti prvního manžela se provdala za českého herce Petra Štěpánka a mezi její vůbec nejznámější díla patří televizní seriál pro děti Kamarádi nebo také pohádka Zlatovláska. 75 let uplyne dnes od událostí nazvaných Případ Babice. Označují se tak události, které souvisejí s vraždou 3 komunistických funkcionářů v Babicích na Třebíčsku. Podle STB ji provedla protistátní skupina řízená ze zahraničí. Po sametové revoluci se ale objevily spekulace, že celou akci organizovala sama tajná bezpečnost. Dodnes není v případu Babice zcela jasno. Když se vrátíme do roku 1947, Československo po nátlaku Sovětského svazu odmítlo takzvaný Marshallův plán. A na závěr letopočet 2005, kdy proběhla série koncertů Live Aid na podporu boje proti chudobě v Africe.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: U mnoha světových hvězd, které známe dlouhé desítky let, nastaly okamžiky, které můžeme označit za stěžejní. A takovým rokem byl pro Briana Adamse letopočet 1984. Vydal album plné hitů, jedním z nich se stala písnička Summer of 69.

0: 5 hodin 17 minut a čtvrtek 2. července v kalendáři. Dobré ráno přející Český rozhlas Zlín. Pravidelně se díváme do aktuální předpovědi, naznačíme si další průběh teplot a oblačnosti.
1: Počasí.
0: 16 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, dál taky ve Zlíně, ve Vizovicích, Luhačovicích, ve Strání a ve Valašském Meziříčí. 17 stupňů vidím v Holešově, v Bojkovicích a ve Štítné nad Vláří. Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy hlásí stupňů 13. 15 stupňů, to je situace ve Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm a ve Velkých Karlovicích. Valašská Senice a Horní Bečva uvádějí 14 stupňů. Ráno a dopoledne očekávejme zataženo až oblačno, na východě kraje ještě možnost slabšího deště. Kolem poledne bude od západu ubývat oblačnosti, postupně na polojasno a večer by mohlo být až skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 25 stupňů. Povane mírný vítr severních směrů rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou a vydrží velmi dobré až do večera, kdyby měly být postupně jen dobré. A biozátěž, ta je na jedničce mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víte, jak v našem těle působí kyseliny? Tak právě o tom bude už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: První Baťovo letadlo přistálo v roce 1924 na louce na levém břehu řeky Dřevnice ve Zlíně. Kde přesně se letiště, které později nahradilo zázemí v Otrokovicích, nacházelo a jaká další fakta se pojí s historií baťovského létání? Dozvíte se v reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet,

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné vál.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. České písničky od rána do večera.
2: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Aktuální zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve zlínské základní škole Dřevnická skončila po 3 měsících oprava podlahy v tělocvičně. Rekonstrukce podle náměstkyně primátora pro školství Martiny Hladíkové za ODS vyšla na více než 1,5 milionu korun. Tělocvična školy je navíc kulturní památkou, proto na práce dohlíželi také památkáři. Na opravu podlahy teď naváže ještě výměna dřevěného obložení stěn, která má skončit do poloviny letních prázdnin. V Rožnově pod Radhoštěm a na Dolní Bečvě začala fungovat nová poptávková doprava Airbus. V pracovních dnech jezdí od 7:30 ráno do 8:30 večer. Cestující si jízdu objednají v mobilu, seniori můžou využít také informační centrum. Tropické teploty a silné bouřky mají dopad také na ryby. Ve vodě je kvůli horku málo kyslíku. Rybáři tak musí ryby méně krmit a provzdušňovat jim prostředí. Pomáhají jim i vodohospodáři. Například Povodí Moravy zavedlo nová opatření pro manipulaci s průtoky na novomlýnských nádržích. Fotbalisté domácích Spojených států slaví postup do osmifinále mistrovství světa. V Kalifornii porazili Bosnu a Hercegovinu 2:0. Úvodní kolo play-off zvládli po obratech taky Angličané a Belgičané. Anglie vyhrála v Atlantě 2:1 nad Kongem a Belgie přehrála Senegal 3:2 po prodloužení. V našem regionu bude dnes zpočátku zataženo až oblačno, na východě kraje s možností slabšího deště. Později bude od západu ubývat oblačnost postupně na polojasno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 17 a 13 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 22 až 25 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli se dle dopravních serverů jede po silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Každý rok je v Česku diagnostikováno přes 7 000 případů rakoviny tlustého střeva. Ročně si vyžádá více než 3 000 životů. Přitom patří mezi onemocnění, kterým lze včasnou prevencí účinně předcházet. Mluvili jsme o tom včera v poradně pro zdraví. Už za chvíli si poslechneme krátkou ukázku. Teď je 5:30 a 3 minuty.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: Dnes je 2. července, tématem včerejší poradny pro zdraví ve vysílání Českého rozhlasu Zlín byla rakovina tlustého střeva a konečníku. Ta patří mezi nejčastější zhoubné nemoci, ale včasný záchyt dokáže zachránit život. Moderátorka Silvie Pospíšilová se svého hosta, tedy primáře chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Petra Galvánka, ptala třeba na to, jaké jsou rizikové faktory tohoto onemocnění.
1: Odpovím na ty rizikové faktory, které jsou asi všem známé. Je to hlavně věk, protože čím jsme starší, tak tím ta rakovina na nás může dosáhnout častěji a rychleji. Jsme v podstatě oslabení, to biologicky stárnem. Pak je to obezita, pak takové ty neduhy života, jako je alkohol, kouření, má i nějaký vliv genetika. Jsou určitě rodiny, kde se rakovina tlustého střeva vyskytuje více a i v několika liních za sebou. Dále jsou to nespecifické střevní záněty, což je taková specifická skupina, které vznikají i v mladším věku, takže může se teoreticky rakovina vyskytnout i u mladších lidí. A dále je to životní styl, kromě toho alkoholu, kouření, je to i dieta, to znamená, nemusí to být jenom neduh, ale je to to, co děláme každý den, a to znamená jíme. A jíme hlavně červené maso, hlavně zpracované červené maso, což jsou uzeniny, pečené, grilované maso, prostě které není úplně ideálně připravené při správné teplotě nebo je přepálené. Jsou to živočišní tuky a dalšími jako málo vlákniny.
2: Příznaky jsou často dlouhé měsíce skryté a nenápadné. Co by mělo člověka varovat?
1: Malé nádory jsou většinou bezpříznakové, takže ty lidi neví, že se u nich vyvíjí nádor. A v podstatě začne to až nějakýma prvníma projevama. Liší se to od toho, kde ten nádor je uložený v tom tlustém střevě. Bude to v pravé části toho tlustého střeva, což je ta horní část, ta první, anebo prostě ta spodní, dolní, takzvaná levá část, nebo neli konečník. V té pravé části je to většinou anemie, co znamená chudokrevnost, kde ten nádor krvácí skrytě, my tu krev nevidíme a zjistíme to na preventivní prohlídce, že máme nízký počet červených krvinek a následně zahájí se série vyšetření a na ten nádor se dojde. V té levé polovině můžou být příznaky častější, za z jiného charakteru můžou to být různé průjmy, může tam být i pak někdy viditelná krev, či to už se bavíme potom spíš u toho konečníku, kde ta krev může být jako první příznak.
2: Stává se vám i dnes, že pacient přijde pozdě, protože se prostě stydí?
1: S většinou ten stud může být spojený u potíží s konečníkem. Takže on si myslí, že má hemoroidy, léčí to různýma mastičkama, čípkama a může to být právě rakovina konečníku. Ale zas krev z konečníku z největší části je způsobena například hemoroidami a ne právě rakovinou tlustého střeva. Stud ty lidi mají, ale dnes je osvěta relativně dobrá, takže ty lidi se nebojí, sami se na to ptají, chtějí být vyšetřováni, bojí se rakoviny. Takže si myslím, že jsme se trošku přesunuli z toho takového studu zpřed 20-30 let, kde lidi se báli vůbec přijít k lékaři a dneska je ta situace trošku lepší.
0: Celou poradnu pro zdraví si můžete poslechnout na našem webu v audioarchivu v záznamech včerejší 11. hodiny.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15, pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se na aktuální vývoj oblačnosti i maximálních teplot.
1: Počasí.
0: Na úvod se ještě zastavíme u ranního regionu, jaká čísla posílají měřící stanice. 16 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, taky ve Zlíně, ve Vizovicích, Luhačovicích, ve Strání a ve Valašském Mezříčí. 17 stupňů vidím v Holešově, v Bojkovicích a ve Štítné nad Blází. 13 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy. 15 stupňů je teď ve Vsetíně, v Rožnově pod Radhoštěm a ve Velkých Karlovicích. 14 stupňů uvádí Valašská Senice a Horní Bečva. Dnes očekávejme ráno a dopoledne zataženo až oblačno, na východě kraje ještě možnost slabšího deště. Kolem poledne bude od západu ubývat oblačnosti, postupně na polojasno, večer může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a k tomu povane mírný vítr severních směrů rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer potom budou postupně bez toho slůvka velmi jen dobré. Biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Říká se, že bychom měli mít rádi sami sebe. Ale co když to neumíme? Co když jsme na sebe zvyklí být spíš přísní než laskaví? I o tom si budu v neděli od 11. v pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. Věřím, že se dozvíme moudré rady, díky kterým budeme mít dušu v péří. Na setkání se slečnou terapeutkou i s vámi se těší Jožka Kubáník.

0: Je 2. července, dobré ráno si přejeme na vlně Českého rozhlasu Zlín. Taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvák a skladatel Petr Bende. Dozvíme se například i to, kdo mu vnukl myšlenku, aby zpíval písně Petra Nováka.
1: Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky, a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči. To je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně. Ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď.
0: Celý rozhovor s Petrem Bende si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy už chystá Lukáš, uvede je přesně v 6 hodin, tedy za 7 minut. Dobré čtvrteční ráno.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Během letních měsíců opraví Kroměříž základní a mateřské školy. V Luhačovicích na Zlínsku připravili prázdninovou hru pro děti. Bezpečnostní rada státu se vrátí k jednání o koncepci výstavby armády. Dnes bude zataženo až oblačno a nejvyšší teploty naměříme kolem 25 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Za zhruba 50 milionů korun opraví Kroměříž během letních prázdnin 8 základních a mateřských škol. Největší investice za 25 milionů korun je do snížení energetické náročnosti budovy na Riegerově náměstí, ve které se nachází i jídelna základní školy Komenského. Další práce na školních zařízeních přibližuje kroměřížský starosta za hnutí ANO Tomáš Opatrný.
2: Další významné akce, které máme, přestavujeme školnický byt v základní škole Zámoraví na nové učebny, modernizujeme kotelnu a provádíme zcela novou elektroinstalaci v rámci mateřské školy Kolárově nebo modernizujeme kuchyni v základní škole Slovan.
0: Prázdninovou hru pro děti s názvem Hurá ven připravilo letos Městské turistické a informační centrum v Luhačovicích. Tam mohou zájemci získat nejen podrobnější informace, ale i potřebné herní materiály. Pokračuje mluvčí Luhačovic Hana Srncová.
3: Připraveny jsou nové výzvy, tvořivé aktivity i tradiční lesní stezka. Hra je určena především luhačovickým dětem a těm, které přijedou do města za rodinou na prázdniny. Letošním symbolem hry jsou korálky. Každý z nich představuje jeden splněný úkol, navštívené místo nebo nový prázdninový zážitek.
0: Dnešní bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Řešit by se na ní znovu měla nová koncepce výstavby armády do roku 2040. Pavel po posledním zasedání rady řekl, že by armáda měla vědět, s čím může počítat v následujících letech. Petr Macinka z motoristů potvrdil, že v tuto chvíli existuje

0: několik variant, které se odvíjejí od růstu výdajů na obranu. Lze očekávat, že Pavel bude chtít na zasedání jednat i o summitu NATO v Ankaře. Hygienici začínají kontrolovat dětské tábory. Zaměří se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku ale taky platí nová pravidla pro fungování táborů. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet.
1: Děti se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Důvod změn vysvětluje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
2: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tom jednoznačně direktivní.
1: Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, vítá i to, že už nemusí být oddělené toalety pro chlapce a dívky.
3: Stejně nám ty děti chodily, ač tam měli panáčka, panenku, kam se jim zrovna chtělo.
1: Rodiče by před táborem neměli zapomenout na potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. Připomíná pediatr. Trička Alena Šepková.
4: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených.
1: Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku zataženo až oblačno, na východě kraje s možností slabšího deště. Kolem poledne bude od západu ubývat oblačnost, postupně na polojasno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 17 a 13 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 22 až 25 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na cestách ve Zlínském kraji nemáme aktuálně hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Co mi říkal nedávno Standa Hložek, písnička, kterou si teď poslechneme na rozjezd, byla vlastně prvním společným duetem s Petrem Kotvaldem. Ještě než se pustili do původní tvorby, vzali skladbu od skupiny Secret Service a tady se poprvé projevili nejenom jako doprovod Hany Zagorové. Hned si připomeneme, do čtvrtku 2. července vás, milí posluchači, vítá Petr Uhřík. Přeju pohodové letní ráno, je 6 hodin a 5 minut.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Do nového dne vás, milí posluchači, vítá Český rozhlas Zlín. Přejeme si dobré ráno do čtvrtku 2. července. Vybírám z kalendária, dnešek je světovým dnem UFO. V tento den se totiž v roce 1947 u amerického Roswellu našly trosky neznámého předmětu. Americká armáda oblast okamžitě zabezpečila, trosky odvezla na neznámé místo a později přišla s vysvětlením, že se jednalo o trosky meteorologického balónu. Podle záhadologů šlo ale o kosmickou loď mimozemšťanů. 2. červenec připomíná také narození české filmové a televizní režisérky a scenáristky Vlasty Janečkové v roce 1934. Pocházela z Olomouce, proslula zejména svou tvorbou televizních pohádek a příběhů pro děti. Po smrti prvního manžela se provdala za českého herce Petra Štěpánka a mezi její vůbec nejznámější díla patří televizní seriál Pro děti kamarádi nebo také pohádka Zlatovláska. 75 let uplyne dnes od událostí nazvaných Případ Babice. Označují se tak události, které souvisejí s vraždou tří komunistických funkcionářů v Babicích na Třebíčsku. Podle STB ji provedla protistátní skupina řízená ze zahraničí. Po sametové revoluci se ale objevily spekulace, že celou akci organizovala sama tajná bezpečnost. Dodnes není v případu Babice zcela jasno. Když se vrátíme do roku 1947, Československo po nátlaku Sovětského svazu odmítlo takzvaný Marshallův plán. A na závěr letopočet 2005, kdy proběhla série koncertů Live Aid na podporu boje proti chudobě v Africe. Po kalendáři už se vracíme do regionu. Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku spustí po prázdninách online školku. Služba má pomoci dětem, které z psychických nebo zdravotních důvodů nemůžou navštěvovat mateřskou školu. Podrobnosti přidáme za chvíli v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín.

0: pomoct rodičům dětí, které z nejrůznějších důvodů nemohou navštěvovat mateřskou školu. To je cílem online školky, kterou po prázdninách spustí ve Vlčnově na Uherskohradišťsku. Služba bude určená předškolákům, které má připravit na vzdělávání na základní škole.
1: My jsme se rozhodli tady tuto službu rozjet, protože vlastně vůbec v České republice není. Není ani podporovaná ministerstvem a je hodně důležitá, což my z praxe víme.
2: Říká vedoucí mateřské školy ve Vlčnově a autorka celého projektu Marie Vaculová. Aktuálně se zájemci z řad rodičů mohou registrovat. Mezi prvními svého malého syna přihlásila i paní Barbora z Prahy.
3: Nejmladší syn, on prostě nesnáší cizí prostředí, cizí lidi, hodně věcí, podnětu. On prostě nechce do společných prostorů, nemá rád hluk. Prostě beru to všemi desítím, protože je to obrovská zátěž mít tyhle děti.
2: Popisuje maminka ještě dalších dvou starších dětí, u kterých jí podobná pomoc v předškolním vzdělávání chyběla.
3: Já mám 3 děti, které je každé jiné, specifické. Máme ji na domácím vzdělávání, protože to jinak nešlo. Víceméně to takhle už táhnu 13 let. Vlastně to je všechno na mě a na manželovi. A právě se dostáváme do pozice, že už to taky nedáváme, protože tohle se jako dlouhodobě nedá unést.
1: Když nás ten rodič nakontaktuje, vyplní tu přihlášku, my se s ním spojíme, řekneme si informace o tom dítěti, jaké to dítě je, co by tak potřebovalo, a nachystáme si prostě takový soubor informací o tom dítěti. A potom pro ně nachystáme vlastně ten systém vzdělávání s tím, že to s rodičem budeme pravidelně konzultovat.
2: Vysvětluje Marie Vaculová, může se jednat například o pracovní listy zaměřené na rozvoj jemné motoriky, senzorická cvičení, pohybové hry a podobné činnosti.
1: To naše online spočívá v tom, že těm rodičům budeme ukazovat ukázky, jak s tím dětem pracovat. My s nima chvilku si vezmeme skupinku, budeme s ním pracovat, aby ten rodič viděl, co s ním má doma dělat. Každý rodič chce, aby to jeho dítě, ať už je jakýkoliv, získalo potřebné schopnosti a dovednosti tak, aby mohlo v tomto světě fungovat.
2: Online školka je určená pro 3 cílové skupiny.
1: Jsou to děti, které mají nějaké psychické problémy a z těch psychických důvodů se nemohou účastnit na běžné vzdělávání. Nebo jsou to děti, které mají zdravotní problémy, třeba děti, které jsou vážně nemocné nebo jsou v remisi, kdy se prostě nemohou stýkat s ostatními dětmi. A nebo jsou to děti, jejich rodiče dlouhodobě pobývají v zahraničí.
2: Kapacita online školky bude maximálně 40 dětí, aby se jim učitelé mohli věnovat individuálně. Aktuálně se zájemci můžou registrovat. Výuka začne od nového školního roku v září. Z Vlčnova Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Sportu se Aleš Vaculík věnuje závodně už od dětství. Plaval, dělal karate, judo, kickbox i box. Letos v létě je to 10 let, kdy propadnul vášni s názvem Dračí lodě. S Alešem Vaculíkem ze Zlína, závodním trenérem posádek dračích lodí, si budu povídat třeba o nadcházejícím mistrovství Evropy národních týmů dračích lodí, kam se brzy chystá s týmem Žíznivé saně z Uherského Hradiště. Poslouchejte už 2. července. Těší se na vás Markéta Macháčková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Za 9 minut bude 7:30. Na řadu se dostávají informace o počasí a tentokrát si poslechneme předpověď podrobnou. Na lince vedoucí do Brna už je, jak jsem zjistil, připravený meteorolog Ondřej Brambus, kterého zdravím a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak probíhá to dnešní ve Zlínském kraji, nám prosím řekněte na úvod.
1: Dnešní ráno je poměrně klidné, srážky se přesunuly přes Zlínský kraj dále k východu a postupně se také srážkové pásmo začalo rozpadat, takže i když včera bylo poměrně deštivo, zároveň se vyskytovaly bouřky, na některých místech i velmi silné bouřky s přívalovými srážkami, které způsobily i rozvodnění některých toků drobnějších, tak teď už je situace výrazně klidnější. Máme tedy stále hodně oblačnosti, převládá zatažená obloha, je na některých místech je lehce protrhaná, ale srážky už se vyskytují spíše jen v oblasti Beskyd. Teploty od 14 do 17 stupňů Celsia a vítr máme slabý a fouká ze severních směrů, má rychlosti do 15 km za hodinu.
0: Co nám přinese 2. červenec do počasí v celkovém pohledu a jak vysoko se dostanou maximální teploty?
1: Teď v těch nejbližších chvílích budeme začínat velkou oblačností, takže stále bude panovat oblačno nebo zataženo, no ale během pozdějšího rána a během dopoledne bude od západu oblačnost ubývat, no a po většinu dne pak bude už panovat polojasno, večer pak dokonce skoro jasno nebo i jasno. Takže poměrně slunečný den postupně, teploty většinou od 24 do 27 stupňů Celsia na východ. Chodě kraje, kde se bude déle držet ta oblačnost, tak místy kolem 23 stupňů. No a vítr bude stále foukat ze severních směrů, bude mírný do 25 km za hodinu, ale večer bude zvolna slábnout.
0: Ještě prosím, obvyklý malý doplněk biozátěž.
1: Biozátěž na většině území 2, ale na Vsetínsku 1.
0: Jdeme dál. Závěr pracovního týdne přinese podobný scénář, co nám řeknete k pátku.
1: V noci na zítra bude po většinu času skoro jasná nebo jasná obloha, ale k ránu začne pak od severozápadu oblačnost částečně přibývat. Začne nás totiž ovlivňovat taková slabá studená fronta, takže zejména pak zítra v těch ranních a dopoledních hodinách bude oblačnosti více. Zároveň se můžou objevit přehánky nebo nějaký slabý déšť. Vypadá to, že by se mohly objevit na většině území, ale patrně budou jen velmi slabé s úhrny do 1 nebo 2 mm. Kolem poledne a během odpoledne se pak oblačnost opět protrhá a bude převažovat polojasno. Oblačnost může být přechodně zvětšená, ale pak v těch odpoledních a večerních hodinách srážky už neočekáváme. Naopak večer bude oblačnost ještě dále ubývat. Takže zejména druhá polovina dne, zítra opět slunečná. Teploty od 24 do 26 stupňů Celsia, na východě kraje opět o něco chladněji, kolem 22 stupňů. No a vítr zpočátku bude slabý, proměnlivý, přes den pak bude mírný do 20 km za hodinu.
0: Blíží se víkend, naznačme si, jak budou probíhat oba volné dny, jak prozatím vychází sobota a neděle.
1: Vypadá to poměrně příjemně v porovnání s těmi vedry, která panovala v uplynulých dnech. Sobota bude více slunečná, očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu, počasí bez srážek, jen přechodně se může oblačnost zvětšit, ale jinak tedy celkově slunečný den bez srážek, minimální teploty 13 až 10, přes den pak 20 až 24 stupňů Celsia. Neděle tam už budeme mít více oblačnosti, bude převažovat oblačno a od severu se rozšíří na většinu území srážky, přehánky nebo déšť. Výjimečně se může objevit i nějaká bouřka a vypadá to, že teploty v neděli i přes tu zvětšenou oblačnost by mohly být o stupínek vyšší, takže 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Když se odvážně zeptám, jsou v dohledu zase nějaké 35, 38 na teploměru?
1: Zatím to nevypadá, zatím to vypadá, že v těch nejbližších dnech se budeme držet na podobných hodnotách kolem těch 25 stupňů Celsia. Oteplení tam je v dohledu vidět, řekněme, někdy kolem 10., 11., 12. července.
0: Teplotní rekordy si necháváme na závěr jako zajímavost. Prozraďte ještě prosím, Ondřej, o jaké letopočty a hodnoty se jedná pro 2. červenec ve Zlínském kraji.
1: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1932 na stanici Zdounky rovných 35 stupňů Celsia a nejnižší teplota pochází z roku 1962 na stanici Brumov Bylnice, byla naměřena teplota 2 stupně nad nulou.
0: Meteorolog Ondřej Brambus pro Český rozhlas Zlín. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U dalších zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně včera otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro své zaměstnance za zhruba 33 milionů korun. Během ročních prací došlo k výměně stropů a hydroizolací. Budova má novou střechu. Každá z 22 garzoniér má opravenou koupelnu s toaletou, kuchyňskou linku i nový nábytek. Ve Velehradě u Uherského Hradiště se i letos uskuteční tradiční setkání vozíčkářů v rámci Dnů lidí dobré vůle. Lidem se zdravotním postižením umožňuje zúčastnit se poutních slavností spojených s oslavami svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Do Velehradu letos přijedou vozíčkáři nejen z Česka, ale také z Rumunska, Maďarska nebo Polska. Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. V metropoli je podle úřadu nejméně 8 obětí a 34 zraněných. Útoky následovaly několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před chystaným rozsáhlým útokem Ruska. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo do vzduchu své stíhačky. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do třetího kola Wimbledonu. Krajanku Kateřinu Siniakovou porazila ve dvou setech. Bartuňková vyrovnala svůj zatím nejlepší grandslamový výsledek z letošního Australian Open, kde ještě musela hrát kvalifikaci. V našem regionu bude zpočátku oblačno až zataženo, postupně čekáme od západu ubývání oblačnosti a po většinu dne bude panovat polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 17 a 13 stupni. Nejvyšší teploty pak dnes dosáhnou 23 až 27 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda dvou osobních aut se stala na silnici u Přílep na Kroměřížsku. Jeďte tam se zvýšenou opatrností. Dále máme hlášenou nehodu osobního auta se zvěří na silnici mezi Lutkovicemi a Biskupicemi na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Mimo dopravu bych ještě rád připomněl 2. červenec sportovně. Dnes je to přesně 15 let, kdy vyhrála česká tenistka Petra Kvitová slavný Wimbledon a stala se tak třetí českou rodačkou, která získala cenou trofej. Před ní to dokázali jenom Martina Navrátilová a Jana Novotná. Přeju dobré ráno a pohodu v poslechu písničky Karla Gotta. Je 6:30.

0: Tak to nás pozdravili plážoví chlapci, Beach Boys. Máme 6:45 a před sebou čtvrtek, 2. červenec. Vítáme se do nového dne. Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín. Jako televizní expert trávil uplynulé týdny na fotbalovém mistrovství světa v Americe už spoza oceánu. Michal Kadlec ale řešil taky složení týmu Slovácka. Do bývalého klubu se totiž 2 roky po konci hráčské kariéry vrací jako sportovní manažer. Víc o tom uslyšíme, jak je slíbeno, 10 minut před 8:00 od našeho sportáka. Na svatém Hostýně dnes startuje 2. etapa pouti zvané Moravská Kompostela. Vede do Velehradu, kam poutníci dorazí v sobotu na dny lidí dobré vůle. Celou trasu bude společně s ostatními absolvovat i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Ze svatého Hostýna se do vysílání poprvé přihlásí 10 minut před 9:00. A já přidám počasí, už za chvíli se podíváme do aktuální předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: minutu už bude 6:45. Další informace beru od meteorologů. Zjistíme, jak vypadá aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 14 a 17 stupni. Očekávejme ráno oblačno až zataženo, potom dál během rána a dopoledne bude od západu oblačnost ubývat a po většinu dne by mělo panovat polojasno, večer pak skoro jasno až jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na východě kraje místy kolem 23 stupňů. Mírný vítr severních směrů povane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, až večer by měly být postupně pouze dobré. Biozátěž střední na dvojce v Setínsko počítá s prvním mírným stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Rozdušňování vody, omezení převozu ryb i snižování dávek krmiva. Tímto způsobem s horkým počasím bojují rybáři. Obezřetní musí být i ve chvíli, kdy vedra poleví. Riziko pro ryby totiž představují taky bouřky, k tomu si řekneme už za chvíli víc v reportáži.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

0: Horké počasí, ale i bouřky v těchto dnech zaměstnávají rybáře v Česku. V rybnících a sádkách totiž klesá hladina kyslíku jak vlivem horka, tak i při poklesu tlaku před bouřkami. Rybáři se snaží zlepšit rybám podmínky provzdušňováním sádek, ale i snižováním dávek krmiva, jako například v Pohořelicích na Brněnsku, kam se teď vydáme.
1: Samozřejmě využíváme maximální prítok vody, který se ale s každým dňem zhoršuje. Jednak stoupá teplota vody, s vyššou teplotou se snižuje rozpustnost kyslíku vo vodě.
2: Vysvětluje ředitel rybníkářství Pohořelice Ivan Čůtovský. Došli jsme přímo k sádkám z kapry, v horkých dnech je musí bedlivě sledovat, pravidelně měří taky hladinu kyslíku. Když klesá, přijdou na řadu další opatření.
1: Když už je nejhorší, musíme použít technické zariadení, které dodávají do vody tento kyslík a bude to samotný čistý kyslík z tlakových bomb, alebo pomocou turbodních hadiel, které vháňají vzduch do vody.
2: Největší riziko teď v létě je pro ryby podle Ivana Šutovského snížení tlaku vzduchu.
1: To je v období před bůrkami, kdy ta rozpustnost kyslíku je minimálna.
2: Dalším způsobem, jak ryby před horkem ochránit, je úprava krmení.
1: Co je nejúčinnější na zabezpečení ochrany zdraví těch ryb, je snižování krmné dávky. Ryba potravu nepřijímá, tím je ochráněna od kyslíkových deficitů, ale ztrácá svou hmotnost.
2: O kousek dál rybáři nakládají kapry do kádí na korbě nákladňáku. I na převozu ryb se letní počasí podepisuje. V kádích je teď asi o 90% ryb méně než v zimních měsících. Auta tak musí jezdit častěji.
1: Zabezpečujeme rozvoz ryb 365 dní v roku, tak ty náklady v letních měsících jsou obrovské oproti zimním.
2: Opatření kvůli horku muselo od letoška zavést taky povodí Moravy, konkrétně na řece Dyji. Pod novomlýnskými nádržemi vodohospodáři například sondami měří hladinu kyslíku. Lépe tak můžou reagovat na hrozící nebezpečí a dosud se jim podařilo manipulací s průtoky velkým úhynům zabránit. Situace se ale v posledních dnech zhoršila, vysvětluje Dušan Kosour z povodí Moravy.
3: Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat ryby přímo v té dolní novomlýnské nádrži, zatím jsou to drobné rybičky v zátokách, kde jsou nafoukané ve větším množství ty sinice.
2: Na dolní nádrži se včera navíc objevila pěna ze sinic. Povodí Moravy tak muselo přistoupit k dalším změnám v manipulaci s průtokem. Podle Dušana Kosoura se však nedá vyloučit, že se situace zhorší a část ryb uhyne. Šimon Franc, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Rožnov pod Radhoštěm spustil veřejnou dopravu na zavolání. Online školka ve Vlčnově nabízí pomoc dětem s psychickými nebo zdravotními problémy. Zhruba 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Dnes bude oblačno až zataženo a postupně čekáme polojasno s nejvyššími teplotami až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Do ulic Rožnova pod Radhoštěm včera poprvé vyjela veřejná doprava na zavolání. Lidé si mohou osobní auto objednat přes mobilní aplikaci a za 15 korun se nechat odvést na jedno z 230 nástupních nebo výstupních míst. Do systému se jako jediná z okolních obcí zapojila i sousední Dolní Bečva. Proč se obec rozhodla službu podpořit, vysvětluje nezávislý místostarosta Pavel Mana.
2: Autobusy sice jezdí často, ale zase my máme údolí, tu dvě horní rozpité, dolní rozpité, takže rozšíří to nabídku pro třeba děti, starší občany. Tak já si myslím, že to, když to bude fungovat, takže to je dobře jedině.
1: Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku spustili online školku. Cílem projektu je připravit předškoláky v domácím prostředí na vzdělávání na základní škole. Pedagogové po konzultacích s rodiči vytvoří pro každého žáka individuální program. Při online sezeních také rodičům ukáží, jak s dětmi správně pracovat. Služba je určená pro 3 cílové skupiny. Popisuje vedoucí mateřské školy ve Vlčnově Marie Vaculová.
3: Jsou to děti, které mají nějaké psychické problémy a z těch psychických důvodů se nemohou účastnit na běžné vzdělávání. Nebo jsou to děti, které mají zdravotní problémy, třeba děti, které jsou vážně nemocné nebo jsou v remisi, kdy se prostě nemohou stýkat s ostatními dětmi. A nebo jsou to děti, jejich rodiče dlouhodobě pobývají v zahraničí.
1: Kapacita školky je maximálně 40 žáků. Aktuálně můžou rodiče své děti registrovat. Provoz školka zahájí v září. Asi 1000 českých firem nemusí letos podat daňové přiznání do 1. července, jak nařizuje zákon. Kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele jim finanční správa povolila až 3měsíční odklad, říká Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel poradenské společnosti Bradford Consulting.
4: Finanční správa vydala v minulém týdnu metodickou informaci, na základě níž budou finanční úřady v zásadě automaticky povolovat prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání k dani z příjmu, pokud ten subjekt byl postižen administrativou spojenou s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele.

0: Okresní soud v Přerově dnes pokračuje v projednání případu tří mužů obžalovaných z listopadové krádeže měděných kabelů na železniční trati u Jezernice na Přerovsku. Událost zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Obžalovaným za to hrozí až 6leté vězení.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude zpočátku oblačno až zataženo, postupně čekáme od západu ubývání oblačnosti a po většinu dne bude panovat polojasno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 17 a 13 stupni. Nejvyšší teploty pak dnes dosáhnou 23 až 27 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli se dle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez komplikací. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jenom připomenu, že jsme se v kalendáři dostali k datu 2. července a zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do čtvrtku. Pokud máte mezi blízkými ženu Patricii, nezapomeňte na gratulaci k svátku a já už za chvíli pozvu k našemu veselému žonglování se slovy, tedy k soutěži, kdy se bavíme u moravského nářečí. Cenou pro vítěze je tentokrát kniha vydavatelství Kazda s názvem Kód diabetu, ve které se píše, jak přirozeně zvrátit diabetes druhého typu. Po písničce Václava Neckáře pachystejte telefony v případě zájmu. Teď je 7 hodin a 5 minut. Dobré ráno a pohodu na startu přeje Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 7:30. Pokud máte, milí posluchači, chuť poměřit síly v oblasti moravského nářečí, je tu další možnost. Soutěž, jak se u nás mluví, právě začíná a pokud se podaří správná odpověď, vydavatelství Kazda věnuje knihu s názvem Kód diabetu. Přeju hodně štěstí na našem stále stejném telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Některé názvy už svým zněním napovídají, co asi dané slovo označuje. Tak schválně, jestli se dnes trefíte a odhalíte, co znamená to dnešní nářeční slovo, které si pro nás přichystala Vlasta Macháčková ze Stříbrnic na Uhersko-Hradišťsku. Dříve byl tento výraz poměrně běžný, no ale časy se mění, jak se to zpívá taky v jedné písničce. Koho máme na telefonu? Koho zdravím? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Anna od Uherského Brodu.
0: Paní Anna bude soutěžit, trošku se nám ochladilo, vítáte tento stav, ulevilo se trochu?
2: No určitě, konečně se člověk vyspal.
0: No vidíte, tak vidím to podobně a pojďme soutěžit, pustím vám soutěžní otázku.
3: A víte, čemu se říká škrabačka?
0: Škrabačka? Čemu se říká škrabačka?
2: No, to nevím. Asi budu chtět nápovědy.
0: Dobře, tak jdeme rovnou na nápovědy. Tři možnosti. Buď je to polévka ze strouhané zeleniny, nebo odřená metla, anebo je to jedna z činností při zabíjačce. Škrabačka.
2: No, Ačko nebo Cčko.
0: Takže buď polévka, ano, nebo jedna z činností při zabíjačce, myslíte?
2: No, to by taky šlo, když se paří prase, ale...
0: No, do troků, že a pojďme.
2: No. Nevím, ale tady člověk vždycky čeká nějaký chyták, takže nevím, jestli Ačko, což ze zeleniny polévka by odpovídala taky.
0: Bčko je odředá metla jenom, připomínám, ano, a Cčko jedna z činností při zabíjačce.
2: Asi to
0: tam chce taky někdo soutěžit ještě, jak to poslouchám.
2: Tom, psi na dvoře. Asi Ačko zkusím, tu zeleninovou polévku, nevím vůbec.
0: Takže zkoušíte možnost A.
2: Jo.
0: Polévka. Dobře. Co je doopravdy škrabačka, to nám teď řekne Vlasta Macháčková ze Stříbrnic na Uhersko-Hradišťsku.
3: Škrabačka dřív bývala odřená březová metla, se kterou se zametali chlévy.
0: No tak, je to úplně jinak.
2: To by mě vůbec nenapadlo.
0: Vy jste, paní Jano, úplně vyloučila tu možnost B dopředu, no. Že? Takže jste váhala mezi Ačkem, Cčkem. No, tak to dopadlo dnes.
2: To nevadí.
0: Nevadí, určitě. Tak jo, samozřejmě děkuju za soutěžení. Ohlaste se znovu, přihlaste, jak budete mít chuť v dalších dnech.
2: Děkuji a přeju krásný den.
0: Vám taky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Zajdeme do filmové muziky. Tento snímek z roku 87 je prostě klasikou. Hříšný tanec Dirty Dancing asi viděl každý. Jeden z hitů, který film doprovází, je i tento. Bill Medley a Jennifer Warnes.

0: Před dvěma minutami bylo 7:15, vítáme se na Českém rozhlase Zlín do čtvrtku 2. července. Pravidelně se díváme do aktuální předpovědi, naznačíme si další průběh teplot a oblačnosti.
1: Počasí.
0: A ještě nejdřív nahlížím na ranní region, teď se pohybujeme mezi 13 a 18 stupni. Ráno očekávejme oblačno až zataženo, dál během rána a dopoledne bude od západu oblačnost ubývat a po většinu dne by mělo panovat polojasno, večer pak skoro jasno až jasno. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 27 stupňů, na východě kraje místy kolem 23. Mírný vítr severních směrů povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Co se týká rozptylových podmínek, jsou velmi dobré, taky zůstanou, až večer budou postupně jen dobré. Dvojka v biozátěži, to platí pro celý Zlínský kraj, když ovšem vynecháme Vsetínsko, kde mají zátěž mírnou na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V Rušnově pod Radhoštěm si teď veřejnou dopravu přivoláte stejně snadno jako taxi. Takzvaný Airbus vás sveze kamkoliv po městě za 15 korun. Jak nová linka na zavolání funguje, uslyšíme v reportáži za chvíli.
2: Zvýší se nájem, zdraží energie nebo klesnou příjmy a problém s bydlením je na světě. Na koho se obrátit a co přináší státní superdávka v oblasti bydlení, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 3. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za 7:30 je 2. července. Do ulice Rožnova pod Radhoštěm včera vyjel Airbus, který si lidé přivolají přes mobil. Podobně jako taxi, jenže za 15 korun. Nová městská linka na zavolání veze cestující na kterékoliv z 230 míst ve městě. Přidala se i sousední Dolní Bečva. Zájem je hlavně mezi seniory a rodiči s dětmi.
1: To o tom nevím, to jsem ještě neslyšela.
2: Bude to fungovat tak, že si pomocí aplikace navolíte jedno z 230 míst ve městě a to auto vás za 15 korun zaveze úplně kamkoliv si vyberete v Rožnově.
1: A tak to je dobré.
2: Využijete to?
1: Určitě, jo. A děti moje, bych řekla, já si ne, jo, spíš moje děti, jo. My bydlíme docela daleko vlastně v Cilovicích, takže do školy určitě si myslím, no, jo.
2: Říká maminka Zuzana, která se s dětmi osvěžuje u fontány na Rožnovském náměstí. V jeho rohu už stojí přistavený Airbus.
3: Sedám za volant.
2: Kolik je tady míst?
3: Je tady 8 míst pro cestující a 1 pro řidiče.
2: Říká Daniel Koželuch, tady za vámi je dokonce i dětská sedačka.
3: Máme tady jednu dětskou sedačku, která je určena i pro ty nejmenší děti do 15 měsíců. Ta sedačka se dá otočit i proti směru jízdy a mimo to zde máme i 4 podsedáky.
2: Nasedáme do Airbusu s nezávislým starostou Rožnova pod Radhoštěm Janem Kučerou. Starosta má teď v ruce telefon a klikl na Airco, logo města Rožnov pod Radhoštěm.
4: Ta aplikace je velmi intuitivní, cestující si vybere, odkud chce jet a kam, a má dvě možnosti, buď to tam vypíše, nebo tam má dokonce předuložené některé adresy, anebo přímo na mapě najde, kam by chtěl dojet, a aplikace mu přímo nabízí nejbližší místo, které si označí a od tam a pojede. A následuje zadání termínu s tím, že si vybírám ideální čas, ve který bych chtěl jet.
2: Airbusem jezdí řidič Daniel Koželuch. Jak dlouho budete na lidi čekat na těch zastávkách?
3: Ta čekací doba je určená v aplikaci, jsou to zhruba 2 minuty, přičemž po uplynutí těch 2 minut ještě řidič kontaktuje cestující, zda se nezasekli, dejme tomu třeba ve výtahu, nebo jestli se pro něco nemusí vracet, a aby jim neujel před nosem, a ve chvíli, kdy se s nimi buď nedokáže spojit víc než 2x, a nebo se s nimi spojí a zjistí, že ten zájem o tu přepravu tam už není, tak ta jízda se ruší a odjíždí vlastně k dalšímu zákazníkovi.
2: My zastavujeme u obecního úřadu v Dolní Bečvě s posádkou vozu, která přijela z Rožnova pod Radhoštěm, se zdraví nezávislý starosta Dolní Bečvy Pavel Mana. Proč jste se jako Dolní Bečva k tomu připojili, k tomu projektu Airbusu?
5: Autobusy sice jezdí často, ale zase my máme údolí tu 2 horní rozpité, dolní rozpité, takže rozšířit to nabídku pro třeba děti, starší občany, tak já si myslím, že to, když to bude fungovat, takže to je dobře jedině.
2: Zvláště mezi seniory je zájem o jízdy mimořádný. V první den spuštění přicházeli také do informačního centra, kde jim pomáhali objednat první jízdy. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Výstavba nové návsi začala v těchto dnech v obci Veselá na Zlínsku. Náves vznikne v centrální části obce na stávající zatravněné ploše. Stavba by měla být hotová v dubnu příštího roku a vyžádá si investici ve výši téměř 28 milionů korun. Ve zlínské základní škole Dřevnická skončila po 3 měsících oprava podlahy v tělocvičně. Rekonstrukce vyšla na více než 1,5 milionu. Tělocvična školy je navíc kulturní památkou, proto na práce dohlíželi také památkáři. Na opravu podlahy teď naváže ještě výměna dřevěného obložení stěn, která má skončit do poloviny letních prázdnin. Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu více zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Resort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Hygienici se začátkem léta začínají kontrolovat dětské tábory. V minulém roce našli pochybení u zhruba 80 ze 2000 kontrolovaných míst. V letošním roce se zaměří třeba na pestrost táborové stravy. Zatímco loni kontrolovali i počet umyvadel a toalet, letos nemusí. Některá pravidla pro letní tábory se totiž rozvolnila. Na území našeho regionu bude zpočátku oblačno až zataženo, postupně čekáme od západu ubývání oblačnosti a po většinu dne bude panovat polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 18 a 13 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 23 až 27 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Světelná signalizace je mimo provoz na křižovatce na obecinách ve Zlíně u prodejny Lidl. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Projdeme regionem přes kulturu, za chvíli se podíváme na zajímavé chystané akce. Teď je 7:30, 2,5 minuty, v kalendáři čtvrtek. Přeju dobré ráno do 2. července.

půl osmé a 9 minut, posloucháte Český rozhlas Zlín. Dobré ráno. Pokračujeme kulturními tipy, vybírejte z nabídky. Užijící prohlídku plnou

0: Mou příběhu a dobrodružství můžete v zámku v Uherském Ostrohu. Připravená je hravá cesta plná pohádkových bytostí, úkolů i překvapení. Speciální dětské prohlídky, které jsou vhodné pro děti od 4 let, budou probíhat na zámku v Uherském Ostrohu ode dneška. Po celý červenec a srpen vždy v úterý a čtvrtek v 10 a ve 14 hodin. Tvorbu převážně z posledního roku představí na výstavě Fotoklub Vsetín. K vidění bude na 100 fotografií, expozici můžete navštívit ode dneška, každý den kromě pondělí vždy od 14 do 17 hodin, a to až do 2. srpna v galerii Stará radnice ve Vsetíně. Výstava regionálních výtvarníků se bude konat v Holešově v zámeckých arkádách od pátku 3. července do konce prázdnin. Letos vystavuje 32 autorů. Navštívit pak místo budete moci denně od 9 do 17 hodin s výjimkou pondělí, kdy je zámek zavřený. Vernisáž 23. ročníku výstavy s názvem Letní iluze se uskuteční dnes v 17 hodin. Léto na náměstí vám zpříjemní prázdninové čtvrtky živou muzikou pod širým nebem, taky letos v Bystřici pod Hostýnem. Od začátku července až do konce srpna se na Bystřickém náměstí představí pestrá škála kapel a už dnes se těšte na formaci Mechanik. Začátek koncertu je v 18 hodin. Sportovně kulturní festival Slovácké léto pokračuje v Uherském Hradišti a i dnes večer se můžete vypravit na řadu koncertů. Na Masarykově náměstí vystoupí v 18.30 skupina Trilobit, ve 20 hodin kapela Alkehol a večer zakončí o 9:30 vystoupení skupiny Doctor's Band.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za půl minuty bude 7:45. Pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se na aktuální vývoj oblačnosti i maximálních teplot.
1: Počasí.
0: Na úvod se ještě zastavíme u ranního regionu, jaká čísla posílají měřící stanice. 18 stupňů v Kroměříži a v Holešově, to je, jak si všímám, prozatím nejvíc v regionu. 17 stupňů, to je Staré Město, Bystřice pod Hostýnem, Vizovice, Vojkovice, Luhačovice a Štítná nad Vláří. Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Valašská Senice a Horní Bečva hlásí 14 stupňů. 16 vidím v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Strání, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. A ještě nám zbývá Rožnov pod Radhoštěm s Velkými Karlovicemi. Tady je, jak si všímám, 15 stupňů. Dnes ráno očekávejme oblačno až zataženo během rána a dopoledne pak bude dál od západu oblačnosti ubývat a po většinu dne by mělo panovat polojasno, večer pak skoro jasno až jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na východě kraje místy kolem 23 stupňů. Mírný vítr severních směrů bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou velmi dobré rozptylové podmínky, až večer by mohly být postupně jen dobré. Dvojka v biozátěži, to znamená střední zátěž pro celý náš kraj, jenom z toho vynecháme Vsetínsko, kde počítají s jedničkou, tedy zátěží mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Jako televizní expert trávil uplynulé týdny na fotbalovém mistrovství světa v Americe. Už spoza oceánu, ale Michal Kadlec řešil taky složení týmu Slovácka. Do bývalého klubu se totiž 2 roky po konci hráčské kariéry vrací jako sportovní manažer. Víc o tom uslyšíme za okamžik.
2: První Baťovo letadlo přistálo v roce 1924 na louce na levém břehu řeky Dřevnice ve Zlíně, kde přesně se letiště, které později nahradilo zázemí v Otrokovicích, nacházelo a jaká další fakta se pojí s historií baťovského létání? Dozvíte se v reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.

0: kapitán dovedl Michal Kadlec fotbalové Slovácko k největším úspěchům v klubové historii. Teď na to chce navázat prací v kanceláři. 2 roky po konci hráčské kariéry se totiž do klubu z Uherského Hradiště vrací jako sportovní manažer. S fotbalem zůstával v kontaktu celou dobu jako agent a taky televizní expert, což asi víte. Ve druhé zmíněné roli zažil i mistrovství světa v Americe.
1: I když se Michal Kadlec oficiálně stal sportovním manažerem fotbalového Slovácka až po návratu z mistrovství světa, už z Ameriky řešil třeba příchod trenéra Jana Jelínka po nečekaném konci předchozího kouče Romana Skuhravého.
2: Už tam mě nadávali, že jsem furt na telefonu, takže asi telefon teďka v posledních týdnech byl můj nejlepší kamarád, že opravdu jsem toho řešil hodně. Můžu prozradit, že jsem vlastně i trošku už se Šumim řešil trenéra Jelínka a ty další kluky, jak z realizáku, tak i hráče a hlavně hráče teďka řešíme.
1: Zmíněný Šumy je Veliče Šumulikovský, tedy dosavadní sportovní ředitel Slovácka, který ve funkci zůstává a s Kadlecem vytvoří tandem.
2: Myslím, že vždycky je to dobrý slyšet ten názor A, názor B a zhodnout se třeba jak na těch hráčích nebo na věcech, co se týče podmínek klubu nebo na rozšíření realizáku, a to je prostě potom naše úloha to představit tomu vedení, tak aby tomu vlastně věřilo.
1: Ve 2 sezónách po konci Kadlecovy kariéry hrálo Slovácko o záchranu v první lize. Letos se udrželo až díky úspěchu v baráži. Bývalý kapitán vnímá, že atmosféra okolo klubu je jiná, než když odcházel.
2: Prostředí, které teď tady bylo takové negativní, tak opět to přetočit vlastně v to pozitivní, aby ty lidi chodili rádi na fotbal. Co jsem se tak bavil se všema, tak z toho mám dobrý pocit. Proto vlastně málo kdy mě ten pocit klamal, když jsem tenkrát přicházel do Slovácka, tak jsem věděl, že to bude dobrý, že tomu chci dát maximum a nějakým vlastně se to i podařilo, se dá říct slova smyslu. Tak doufáme, že teď to bude podobné.
1: Vzpomíná bývalý reprezentační obránce na dobu, kdy se do Uherského Hradiště vracel na závěr kariéry jako hráč. S klubem pak ještě zvládl vyhrát český pohár a zahrát si konferenční ligu. Něco podobného chce zažít i v nové pozici.
2: To je samozřejmě hodně do budoucna, ale spíš si myslím, že je teď na pořadu dne stabilizovat ten klub, stabilizovat tým s novým trenérem, s novým realizákem, a to si myslím, že teďka je hlavní cíl.
1: Přibližuje Michal Kadlec jako nový sportovní manažer fotbalistů Slovácka. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně otevřela po rekonstrukci ubytovnu pro zaměstnance. V Luhačovicích na Zlínsku připravili prázdninovou hru pro děti. Bezpečnostní rada státu se vrátí k projednávání nové koncepce výstavby armády. Dnes bude oblačno až zataženo a postupně čekáme polojasno s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně včera otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro své zaměstnance za zhruba 33 milionů korun. Během ročních prací došlo k výměně stropů a hydroizolací. Budova má také novou střechu. Každá z 22 garzoniér má opravenou koupelnu s toaletou, kuchyňskou linkou i nový nábytek. Ubytování je zaměstnaneckým benefitem, o který je podle mluvčí nemocnice Dany Lipovské velký zájem. Další dvě ubytovny plánuje krajská nemocnice opravit během následujících 2 let. Prázdninovou hru pro děti s názvem Hurá ven připravilo letos Městské turistické a informační centrum v Luhačovicích. Tam mohou zájemci získat nejen podrobnější informace, ale i potřebné herní materiály. Děti tak mohou díky hře zábavnou formou objevovat město i jeho okolí. Pokračuje mluvčí Luhačovic Hana Srncová.
4: Připraveny jsou nové výzvy, tvořivé aktivity i tradiční lesní stezka. Hra je určena především luhačovickým dětem a těm, které přijedou do města za rodinou na prázdniny. Letošním symbolem hry jsou korálky. Každý z nich představuje jeden splněný úkol, navštívené místo nebo nový prázdninový zážitek.
2: K přerušené debatě o nové koncepci výstavby armády do roku 2040 se dnes vrátí Bezpečnostní rada státu. Ta má zatím několik variant podle růstu výdajů na obranu, potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
5: Vláda to ještě neschvalovala, my jsme viděli právě na té bezpečnostní radě státu nějaké drafty, nějaké varianty, jak by to mohlo vypadat. Bylo to tam podrobeno poměrně široké diskuzi, což je určitě dobře a ministerstvo obrany na tom dále pracuje.
2: Bezpečnostní rada chce projednat i další body, které nestihla před 2 týdny. Zasedání se znovu zúčastní také prezident Petr Pavel. Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun. To je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mezd i vyšší útraty domácností.
3: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji bude zpočátku oblačno až zataženo, postupně čekáme od západu ubývání oblačnosti a po většinu dne bude panovat polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 18 a 13 stupni, nejvyšší teploty pak dnes dosáhnou 23 až 27 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu

0: Zlín.
1: Se zdržením počítejte na třídě Tomáše Bati ve Zlíně na Obecinách. Na křižovatce u prodejny Lidl je světelná signalizace mimo provoz. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku spouští po prázdninách online školku. Služba má pomoci dětem, které z psychických nebo zdravotních důvodů nemůžou navštěvovat mateřskou školu. Podrobnosti přidáme za chvíli v reportáži. A pak připomenu, už tento víkend se konají na Velehradě dny lidí dobré vůle. Centrem všeho dění bývá Velehradská bazilika. K čemu odkazuje zasvěcení paní Marii i slovanským věrozvěstům a co vás upoutá v jejím interiéru? Dozvíte se před 8:30 v reportáži Markéty Macháčkové v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Teď je 8 hodin a 5 minut, přání dobrého rána dál posílá Petr Uhřík do čtvrtku 2. července.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Pomoct rodičům dětí, které z nejrůznějších důvodů nemohou navštěvovat mateřskou školu. To je cílem online školky, kterou po prázdninách spustí ve Vlčnově na Uherskohradišťsku. Služba bude určená předškolákům, které má připravit na vzdělávání na základní škole.
1: My jsme se rozhodli tady tuto službu rozjet, protože vlastně vůbec České republice není. Není ani podporovaná ministerstvem a je hodně důležitá, což my z praxe víme.
2: Říká vedoucí mateřské školy ve Vlčnově a autorka celého projektu Marie Vaculová. Aktuálně se zájemci z řad rodičů mohou registrovat. Mezi prvními svého malého syna přihlásila i paní Barbora z Prahy.
3: Nejmladší syn, on prostě nesnáší cizí prostředí, cizí lidi, hodně věcí, podnětu. On prostě nechce do společných prostorů, nemá rád hluk. Prostě beru to všemi desítím, protože je to obrovská zátěž mít tyhle děti.
2: Popisuje maminka ještě dalších dvou starších dětí, u kterých jí podobná pomoc v předškolním vzdělávání chyběla.
3: Já mám 3 děti, které je každé jiné, specifické. Máme je na domácím vzdělávání, protože to jinak nešlo. Víceméně to takhle už táhnu 13 let. Vlastně to je všechno na mě a na manželovi. A právě se dostáváme do pozice, že už to taky nedáváme, protože tohle se jako dlouhodobě nedá unést.
1: Když nás ten rodič nakontaktuje, vyplní tu přihlášku, my se s ním spojíme, řekneme si informace o tom dítěti, jaké to dítě je, co by tak potřebovalo, a nachystám si prostě takový soubor informací o tom dítěti. A potom pro ně nachystáme vlastně ten systém vzdělávání s tím, že to s rodičem budeme pravidelně konzultovat.
2: Vysvětluje Marie Vaculová, může se jednat například o pracovní listy zaměřené na rozvoj jemné motoriky, senzorická cvičení, pohybové hry a podobné činnosti.
1: To naše online spočívá v tom, že těm rodičům budeme ukazovat ukázky, jak s tím dětem pracovat. My s nima chvilku si vezmeme skupinku, budeme s ním pracovat, aby ten rodič viděl, co s ním má doma dělat. Každý rodič chce, aby to jeho dítě, ať už je jakýkoliv, získalo potřebné schopnosti a dovednosti tak, aby mohlo v tomto světě fungovat.
2: Online školka je určená pro 3 cílové skupiny.
1: Jsou to děti, které mají nějaké psychické problémy a z těch psychických důvodů se nemohou účastnit na běžné vzdělávání. Nebo jsou to děti, které mají zdravotní problémy, třeba děti, které jsou vážně nemocné nebo jsou v remisi, kdy se prostě nemohou stýkat s ostatními dětmi. A nebo jsou to děti, jejich rodiče dlouhodobě pobývají v zahraničí.
2: Kapacita online školky bude maximálně 40 dětí, aby se jim učitelé mohli věnovat individuálně. Aktuálně se zájemci můžou registrovat. Výuka začne od nového školního roku v září. Z Vlčnova Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: si poslechneme předpověď podrobnou. Na lince vedoucí do Brna už je, jak jsem zjistil, připravený meteorolog Ondřej Brambus, kterého zdravím a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co nám přinese 2. červenec do počasí v celkovém pohledu a jak vysoko se dostanou maximální teploty?
1: Teď v těch nejbližších chvílích budeme začínat velkou oblačností, takže stále bude panovat oblačno nebo zataženo, no ale během pozdějšího rána a během dopoledne bude od západu oblačnost ubývat, no a po většinu dne pak bude už panovat polojasno, večer pak dokonce skoro jasno nebo i jasno. Takže poměrně slunečný den postupně, teploty většinou od 24 do 27 stupňů Celsia na východě kraje, kde se bude déle držet ta oblačnost, tak místy kolem 23 stupňů. No a vítr bude stále foukat ze severních směrů, bude mírný do 20 nebo 25 km za hodinu, ale večer bude zvolna slábnout.
0: Ještě prosím, obvyklý malý doplněk biozátěž.
1: Biozátěž na většině území 2, ale na Vsetínsku 1.
0: Jdeme dál. Závěr pracovního týdne přinese podobný scénář, co nám řeknete k pátku.
1: V noci na zítra bude po většinu času skoro jasná nebo jasná obloha, ale k ránu začne pak od severozápadu oblačnost částečně přibývat. Začne nás totiž ovlivňovat taková slabá studená fronta, takže zejména pak zítra v těch ranních a dopoledních hodinách bude oblačnosti více. Zároveň se můžou objevit přeháňky nebo nějaký slabý déšť. Vypadá to, že by se mohly objevit na většině území, ale patrně budou jen velmi slabé úhrny do 1 nebo 2 mm. Kolem poledne a během odpoledne se pak oblačnost opět protrhá a bude převažovat polojasno. Oblačnost může být přechodně zvětšená, ale pak v těch odpoledních a večerních hodinách srážky už neočekáváme. Naopak večer bude oblačnost ještě dále ubývat. Takže zejména druhá polovina dne, zítra opět slunečná. Teploty od 24 do 26 stupňů Celsia, na východě kraje opět o něco chladněji, kolem 22 stupňů. No a vítr zpočátku bude slabý, proměnlivý, přes den pak bude mírný do 20 km za hodinu.
0: Blíží se víkend, naznačme si, jak budou probíhat oba volné dny, jak prozatím vychází sobota a neděle.
1: Vypadá to poměrně příjemně v porovnání s těmi vedry, která panovala v uplynulých dnech. Sobota bude více slunečná, očekáváme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu, počasí beze srážek, jen přechodně se může oblačnost zvětšit, ale jinak tedy celkově slunečný den beze srážek, minimální teploty 13 až 10, přes den pak 20 až 24 stupňů Celsia. Neděle tam už budeme mít více oblačnosti, bude převažovat oblačno a od severu se rozšíří na většinu území srážky, přeháňky nebo déšť. Výjimečně se může objevit i nějaká bouřka a vypadá to, že teploty v neděli i přes tu zvětšenou oblačnost by mohly být o stupínek vyšší, takže 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Když se odvážně zeptám, jsou v dohledu zase nějaké 35, 38 na teploměru?
1: Zatím to nevypadá, že v těch nejbližších dnech se budeme držet na podobných hodnotách kolem těch 25 stupňů Celsia. Oteplení tam je v dohledu vidět, řekněme, někdy kolem 10., 11., 12. července.
0: Teplotní rekordy si necháváme na závěr jako zajímavost. Prozraďte ještě prosím, Ondřej, o jaké letopočty a hodnoty se jedná pro 2. červenec ve Zlínském kraji.
1: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1932 na stanici Zdounky rovných 35 stupňů Celsia a nejnižší teplota pochází z roku 1962 na stanici Brumov Bylnice, byla naměřena teplota 2 stupně nad nulou.
0: Meteorolog Ondřej Brambus pro Český rozhlas Zlín. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Sportu se Aleš Vaculík věnuje závodně už od dětství. Plaval, dělal karate, judo, kickbox i box. Letos v létě je to 10 let, kdy propadnul vášni s názvem Dračí lodě. S Alešem Vaculíkem ze Zlína, závodním trenérem posádek dračích lodí, si budu povídat třeba o nadcházejícím mistrovství Evropy národních týmů dračích lodí, kam se brzy chystá s týmem Žíznivé saně z Uherského Hradiště. Poslouchejte už 2. července. Těší se na vás Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
6: There she was.

0: Za 8 minut bude 8:30. Stále připomínám, tady na vlně Českého rozhlasu Zlín, čtvrtek 2. července. Historie Velehradské baziliky se začala psát před více než 8 staletími. Tehdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby zde vybudovali klášter. Místo navázalo už svým názvem na tradici Veligradu, centra Velkomoravské říše, které se nacházelo na území dnešního Starého Města. Na Velehradě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje natáčela redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Bazilika na Velehradě je titulovaná Nanebevzetí Panny Marie, ale dnes ji víc chápeme jako zasvěcenou svatým věrozvěstům Cyrilovi a Metoději.
2: S duchovním správcem farnosti Josefem Čunkem stojíme před monumentální bazilikou v jednom z nejvýznamnějších poutních míst ve Velehradě. Vystavěna byla ve 13. století v románském stylu jako chrám pro potřeby přilehlého kláštera.
1: Cisterciáci mniši, kteří stavěli tyto kláštery a tyto chrámy, tak oni je vždycky zasvěcovali paně Marii. Jenomže Velehrad je Velehrad a postupně rostla ta úcta k těmto našim věrozvěstům, tak byla přidána i tato titulatura, tedy bazilika též svatých Cyrila a Metoděje.
2: Vstupujeme do trojlodního barokního chrámu. Hlavní loď obklopují boční lodě s kaplemi.
1: Církev žije v tom společenství a to základní společenství se nazývá Communio Sanctorum, ano, společenství svatých. Takže zde jsou kaple zasvěcené různým svědcům. Můžeme si všimnout, že jsou to vždycky ženy a muži na střídačku. Kateřina Barbara, Cyril a Metoděj. První je andělům strážným. Na druhé straně cisterciáci udělali kapli svým vlastním svědcům. Ten obraz znázorňuje svědce cisterciáků. Nejznámější z nich je svatý Bernard.
2: V interiéru velmi zaujmou tyto vyřezávané lavice. K čemu sloužily dřív?
1: Říká se tomu perla Moravy, těmto lavicím. V každém klášterním kostele najdeme tyto chórové lavice, ve kterých se setkávali ti mniši nejméně 4x denně. A vždycky byly dva chóry, tedy dvě skupiny. Jedna se modlila jeden verš z Bible a druhá odpovídala tím druhým veršem.
2: Tyto lavice nejsou jedinou věcí, která upomíná na klášterní život na Velehradě.
1: Bazilika samozřejmě, to je titul, který je nový, který dávají papežové význačným chrámům. Ale toto ze začátku byl normální klášterní kostel, takže ho stavili ti mniši, kteří tady zůstávají uchováni v podobě soch. Hnedka tady na těch chorových hlavicích je zakladatel Robert z Molesme, potom je tady nejvýznačnějším svatý Bernard z Clairvaux.
2: Stojíme právě před hlavním oltářem v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Vidíme i sousoší věrozvěstů.
1: Takovým srdcem té baziliky je kaple Panny Marie, Panna Maria Matka Jednoty. Symbolizuje úžasné dílo svatých Cyrila a Metoděje. Přišli z východu na západ, sem, tím pádem vytvořili jakýsi most právě mezi těmito dvěma bloky a tito bratři jsou patroni jednoty.
2: Kde najdeme kapli?
1: Kapli najdeme nalevo od oltáře. Před ní ještě je ale kaple královská. Tam měl být pohřben jeden ze zakladatelů tohoto chrámu, markrabě moravský Vladislav Jindřich, bratr Přemysla Otakara I. Nyní v té královské kapli je ale sarkofág, je tam pohřben arcibiskup Stojan, velmi vyznačný člověk 20. století.
2: Říká duchovní správce farnosti Josef Čunek a prohlídku končíme za hlavním oltářem u místa posledního odpočinku kardinála Tomáše Špidlíka, jednoho z největších propagátorů křesťanské jednoty. Z Velehradu Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Další zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Rožnově pod Radhoštěm a na Dolní Bečvě začala fungovat nová poptávková doprava Airbus. V pracovních dnech jezdí od 7:30 ráno do 7:30 večer. Cestující si jízdu objednávají v mobilu. Senioři můžou využít také informační centrum. Za zhruba 50 milionů korun opraví Kroměříž během letních prázdnin 8 základních a mateřských škol. Největší investice za 25 milionů korun je do snížení energetické náročnosti budovy na Rígrově náměstí, ve které se nachází i jídelna základní školy Komenského. Ta je součástí první etapy oprav a pro školáky bude v provozu opět 1. září. Rekonstrukce zbytku budovy potrvá až do konce roku. Tropické teploty a silné bouřky mají dopad i na ryby. Ve vodě je kvůli horku málo kyslíku. Rybáři tak musí ryby méně krmit a provzdušňovat jim prostředí. Pomáhají jim i vodohospodáři. Například Povodí Moravy zavedlo nová opatření pro manipulaci s průtoky na novomlýnských nádržích. Umělé klouby by v sobě mohly mít i léčivou složku. Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické vyvíjejí 3D implantáty na míru, které budou mít například protizánětlivé účinky. Zatím hledají nejvhodnější materiály, které propojí léčiva s titanovými implantáty. Ve Zlínském kraji bude zpočátku dneška oblačno až zataženo, postupně čekáme od západu ubývání oblačnosti a přes den bude hlavně polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 19 a 13 stupni, nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 27 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji nemáme v této chvíli hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A ještě 2. červenec v pohledu na oslavenkyně Patricie. Zajímavé jméno, atraktivní, které se u nás ovšem užívá poměrně zřídka. Vznešenost a ušlechtilost jeho nositelce pak dodává i samotný význam. Patricie je zkrátka urozená. Současných oslavenkyň máme přibližně 3,5 tisíce, posílám gratulaci a letní písničku Luboše Pospíšila.

0: Grazie molto bene, jako vždycky, Jaros Ramazzotti. Některé písničky si hrajeme během vysílání běžně a docela často, ale třeba o jejich vzniku a osudu až tolik nevíme. Proto si dnes připomeneme hodně známý duet ze 60. let, skladba se jmenuje Motýl. Jeden z největších hitů Semaforu, i když s poměrně málo známým pěveckým obsazením. Jiří Jelínek byl trumpetista z orchestru Ferdinanda Havlíka, který působil v Semaforu a naspíval taky hit Z červená. Jana Malknechtová přijela v roce 69 z Krušnohorského divadla a když se jí zeptal Jiří Suchý, jestli by mohla nahradit Evu Pilarovou, která právě odcházela do konkurenčního rokoka, dlouho neváhala. V Semaforu působila necelé 3 roky a pak se provdala do Švédska, z hudebního světa víceméně vymizela. Původně prý ale písničku měla zpívat tehdy ještě neznámá Marta Kubišová. Jiří Jelínek na tu dobu za svého života vzpomínal takto. Jana Malknechtová zpívala a stála jako pana s mrkacíma očima. Já jsem to zkusil jako Armstrong a u toho kontrastu jsme zůstali.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hrát.

0: Před minutou bylo 9:15. Další informace beru od meteorologů. Zjistíme, jak vypadá aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 13 a 19 stupni. Ve zbytku rána bude oblačno až zataženo, dál během dopoledne potom má od západu oblačnost ubývat a po většinu dne bude panovat polojasno, večer pak skoro jasno až jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na východě kraje místy kolem 23 stupňů. Mírný vítr severních směrů bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. K večeru má ještě zvolna slábnout. Velmi dobré jsou rozptylové podmínky, což vydrží do večera, kdyby měly být postupně jen dobré. Biozátěž na dvojce, tedy střední, Vsetínsko počítá s prvním, pouze mírným stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Máme 2. července. Dnešní atmosféra na svatém Hostýně je úplně jiná než v běžný den.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Nejde jenom o významné poutní místo, ale také o startovní bod dlouhé cesty desítek poutníků. V místním poutním domě se právě teď zapisují účastníci 2. etapy pouti zvané Moravská Kompostela, která vede do Velehradu na dny lidí dobré vůle. Přímo z místa se teď hlásí naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, krásné ráno.
2: Hezké dobré ráno ze svatého Hostýna. Tady je od rána cítit taková směs zvláštního napětí a klidu zároveň. A lidé přicházejí k registraci, dostávají základní instrukce a někdo si ještě dolaďuje vybavení. Jiní už jenom tak jako mlčky sedí a pozoruje prostor před hostýnskou bazilikou. Je to takové tiché čekání na moment, kdy si společně jako poutníci řekneme, jde se. Za celé dnešní etapa ze svatého Hostýna přes Rusavu končí ve Štípě na Zlínsku a měří 20 kilometrů. Za celé 3 dny ale ujdeme celkem 68 kilometrů. To platí pro poutníky, kteří se připojují až dnes na 2. etapu putování. Někteří už vyrazili před 2 dny ze svatého Kopečka u Olomouce a v nohách mají už krásných 50 kilometrů. Právě propojení poutních míst od svatého Kopečka přes Hostýn až na Velehrad je důvodem, proč se téhle trase přezdívá Moravská Kompostela.
0: Tak to musí být velký zážitek. Ty sama jdeš tuto pouť poprvé. Jaké jsou tvoje první dojmy ještě před samotným startem?
2: Já teda musím říct, že jsem velmi podcenila počasí, šla jsem velmi nalehko, takže je mi zatím docela zima. Takže u mě převládá obava, jestli po cestě nezmrznu až do Štípy, jestli to bude opravdu v pořádku, ačkoliv teploty dneska hlásí docela vysoké, tak to snad bude v pořádku. A jinak se u mě objevuje taková směs napětí, očekávání, jestli celou tu trasu ujdu dneska v pohodě, jestli budu zítra připravená pokračovat v dalších kilometrech, a jestli opravdu v sobotu na ten Velehrad dojdu, jestli se tam dostanu živá, zdravá a řekněme s nohama, které mě ponesou bez problému.
0: Kdo všechno se dnes na Hostýně schází? Je to spíš záležitost zkušených poutníků nebo vidíš i hodně nových tváří?
2: Já musím potvrdit, že tady nacházím vlastně úplně všechny skupiny poutníků. Nejstarší účastnice, která se účastní už 19. pouti na Velehrad, má 77 let a nevynechala ani jediný ročník. Paní je ze Zlína, zatím jsem se s ní nesetkala a vyhlížím ji, abych se jí vyptala na nějaké další podrobnosti. No a jsou tady i malé děti, které putují společně s námi na Velehrad. Nejmladším účastníkovi je 8 let, takže opravdu tady najdeme setkání všech generací.
0: A co se děje teď bezprostředně před startem? Už se pomalu vyráží?
2: Někteří sedí v kavárně z poutníků, dávají si ještě ranní kávu, někteří jsou na snídani, jiní se prochází tady po okolí a vychutnávají výhledy právě ze svatého Hostýna. Nás nicméně před opravdovým startem čeká ještě požehnání svátostné, čeká nás vše svatá tady v bazilice na svatém Hostýně. Takže ten program, opravdový program, ten poutník, kdy vyrazíme na cestu, vypukne někdy po 10. hodině.
0: Tak ať se vám první kilometry dobře jdou. My budeme tvoji cestu po celé 3 dny samozřejmě sledovat.
2: Já se moc těším, děkuji. No a do vysílání Českého rozhlasu Zlín se znovu přihlásím dnes ve 10:45, kdy už budeme opravdu na cestě směrem do Štípy. A zkusím zjistit, proč lidé na pouť vlastně vyrážejí a co je k tomu vede. A společně s ostatními poutníky také budu pokračovat až na Velehrad, jak už jsem zmiňovala. Dorazíme tam v sobotu, v den hlavního programu Dnu lidí dobré vůle.
0: Budeme se těšit na slyšenou ve 10:45. To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková. Její 3denní pěší putování ze svatého Hostýna až na Velehrad budeme v našem vysílání každý den průběžně sledovat.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: To je, milí posluchači, z dnešního rána všechno. Za celý Český rozhlas Zlín přeje hezký den a pohodu u sledování dalších pořadů Petr Uhřík. 9 hodin bude za 4,5 minuty.
1: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V obci Veselá na Zlínsku začala výstavba nové místní návsi. Přes 80 dobrovolníků se postará o vozíčkáře, kteří se setkají ve Velehradě. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi mandát na summit NATO. Dnes bude oblačno, postupně polojasno s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Výstavba nové návsi začala v těchto dnech v obci Veselá na Zlínsku. Náves vznikne v centrální části obce na stávající zatravněné ploše. Stavba by měla být hotová v dubnu příštího roku.
2: Cílem projektu je vytvoření klidové odpočinkové zóny pro všechny věkové kategorie i nová parkovací místa. Návrh bere zřetel na udržitelnost, využití solární energie a efektivní hospodaření s dešťovými vodami. Projekt si vyžádá investici necelých 28 milionů korun, část pokryje dotace Evropské unie. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Ve Velehradě u Uherského hradiště se i letos uskuteční tradiční setkání vozíčkářů v rámci Dnů lidí dobré vůle. Lidem se zdravotním postižením umožňuje zúčastnit se poutních slavností spojených s oslavami svátků slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Do Velehradu letos přijedou vozíčkáři nejen z Česka, ale také z Rumunska, Maďarska nebo Polska. Celkem se očekává až 150 účastníků se zdravotním postižením, o které se budou starat dobrovolníci, říká vedoucí Centra maltéské pomoci pro Zlínský kraj Michal Umlauf.
3: 80 mladých lidí, kteří jsou ochotní věnovat 3 dny nebo skoro 4 dny svého času na začátku prázdnin, spí v bojových podmínkách na základní škole a jsou ochotní nabídnout svoje ruce zdarma pro péči o vozíčkáře.
0: Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Rezort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už taky prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Asi 1000 českých podniků letos nemusí dodržet termín pro řádné podání přiznání k dani z příjmu za rok 2025. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září.
1: Počasí.
0: V našem regionu bude zpočátku dneška oblačno až zataženo, postupně čekáme od západu ubývání oblačnosti a po většinu dne bude panovat polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 19 a 13 stupni. Nejvyšší teploty pak dnes dosáhnou 23 až 27 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Sanace trhlin a spár dnes může zdržet provoz na silnici mezi Vizovicemi a Lutoninou na Zlínsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kdo má jméno z kalendáře? Z toho přímo plane záře. Dneska nejvíc energie sálá z krásné Patricie. Zaslouží si navíc

0: dost také malou pozornost. Smašlí pěkně na kličku, posílám jí písničku. Hudby té mám ovšem dosti, každému z vás ku radosti. Dospělé i všechny děti budu bavit do 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek, 2. července roku 2026. Máme léto, v Brně máme hezké léto, i když nad Brnem se včera ty oblaka se prostě mračila, se to tak jako stahovalo nad centrem města, ale tedy u nás, na naší ulici, tedy nespadla skoro ani kapka. Možná v noci něco, ale než jsem šel spát, něco kolem půlnoci, protože jsem se ještě chvilku díval na fotbal Belgie, Senegal, bože. No ale nakonec dopadlo to dobře. Byla to remíza a potom Belgie v prodloužení, tedy v nastaveném čase vyhráli, kopali tam penáltu. Tož tak, dneska mají svátek Patricie. Takže všem patricím, patinkám nebo patričkám, jak jim říkáte, vinšujeme všecko nejlepší a já jak dovysílám, tak už se těším, že sedám do auta a odjíždím do Uherského Hradiště za svými spolužáky, ale pozor, dneska se nesejdeme v Uherském Hradišti v naší oblíbené restauraci, ale vyrážíme do přírody a to přímo do našich krásných Chřibů. Tam se sejdeme, dáme si nějaký obídek a kdo bude odvážný, tak si vyrazíme na nějaký kratinký pochod, na nějakou prohlídku, uvidíme, takže moc se těším, ale to až potom. Nejdříve teď mám tady přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Vážený pane Junáku, rádi bychom poslali blahopřání k diamantové svatbě paní Jarmile a Jiřímu Kulhánkovým ze Šaratic u Slavkova. 2. července 1966 byl jejich dnem svatebním. Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství ani kráse, ale harmonii dvou srdcí, která patří k sobě. Milá Jaruško, milý Jirko, přejeme vám zdravíčko, štěstíčko a ať je vaše pouto i nadále pevné jako diamant. Píseň Nádherná láska naspíval Pavel Novák. A tu vám posíláme. Alena a Emil Kulhánkovi ze Slavkova u Brna.
0: Moji milí Kulhánkovi, tedy doufám, že jste to byla vy, paní Alenko, která to přání tak hezky řekla. Bylo to moc hezké přáníčko, moc jste mě potěšila. Taky se řadím do zástupu gratulantů a vinšuji Kulhánkům ze Šaratic, nebo ze Šardic, teď jsem to možná popletl, no, Kulhánkům přeji a vinšuji taky ještě dlouhá společně prožitá léta. Vybrala jste, paní Alenko, nádhernou písničku, takže Pavel Novák a Nádherná láska.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Moji milí posluchači, dnes je světový den UFO. A možná vás překvapí, že i Morava má svůj slavný příběh. To se psal rok 1987 a nad Vranovskou přehradou se objevil podivný létající objekt. Nebyl to jen výmysl několika rekreantů. Neznámý objekt tehdy sledovali i vojenští piloti, kteří dostali dokonce rozkaz ho pronásledovat. Jenže prý měnil směr tak rychle, že jim nakonec zmizel. Dodnes se vlastně přesně neví, co tehdy lidé nad Vranovem vlastně viděli. A víte co? Ono je to možná vlastně jedno. Léto je totiž období, kdy se stejně vyplatí večer zvednout oči k obloze. Za pár týdnů přiletí Perseidy, budou padat hvězdy a možná zahlédnete družici. Nebo něco, co si nedokážete hned vysvětlit. A když to nebude UFO, bude to alespoň krásný letní večer pod hvězdami. A to je, moji milí posluchači, zážitek, který stojí za to úplně každý rok. A propo, víte, co znamená zkrátka UFO? Unidentified Flying Object, tedy neidentifikovatelný létající předmět. Tož tak.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Písnička dozněla, no za minutku bude půl desáté a já mám, protože čtvrtek, mám pro vás připravenou čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, zpívají třeba Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších našich operních umělců. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: všichni znají Kaplana či Francise. Setkali jste se jako já někdy s Bánkym? Opakují čtvrteční indicii. Všichni znají Kaplana či Francise. Setkali jste se jako já někdy s Bánkym? Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím Ladislava Vodičku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jatrou.
1: Ladislav Vodička dospíval a já mám pro vás připraveno další přáníčko a to je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
2: Dobrý den, pane Junák. Chceme poděkovat v tomto vašem pěkném pořadu paní Vladce Pažitné ze Starého Rozenkova, vedoucí denního stacionáře v Uherském Brodě. Obdržela ocenění pracovníka roku v sociální službách Zlínského kraje 2026. Přejeme jí hodně zdraví, úspěchů a také celému kolektivu pečovatelek v jejich náročné práci. Prosíme o písničku od Mariky Gombitové. Děkuje její celá rodina. Nashledanou.
1: Dobře, dobře, celá rodino. Nevím, kdo tedy mě to přáníčko namluvil, ale má drahá, rád splním vaše přání. Samozřejmě, vybral jste si interpretku Mariku Gombitovou a já jim přidávám, že zaspívá Slnečný kalendář.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Kamélie zdárně dovedly dnešní srdcovky do svého cíle, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují dnešní, tedy čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Všichni znají Kaplana či Francise. Setkali jste se jako já někdy s Bánkym? Tak to byla čtvrteční indicie, nebojte se, bude ještě páteční, tam už nám to pamka bude všem jasno, že jo? No, ale než se ještě s vámi rozloučím, tak samozřejmě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, těším se na vaše mailíky, těším se na vaše vzkazy na telefonním záznamníku, ale jak já říkám, musíte mi to dát vědět. A to znamená, máte tyto tři možnosti, buď mi to svá přání namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. Pokud chcete zařadit písničku nebo vaše přání v konkrétní den, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili hezky zařadit do našeho programu, do scénáře a podobně. No a já už se s vámi loučím a předávám slovo Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná zámecké léto. A zítra, v pátek po 9. hodině, se na vás budu opět těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: české léto.
1: Přeji vám všem úspěšný druhý červencový den letošního léta. Letošní léto je v našem vysílání v zámeckém stylu. I dnes pro vás máme pozvánku na jeden z našich zámků a také soutěž o zámecký cestovatelský balíček. V něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Soutěží vás provází Pavel Kudrna našimi zámky, František Kinský, a hned nabízí dnešní pozvánku.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní?
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel, a na to nesmíme zapomenout, je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Jak tak putujeme těmi zámky celou naší zemí, tak si všímáme té krásné češtiny, jak má různé tvary. Všimli jste si třeba, semka se nastěhovali, to je přeci nádherný tvar. Tak semka, teď budete volat, tedy sem ke mně do studia na telefon 731 800 900, protože máte-li chuť soutěžit, tak přijměte tu moji výzvu, která teď přichází. O co hrajeme, tak to už jsme říkali, ale já to připomenu samozřejmě. Ve hře je denní výhra, takový balíček, zámecký cestovatelský a tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme jednoho z vás, ten si užije prohlídku, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, čili z těch 5 výherců od pondělí do pátku, v pátek jeden bude mít štěstí, tam je obrovská šance na výhru samozřejmě. No a potom na konci prázdnin vylosujeme 3 výherce ze všech těch denních výherců, kteří mohou získat 3 víkendové zámecké pobyty. Tak písnička Věra Martinová, Toulavý džiny, 3.41 je stopáž, máte na to čas, jsou vypnuté telefony, teď je pouštím a vy se dejte tedy do volání 731 800 900. Všichni máte stejnou startovací čáru.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak dost toulání s Věrou Martinovou. Soutěžit se bude, máte-li chuť samozřejmě, to je vždycky ne příkaz, ale výzva nebo nabídka, takže pokud ji přijmete, tak jsme pochopitelně rádi. Pan Jiří z Liberku přijal tuto nabídku. Pan Jiří, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Liberk, to je Rychnov, Rychnovsko?
1: Jo, Rychnov, Knižno.
0: Takže jak vy jste soutěžícím typem? Soutěžíte vždy všude nebo jen tak náhodou namátkou?
1: Všude.
0: Jo.
1: Jo, mám rád soutěže i v televizi.
0: Já vždycky říkám, chtěl bych vyhrát ty miliardy, ale pak si říkám, taky by to chtělo si jednou třeba vsadit. Vyhrál jste něco zajímavého, podstatného?
1: No, jakoby nic moc hodnotného, no. Třeba nějaký vstupenky na koncert.
0: Tak aspoň něco
1: drobného. Dobrý,
0: no. No jistě, tak samozřejmě. U nás to může být zámecký balíček, prohlídka, pak pobyt, víkendový tak zámecký, takže by to bylo parádní. Takže pane Jiří, jinak já jsem se díval nejblíž k Liberku, Kolovratský zámek v Rychnově, Kvasiny taky zámek, vidíte?
1: Jo, Kvasiny.
0: Znáte určitě.
1: Jo.
0: Tak dáme se do té soutěže, máte-li chuť. Já už teď trošku zvážním, jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky. Jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky? Za A Vlčí jáma, za B Medvědí příkop, za C Tygří stezka.
1: Tak je to Vlčí jáma.
0: Tam nebylo vůbec pochybnosti v té odpovědi. To jste věděl, nebo jak jste?
1: Poslouchal jsem.
0: Vzorný posluchač, vzorný soutěžící. Mám pro vás dobrou zprávu a špatnou, kterou chcete dřív?
1: To je jedno.
0: Tak vyhráváte ten náš balíček denní. Špatná je, že tím pro vás soutěž skončila. Tedy v tom zámeckém létě. Tak se mějte hezky, ať se vám daří a naslyšenou. Zdravím pana Jiřího do Liberku. No zdravím vás všechny, Pavel Kudrna vám přeje dobrý den, hezký čtvrtek, zítra máte-li chuť se sejdeme zase v 9.45 a kam se to podíváme, bude to zámek Kravaře. Užijte si zbytek dnešního dne, podstatný zbytek, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Pro předškoláky se zdravotními nebo psychickými problémy zahajuje provoz online školka z Vlčnova. Žáci základní školy Dřevnická ve Zlíně budou od nového školního roku cvičit v opravené tělocvičně. Začínají kontroly dětských táborů. Hygienici letos zmírnili některé požadavky. Dnes bude oblačno až zataženo, postupně čekáme polojasno a nejvyšší teploty dosáhnou 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku spustili online školku. Služba má pomoci předškolákům, kteří z psychických nebo zdravotních důvodů nemohou navštěvovat mateřskou školu. Určená je také pro děti trvale žijící v zahraničí. Její kapacita bude maximálně 40 dětí, aby se učitelé mohli žákům věnovat individuálně. Aktuálně rodiče mohou své děti registrovat, říká vedoucí školky Marie Vaculová.
2: Když nás ten rodič nakontaktuje, vyplní tu přihlášku, my se s ním spojíme, řekneme si informace o tom dítěti, jaké to dítě je, co by tak potřebovalo, a nachystáme si prostě takový soubor informací o tom dítěti. A potom pro ně nachystáme vlastně ten systém vzdělávání. S tím, že to s rodičem budeme pravidelně konzultovat.
0: Online školka pojmenovaná Vysílání z Vlčnova spustí provoz v září. Ve zlínské základní škole Dřevnická skončila po 3 měsících oprava podlahy v tělocvičně. Rekonstrukce podle náměstkyně primátora pro školství Martiny Hladíkové za ODS vyšla na více než 1,5 milionu korun. Tělocvična školy je navíc kulturní památkou, proto na práce dohlíželi také památkáři. Na opravu podlahy teď naváže ještě výměna dřevěného obložení stěn, která má skončit do poloviny letošních prázdnin. Hygienici začínají kontrolovat dětské tábory, zaměří se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku ale taky platí nová pravidla pro fungování táborů. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet.
3: Děti se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Důvod změn vysvětluje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tom jednoznačně direktivní.
3: Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, vítá i to, že už nemusí být oddělené toalety pro chlapce a dívky.
5: Stejně nám ty děti chodily, ač tam měli panáčka, panenku, kam se jim zrovna chtělo.
3: Rodiče by před táborem neměli zapomenout na potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, připomíná pediatr. Alena Šepková.
6: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených.
3: Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalová asociace České republiky zvažuje na post trenéra mužské reprezentace i zahraničního kouče. Miroslav Koubek skončil po vzájemné dohodě s vedením asociace po vypadnutí národního týmu z mistrovství světa. Předseda FAČRu David Trunda k tomu řekl.
7: Já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nové metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
1: Počasí.
0: V našem regionu bude zpočátku oblačno až zataženo, postupně čekáme od západu ubývání oblačnosti a po většinu dne bude panovat polojasno. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 27 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně se dle dopravních serverů jede po cestách ve Zlínském kraji bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už dobré dopoledne s Markétou Macháčkovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné dopoledne ve čtvrtek 2. července vám od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín přeje Markéta Macháčková. Dvě dopolední hodinky strávíme opět na rozhlasových vlnách spolu a také s příspěvky, které pro vás v tyto letní dny vytvoříme.

0: tvořil tým naší regionální stanice. Pokud máte na starosti děti nebo vnuky, pak vám možná přijde vhod dnešní tip na výlet. Na zámku Vizovice totiž už na zítřejší odpoledne chystají první z prázdninových prohlídek. S regionální stopařkou se pak ve 10:45 podíváme s mikrofonem za poutníky. Odstartovala totiž další pouť ze svatého Hostýna na Velehrad a redaktorka Petra Sedláčková na ní vyrazila také. No a po 11. hodině vám pak se svým hostem představím sport pádlování na dračích lodích. Do studia si za mnou totiž přijde povídat trenér i závodník na dračích lodích Aleš Vaculík ze Zlína. Tak zůstaňte s námi a ještě jednou krásné dopoledne ve čtvrtek 2. července, ať jste kdekoliv.
1: Český rozhlas Zlín.

Knedlíkové noky s krémovou omáčkou a špenátem, tak se jmenuje náš dnešní recept, který tu mám pro vás připravený. Pokud vám od oběda zbyl knedlík, tak je můžete využít třeba při přípravě tohoto receptu. Pojďme se pustit do vaření. Tady jsou ingredience na dvě porce. Na noky tedy bude potřeba 250 gramů houskového knedlíku, jedno vejce, dvě lžíce hladké mouky, sůl, pepř, muškátový oříšek, stačí špetka. Potom si připravíme ingredience na omáčku a bude to 150 ml smetany ke šlehání, jedna lžíce másla, jedna menší cibule, jeden stroužek česneku, 100 gramů čerstvého baby špenátu, 30 gramů strouhaného parmazánu, citronová šťáva, sůl a pepř. Zopakuji ingredience ještě jednou. Připravujeme si knedlíkové noky s krémovou omáčkou a se špenátem. Připravte si na noky 250 gramů houskového knedlíku, jedno vejce, dvě lžíce hladké mouky, sůl, pepř, muškátový oříšek, stačí špetka. Na omáčku si připravte 150 ml smetany ke šlehání, jednu lžíci másla, jednu menší cibuli, jeden stroužek česneku, 100 gramů čerstvého baby špenátu, 30 gramů strouhaného parmazánu, citronovou šťávu, sůl a pepř. Pojďme se tedy pustit do přípravy. Knedlíky nakrájejte najemno nebo nastrouhejte, smíchejte s vejcem, moukou, špetkou soli, pepře a muškátového oříšku. Z toho všeho vytvořte tuhé těsto. Z něj pak vytvarujte noky, asi tak velikosti vlašského ořechku, a vařte ve vroucí osolené vodě tak 4 minuty, zkrátka až vyplavou. Mezitím si nachystejte omáčku. Na másle osmažte cibulku a česnek, přidejte do toho smetanu a nechte mírně zredukovat. Přimíchejte špenát a krátce povařte, dochuťte solí, pepřem a citrónem. No a na závěr vmíchejte parmazán a celou porci noků ještě posypte oblíbeným strouhaným sýrem. Ať se knedlíkové noky podaří!

0: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Víte, jak v našem těle působí kyseliny? Právě o tom bude už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů. Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, písně.

Dospívala Hana a Petr Ulrichovi s kapelou Javory a vy posloucháte Český rozhlas Zlín, dopolední vysílání s Markétou Macháčkovou. No a já už mám za chvíli pro vás krásný kulturní tip. Když se řekne Vizovice, často nás napadne Valašská Slivovice nebo Vizovické pečivo. V centru města se ale nachází zámek z 18. století, vystavěný v tehdy moderním francouzském stylu. Co nachystali pracovníci zámku na prázdniny pro dětské návštěvníky, to se dozvíte už za chvíli.

0: Přemýšlíte, co dělat o prázdninách s dětmi, aby netrávili čas jen u telefonu nebo u televize? Vezměte je na výlet. Kam? Třeba hned zítra na zámek do Vizovic. Začínají tam totiž pravidelné páteční prázdninové dětské prohlídky. No a podrobnosti nám prozradí tamní průvodkyně Barbora Grombířová. Paní Grombířová, pěkné dopoledne přejeme do Vizovic.
1: Dobrý den.
0: My vás velice zdravíme z vysílání Českého rozhlasu Zlín, no a máme vás na drátě právě proto, abyste nás pozvala na dětské prohlídky. Vy už totiž několikátý rok je pořádáte v zámku ve Vizovicích a jsou speciální a jsou určené jenom pro ně. Tak představte nám krátce Vizovický zámek, co v něm vlastně děti může lákat?
1: Děti v něm vlastně během prohlídky uvidí úplně to samé, co dospělí. Ale lákat je na tom může právě to, že to není úplně klasická prohlídka, kdyby hodinu poslouchali jenom výklad průvodce, který, co si budeme vykládat, ty děti opravdu nezajímá. Takže my si během té dětské prohlídky s dětmi spíš povídáme a ptáme se, co je na tom zámku zajímá. A vykládáme si o tom, jak se tady bydlelo a co je jinak dnes oproti tomu, jak to bylo tehdy. A srovnáváme vlastně ty věci, které ty děti moc dobře znají z té dnešní doby, třeba i ty telefony, které jste zmínila, tak srovnáváme s tím, jak se ty děti třeba mohly zabavit před těmi 100 lety.
0: Kdybychom chtěli trochu nahlédnout do zámku, tak kterými prostory je provedete? Je prohlídka koncipovaná i jako venkovní nebo jenom vnitřní?
1: Ne, držíme se základního okruhu, to znamená, že tady tu dětskou prohlídku provádíme prvním patrem zámku, které je takové to tradiční zámecké, takové ty salony. To, co sice děti můžou vidět kdekoliv na jiném zámku, ale je to vlastně takové to princeznovské, bychom možná řekli, ale takové to hledavé.
0: Když se ohlednete do minulých let, tak co mělo u dětí největší úspěch?
1: Paradoxně, přestože se jedná o prázdninové prohlídky, tak děti vlastně nejvíc baví, když můžou na konci té prohlídky ukázat, co se všechno dozvěděli. Takže když se jich ptáme, co si zapamatovali, tak je úžasné vidět, jak se hlásí, jak úplně zapomněli, že jsou prázdniny a že nejsou ve škole a jak můžou jako ukázat, že tohle všechno ví z té prohlídky. No a pak samozřejmě další věc je ta sladká odměna, která pak přijde.
0: Pro jak staré děti jsou prohlídky určené?
1: Doporučujeme tu prohlídku dětem od 6 do 12 let. Je to spíš tak, že tady tahle věková kategorie je ještě taková, že ty děti se spolu si navzájem nějak pomůžou, ale jakmile jsou to starší děti, tak už je to vlastně nebaví, už je těžší je zaujmout tak, aby jsme se mohli věnovat i těm mladším.
0: Paní Grombířová, já vás ještě poprosím tedy o informaci i pro nás dospělé, jaký další program jste na prázdninový čas připravili na zámku?
1: Pro naši prázdninovou sezonu je úplně nejtradičnější záležitost piknikový den, který bude příští týden v neděli. Já můžu hrdě říct, že je to vlastně naše nejoblíbenější akce sezóny, a to nejen návštěvnický, ale i tady naše jako organizační. Takže na to bych určitě všechny ráda pozvala, protože to je moc fajn záležitost pro všechny věkové kategorie. Probíhá to v neděli celý den, vlastně rozjíždíme v 11 hodin a končíme zhruba v 6, podle toho, jak se lidem tady chce dlouho být. A je to akce, kde si děti a dospělí taky můžou zahrát různé hry, poslechnout si živou hudbu. Máme tady nachystaných spoustu dobrot, taky napití, kávu s čokoládovny. Prostě je to takové, jako, že se tady dá strávit celý den. No a pak na konci prázdnin nás čeká ještě hra do zámecká noc, což je celorepubliková akce. My už třetí rok po sobě ji děláme tak, že osvětlíme loučemi a ohněm prostor za zámkem a v průjezdu zámeckém prodáváme víno, takže kdo si chce užít trošku takové kouzelné atmosféry, tak si může koupit skleničku vína a sednout si za zámkem a tak si jako užít tu atmosféru.
0: Tohle, letos... já vás velice přeruším, omlouvám se, protože už nám trošičku čas kvapí. My jsme pozvali na krásné akce i vlastně na konci prázdnin. Nicméně prázdniny teprve začínají a vy jste zvala především na ty dětské prohlídky, které jsou každý pátek na zámku ve Vizovicích. Ještě prosím připomeňte čas a také informaci, jestli je nutné se rezervovat.
1: Máme každý pátek stanovený čas o 1:30 odpoledne s tím, že když je velký zájem, tak přidáváme prohlídku ještě jednu, většinou taky během toho odpoledne a rezervace je určitě nutná, telefonická.
0: Výborně. Myslím, že informace najdou všichni na vašich webových stránkách. Barbora Grombířová ze zámku Vizovice nás pozvala na dětské zámecké prohlídky. Paní Grombířová, já vám přeji krásný den i prázdninový čas do Vizovic.
1: Děkuji, taky vám přeji příjemný den.

0: Desítky poutníků už za chvíli vyjdou na poutní cestu ze svatého Hostýna na Velehrad. Druhá etapa takzvané Moravské Kompostely dnes měří 20 kilometrů a večer poutníci dorazí do Štípy na Zlínsku. No a s poutníky půjde i naše regionální stopařka Petra Sedláčková a my už slyšíme zpěv ptáků na její cestě. Petro, dobré dopoledne, kde se právě nacházíš?
1: Dobré dopoledne, já se právě teď nacházím tady na prostranství před bazilikou na svatém Hostýně. My jsme měli s tím najít kvalitní signál, které mohli spojit do vysílání, že Hostýn, poutní místo, má být opravdu místem klidu a rozjímání. Takže si myslím, že je to takové tematické, že tady opravdu máme vypnout a připojit nebo na to rozjímání.
0: Nám právě trošičku, teď, jak jsem říkala, nám Petro vypadáváš, tak my si budeme opravdu velice doufat, že to půjde, tak můžeš pokračovat, jak to tam vypadá, povídej, a ty tam určitě máš někoho sebou.
1: Je to tak, naši poutníci nebo naše skupina 102 poutníků už se pomalu přesouvá na tady na rozcestí na Valech, kde se budou kříže, které ponesou poutníci vždycky v čele. A my ale ještě jsme teda nahoře před společně s paní Věrou, která je ze Štíp.
0: Tak signál z Petry Sedláčkové nám trochu vypadá.
1: Průvodkyní, řekněme, na mé cestě. Znovu vypadáváme. Jsem tady s paní Věrou Veselskou, ještě zopakuji, ze Štípy.
0: Výborně, povídejte.
1: Výborně. Ano, my jsme tady s paní Věrou Veselskou ze Štípy, která bude takovou mou, řekněme, průvodkyní nebo na dnešní pouti, která vede.
0: Tak.
1: Z toho Hostýna Velehrad.
2: Jako každý rok, mým motivem je poděkování. Poděkování za dar života, za krásnou zemi, za mír v naší zemi, za rodinu, za její zdraví, za pokoj, který máme.
1: Podobných příkladů a důvodů, proč se lidé vydávají na pouť, bych našla spousty. Vy ale nejdete poprvé tady tuhle pouť. Kdy jste začala chodit a co vás vlastně přivedlo k tomu, abyste vyrážela každoročně na pouť až na Velehrad?
2: Řekla bych, že ten motiv je pořád stejný. Pořád děkování Pánu za ty dary, kterýma nás dnes a denně obdarovává. No, letos už to bude po deváté, jak jsem spočítala na prstech rychle. A myslím, že je potřeba chodit, děkovat a radovat se z toho, co máme.
1: Ale může za to taky jeden člověk, jestli jsem pochopila z našeho předchozího rozhovoru. Je to náš duchovní průvodce na téhle cestě, otec Peňáz. Co vás vlastně na něm fascinuje? On vyzařuje takovou krásnou silou a krásnou silou. Je to, řekněme, persona, která člověka tak jako láká, přitahuje.
2: Otec Peňáz je neuvěřitelná osoba. Má úžasné charisma, znalosti, prostě jeho dobrota a příjemný jako vystupování ke všem, ke každému člověku, ať je to malý, velký, starý, ať je má různé obdarování, vždycky otec má pro něho dobré slovo, pochopení, ale je to takový náš velitel, který dokáže říct odsaď, podsaď, takhle to bude, takhle přes to vlak nejede a to je potřeba při tomto množství lidí, je potřeba, aby někdo velil, aby vedl a to on dokáže moc hezky.
1: Je to tak, nás čeká 68 kilometrů celkem až na Velehrad, takže někdo, kdo to bude opravdu řídit, je potřeba. Dnes máme před sebou ale teď 20 kilometrů ze svatého Hostýna, pokračujeme na Rusavu a Lukoveček až do Štípy, kde dnešní etapa skončí večerní děkovnou pobožností a my se s paní Věrou právě teď přesouváme právě na rozcestí na Vali, aby jsme se připojili k naší skupině.
0: Petro, já ti popřeji, ať vám cesta dobře ubíhá. Já jsem ráda, že jsme se nakonec opravdu spojili a že jsme slyšeli vaše povídání. A ještě se zeptám, kdy se nám přihlásíš do vysílání příště?
1: Ve 14:45 odpoledne už budeme mít za sebou větší část dnešní trasy a právě v tuto dobu se podíváme na to, co všechno si poutníci nesou v batohu, bez čeho se na několika denní cestě neobejdou a co naopak většina z nich po prvních kilometrech začne považovat za úplně zbytečné. Už budeme vědět, co nás opravdu tíží a táhne k zemi.
0: To byla naše regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková přímo z poutní cesty. No a znovu se s ní spojíme dnes ve 14:15 odpoledne a budeme doufat, že signál tam na Hostýně a poté už je směrem do Štípy bude jenom lepší a lepší, ale jsem moc ráda, že nakonec se spojení podařilo a že jsme slyšeli Petřino poutní povídání. No a za chvíli se tedy vydá na putování ze svatého Hostýna na Velehrad, kam společně s ostatními poutníky dorazí v sobotu v den hlavního programu Dnů lidí dobré vůle.
3: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

0: Je 10 hodin 53 minut, za chvíli už kolega Lukáš Jakubíček přijde do studia s aktuálními zprávami a po 11. hodině se ponoříme do tajů sportu, který někteří možná příliš neznají, ale pro druhé je už neodmyslitelnou součástí volného času. Půjde o pádlování na dračích lodích a to proto, že mým dnešním hostem bude závodník, ale především trenér a organizátor sportovních akcí v této disciplíně Aleš Vaculík ze Zlína. Se svým týmem Žíznivé saně vyrazí už v pondělí změřit své síly s evropskou špičkou. Rozhovor už po 11. hodině, tak zůstaňte s námi. Krásné dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Zlín vám přeje Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Do ulic Rožnova pod Radhoštěm včera poprvé vyjela veřejná doprava na zavolání. Lidé si mohou osobní auto objednat přes mobilní aplikaci a za 15 korun se nechat odvést na jedno z 230 nástupních nebo výstupních míst ve městě. Do systému se jako jediná z okolních obcí zapojila i sousední Dolní Bečva. Proč se obec rozhodla službu podpořit, vysvětluje nezávislý místostarosta Pavel Mana.
1: Autobusy sice jezdí často, ale zase my máme údolí, tu dvě horní rozpité, dolní rozpité, takže rozšíří to nabídku pro třeba děti, starší občany. Tak já si myslím, že to, když to bude fungovat, takže to je dobře jedině.
0: Prázdninovou hru pro děti s názvem Huráven připravilo letos Městské turistické a informační centrum v Luhačovicích. Tam mohou zájemci získat nejen podrobnější informace, ale i potřebné herní materiály. Děti tak mohou díky hře zábavnou formou objevovat město i jeho okolí. Pokračuje mluvčí Luhačovic Hana Srncová.
2: Připraveny jsou nové výzvy, tvořivé aktivity i tradiční lesní stezka. Hra je určena především luhačovickým dětem a těm, které přijedou do města za rodinou na prázdniny. Letošním symbolem hry jsou korálky. Každý z nich představuje jeden splněný úkol, navštívené místo nebo nový prázdninový zážitek.
0: Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil Českému rozhlasu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Ta teď prověří, jestli jednání vojáků neporušovalo služební povinnosti a vnitřní předpisy. Kvůli prudkému poklesu kyslíku ve vodě uhynuli u jezu na řece Dyji v Bulharech ryby. Hasiči postavili dvě norné stěny, jednu u jezu a druhou v Břeclavi, a vodu provzdušňují. Na pokles kyslíku mají vliv vysoké teploty. Zaměstnanci povodí Moravy odebírají vzorky vody i ryb. Pokračuje mluvčí povodí Jana Kučerová.
3: V průběhu noci došlo k propadu rozpuštěného kyslíku v řece Dyji. Ten propad byl z odpoledních 8 mg na litr až na nulu. Ten rozsah uhynu ještě není možné upřesnit, ale bude se pohybovat okolo stovky kusů. Pomocí manipulace na jezu se snažíme převést ryby, které žijí do podjezy, kde jsou lepší podmínky.
4: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude zpočátku oblačno až zataženo, postupně očekáváme od západu ubývání oblačnosti a po většinu dne bude převládat polojasno. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 23 až 27 stupňů a vítr povane mírný severních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kvůli poruše nákladního vozidla počítejte se zdržením na silnici 50 mezi Bánovem a Uherským Brodem. Provoz je tam řízen kyvadlově. Ze zpráv je to vše. Pokračuje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krátce po zprávách s Lukášem Jakubíčkem už pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín s Markétou Macháčkovou a také s mým dnešním hostem. Náš rozhovor se bude točit hodně kolem vody, pohybu, sportu a lodí. Mým dnešním hostem ve čtvrtek 2. července je totiž Aleš Vaculík ze Zlína, trenér, závodník dračích lodí. Aleši, já ti přeji dobré dopoledne.
6: Já vám taky přeju krásné dobré dopoledne.
5: My si s Alešem budeme tykat, protože musím prozradit, že se známe právě z trénování dračích lodí. Samozřejmě já jsem nebyla ten trenér, ale je jim Aleš, já si to jenom zkouším jako takový volný čas a mám to moc ráda. Takže Aleši, ještě jednou ti přeji krásné dopoledne a budu se těšit, jak si spolu dnes budeme povídat. Zdravím i vás, milí posluchači, a přeji krásný den.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, dopolední rozhovor a mým dnešním hostem je Aleš Vaculík ze Zlína, trenér i závodník na dračích lodích. A to je právě ten zajímavý sport, o kterém si dnes tady celou hodinu budeme povídat. Aleši, my tedy dnes budeme hovořit o vodním sportu, o pádlování na dračích lodích, ale to samozřejmě není jediný sport, kterému ty ses ve svém životě věnoval a věnuješ. Všichni, kteří tě znají, vědí, že sport je tvůj život, tak řekni nám, které sporty si vyzkoušel třeba už jako dítě.
1: Tak ještě jednou dobré dopoledne. Tak mé sporty, všechny, které jsem vyzkoušel, byly asi od mládí nebo od dětství, bylo plavání, které u mě započalo někdy v první třídě. To jsem dělal, tuším, 7 nebo 8 let. No potom v nějaké té pubertě postupnou dobou se při sledování různých bojových sportů a všeho kolem, co nás ovlivňovalo, tak mě uchvátili sporty bojové, takže jsem se pustil do karate, juda a potom jsem zakotvil na dlouhých 15, skoro 20 let u kickboxu a boxu. U těchto sportů jsem vydržel asi nejdýl a mezi tím jsem hrál hokejbal, fotbal, velice rekreačně volejbal, takže bylo toho dost, no.
0: To ano, a teď se tedy věnuješ závodně dračím lodím a já si říkám, když jsem poslouchala ten výčet sportů, šlo tam hodně i o různé silové sporty, tak jak to jde dohromady s těmi dračími loděmi? Přemýšlel jsi o tom někdy? Proč vlastně ta tvoje sportovní cesta vyústila právě v ty dračí lodě?
1: No, popravdě nepřemýšlel, já jsem se k ním dostal úplně náhodou a bylo to vlastně takovou vinou, nebo vinou, spíš spojením toho, že mě v podstatě vstoupila do života jedna naše vlastně zakladatelka našeho klubu, Hanka Ragasová, dneska Hanka Pavlíková, která tehdy u mě trénovala kickbox a ona mě nějakou dobu, už asi 2 roky před tím, než jsem se do tohohle sportu dostal, tak mě přemlouvala, že bude a že mě dělali jako v rámci tady města, dělali dračí lodě na Ostrožské Nové Vsi a že by to chtěla znovu poskládat a tak nějakým způsobem mě do toho se snažila jako trenéra vmáčknout a že ať si to zkusím a mně se to teda zdálo strašně směšné, protože když jsem se na ty dračí, už jenom ten název dračí lodě, jsem si říkal, že to je nějaký dětský sport, jo, sranda. A pak jsem si k tomu našel nějaké materiály, tak mě to začalo víc zajímat. Přesto všechno teda mě v květnu v roce 2016 ukecela, já jsem přišel na první trénink, nasednul do lodě a už jsem nevysednul. Takže v podstatě...
0: Jestli správně počítám, tak je to 10 let.
1: Přesně tak. Letos v květnu jsme, teď před měsícem jsme slavili 10. výročí, které chceme letos i v rámci klubu oslavit u nás v Loděnici, takže... Jo, je to už 10 let.
0: Ty mluvíš o klubu, mluvíš o Loděnici, ale musíme upřesnit, kde to vlastně je, protože já jsem říkala, že ty jsi ze Zlína, kde tedy bydlíš, jsi i rodák?
1: Jsem s rodákem ze Slavičína, ale v podstatě od 1 roku žiju ve Zlíně.
0: Ano. Ale bavíme se o Uherskohradičském klubu, je to tak? Je to tak? To upřesni.
1: Uherskohradičsko, protože jednak jsem jako dítě chodívával na Ostrožskou Novou Ves rybařit, plavat, koupat se, tak jak mnoho z nás tady ze Zlína. Hradiště bylo vždycky taková moje srdcovka, vůbec to okolí, to Hradišťsko, to Slovácko. Takže mě to tam vždycky táhlo, ono se to opravdu asi potkalo. A jako v podstatě můžu říct Zlíňák, skoro rodák, tak je ještě zajímavé, že v té Loděnici v Uherském Hradišti, kde jsou veslaři, kde jsme se potom přesunuli, asi k tomu se asi dostaneme, tak naproti, když stojím, tak vidím rodiště Jana Antonína Bati, což je teda další taková zajímavá spojitost. Takže to asi tak nějak všechno do sebe doklaplo a je to tak, jak to je a má to asi takhle být, no.
0: A už je to tak o něch 10 let, jak jsi před chvilkou prozradil. No a pro laika pojďme říci, jakým vlastně sportem tedy plavba na dračích lodích je. Možná spousta z nás někdy potkala dračí loď třeba při koupání na nějakém štěrkovišti nebo když procházeli kolem řeky. Tak víme, že je tam bubeník, jsou tam lidé, kteří pádlují a také kormidelník. Tak jak je to sport?
1: Tak je to sport, který vzniknul před cca 2000 lety v Číně. Je to asijský sport, kde v té Asii je to opravdu velice rozšířená za vůbec činnost. Je to sport, který tam má mnoho těch zemí, třeba Filipíny jako skoro národní sport. V Číně si myslím, že to je jeden z těch takových klenotů jejich kultury. Je to sport, kde samozřejmě je několik typů těch lodí, ono když se tomu trošku někdo věnuje a dívá, sleduje, podívá se i na YouTube, kdekoliv na internet, tak vidí, že ty skutečné dračí lodě, které jsou jako tradice, tak tam jezdí 80-místné, 100-místné, dokonce ještě větší ty lodě, kde jsou třeba 4 bubeníci, je tam x kormidelníků, dělá se to ve stoje, v kleče, v sedě. Ale ta závodní forma, která z toho vznikla, na které se vlastně závodí mistrovství světa, mistrovství Evropy a vůbec spoustu světových pohárů a světových akcí, tak jsou malé 10-místné lodě, kde je 10 pádlujících, jeden bubeník a jeden kormidelník, a to stejné v té 20-místné verzi, kde se 20 pádlujících, bubeník a kormidelník. Jinak je to, pokud můžu jenom zmínit, jak si říkala, k čemu to, nebo jaká je to spojitost těch ostatních sportech. Ano, je to silový sport, technický sport, takže veškerá ta činnost, kterou já jsem teda ve svém životě okusil, tak se tady určitě snoubí.
0: Ty jsi zmínil i poměrně neuvěřitelné číslo 80 pádlujících na jedné lodi, ale na moravských řekách, a to i u nás na Moravě, v Uherském Hradišti, tam se většinou pohybují 10-místné, je to tak?
1: Tam se pohybují 10-místné i 20-místné, protože máme dneska už i jednu zcela čerstvou loď, kterou jsme si dovezli minulý týden z Německa. A jsou to 20-místné lodě, kde opravdu trénujeme, snažíme se jezdit ten náš velký mix, i ženy a chlapy. Takže 20, 10 tam vidíš, nebo vidíte pravidelně se prohánět.
0: Říká Aleš Vaculík ze Zlína, závodník a trenér dračích lodí. Už za chvíli si s ním budu povídat v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Mým hostem na vlnách Českého rozhlasu Zlín je dnes Aleš Vaculík, závodník a trenér dračích lodí. Posloucháte Český rozhlas Zlín, děkuji, že jste s námi a my pokračujeme v našem rozhovoru. Jeho tématem jsou samozřejmě dračí lodě. Ty, Aleši, na dračích lodích závodíš, ale samozřejmě i trénuješ posádky. Já bych se tě chtěla zeptat, co je vlastně v tom týmu důležité? Jak vlastně funguje ta spolupráce s trenérem?
1: Tak spolupráce musí v prvé řadě věřit tomu, co ten trenér jim říká, teda v tuhle chvíli asi já, co jim chci přenést. Musí věřit tomu, že vím, co jim říkám, že to mám nějak promyšlené a že je to někam posune. To je asi to nejvíc a tady v té týmové soutěži je to, já jsem dělal individuální sporty, tam to funguje úplně jinak. Tady je to opravdu na té lodi, nakonec sama to máš vyzkoušené. Víš sama, že je to nejjednoduchá záležitost, ale není to zas tak složité. Takže v prvé řadě je to o tom, aby věřili tomu, co jim říkám, aby poslouchali, co jim říkám, aby dělali to, co je baví, a pak to dává smysl.
0: Když se člověk podívá na takovou posádku dračích lodí, tak vidí, že musí jet jako jeden muž, takže ta týmová spolupráce, to táhnout v uvozovkách za jeden provaz, za jedno pádlo, to je asi velmi důležité. Je to
1: nebo
0: tak?
1: Jako jedna žena.
0: Nebo jako jedna žena, to je pravda, protože ty trénuješ i ženské posádky.
1: Ano, je to tak, no. Naše posádka přímo našeho klubu je, myslím si, dneska v tuhle době, nebo v téhle době nejlepší v republice, nejlepší u nás. Byla druhá na světě, takže navíc i má ten přesah a ještě navíc mi spadla do klína i, nebo do klína. Mám na starosti, dostal jsem přidělenou i reprezentaci českou v té seniorské kategorii, takže ano, dělám i ženy. Proto říkám jedno, jako jedna žena.
0: Jako jedna žena. Je pravda, že to je ta největší výzva, která je teď aktuálně před tebou a před tvým týmem žíznivých sadní z Uherského Hradiště. A to je účast na mistrovství Evropy v národních týmech dračích lodí, které začne už velmi brzy a o tom si budeme povídat zase za chvíli. Ale teď bych se tě právě chtěla zeptat, ještě se vrátit zpátky k tomu, jak to vlastně v té lodi funguje. Jak je třeba důležitý bubení? Protože to mnoho lidí překvapí, že na dračích lodích, kromě samotných závodníků a kormidelníka, je ještě i bubeník.
1: No, to překvapí, ono mnoho lidí to bere tak, že toho bubeníka tam mají trošku do počtu. Ono pokud se budeme bavit o amatérském dračím sportu, tak ten bubeník tam je někdy hodně ukřičený, někdy tam se opravdu si to jde užít, ale je tam potřebný v tom, že v podstatě předává to tempo, které neurčuje bubeník, přiurčují ho háčci, to jsou ti první sedící na té lodi, a ti předávají tu informaci tomu bubeníkovi, ten bubeník předává tu informaci dál. Případně potom, když se bavíme o těch závodních lodích, tak ten bubeník může a předává ty signály, buď počítá, nebo předává nějaké další povely, které mu určí háček, protože ten háček už v té lodi, třeba v dvacítkové lodi, slyšet není dozadu, když to ten bubeník je na ně otočený, takže může tu informaci dát dobře, správně a včas. Takže je velice důležitý, nehledě na to, že to je pravidlo, že ten bubeník tam být musí, proto se taky vybírají i docela drobní lidé, nebo drobné ženy, holky, děti, tam můžou být i mladí, velice mladí sportovci, takže důležitý je.
0: Ty jsi už zmínil, že se svým týmem Žíznivé saně z Uherského Hradiště vyrážíš na mistrovství Evropy národních týmů dračích lodí v Mnichově. A ty máš na starosti tedy naši reprezentační posádku, tak pověz nám o tom víc.
1: No, já bych chtěl uvést akorát, abych to upřesnil, ono to nejsou jako žíznivé saně, je to tak, že v letošním roce se rozhodlo na kongresu Českého svazu dračích lodí, že reprezentace se bude skládat po klubové úrovni, to znamená, a dává to největší smysl i pro nás v tom smyslu, že u nás neexistuje národní trenér, který je v podstatě nad týmem, není součástí žádného klubu, ale vybírá si tu reprezentaci z těch nejlepších a při komunikaci s manažerama těch týmů nebo trenérama. A navíc je to docela složité na ty soustředění, na to sjíždění se, potkávání se, opravdu to, a navíc to narušuje i tu práci těm trenérům v těch klubech. tak za mě si myslím, že to bylo asi nejlepší řešení udělat tak, že v rámci Českého poháru existuje nějakých top 5 posádek, které jsou kvalitní, mají kvalitní týmy a je nejlepší opravdu, jestliže tam je tým chlapů, který navíc v tom Českém poháru patří k tomu nejlepšímu a pravidelně spolu trénují, tak dává smysl, aby vytvořili reprezentaci za ten stát, protože mají tu kvalitu, mají tu sježděnost, protože tady to je úplně to nejvíc, se potkávat a pravidelně spolu trénovat. Navíc my trénujeme 3x týdně a to už je poloprofesionální sport. To znamená, tady pokud chceš někam posunout a být konkurenceschopný ve světě, tak ten trénink je opravdu ten nejdůležitější, to spolu trávit ten čas. Takže já jsem dostal na starosti ženskou posádku, protože moje holky jsou v podstatě 2x 3 rokem po sobě vyhrály Český pohár, takže můžu opravdu říct, že jsou nejlepší u nás, takže to dává největší smysl. No a dostali jsme na starosti ještě malou chlapskou loď, 10 loď, kterou jsem poskládal taky z mých lidí. Budu toho součástí i já v té lodi. A odjíždíme v podstatě ode dneška, dneska je středa, nebo čtvrtek, pardon, tak příští týden v úterý odjíždíme do Německa a od čtvrtku ve středu budeme mít ještě tréninky, už přímo na kanále v Mnichově, na olympijském kanále v Mnichově a od čtvrtku začínají první tratě kilometrové a pak to v podstatě pokračuje až do neděle podle těch dnů. Takže tak bych to chtěl jenom uvést na tu pravou míru.
0: Takže to je nejbližší výzva, která je teď před vámi. Ty jsi nám už vysvětlil, kdo vlastně asi pojede, kdo je součástí toho reprezentačního týmu, ale pojď to ještě upřesnit. Najdeme tedy mezi reprezentací České republiky v dračích lodích i regionální závodníky.
1: Určitě ano, součástí té ženské reprezentace je 11 členek našeho týmu. Z těch 21 dam, které tam jsou, to je v podstatě polovina nebo větší polovina. A potom jsou to dámy, které jsou z celé České republiky, z Prahy, z Jablonce a tak dále, z Budějovic. Takže ano, jsou. A co se týče chlapů, tak tam máme těch 10 kluků od nás přímo, kteří jsou součástí tohle malého vlastně opnu, toho chlapského, té chlapské desítky.
0: S Alešem Vatulíkem ze Zlína, trenérem i závodníkem dračích lodí, si budu povídat zase za chvíli.
2: Zvýší se nájem, zdraží energie nebo klesnou příjmy a problém s bydlením je na světě. Na koho se obrátit a co přináší státní superdávka v oblasti bydlení, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas a Zlín 3. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. 8. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Dračí lodě, vodní sporty, to je téma dnešního rozhovoru Českého rozhlasu Zlín, protože mým hostem je Aleš Vaculík ze Zlína, trenér i závodník dračích lodí. No a trénuje především v Uherském Hradišti, jeho týmem jsou žíznivé saně a já musím prozradit, že minulý týden v úterý vlastně Aleš s týmem žíznivé saně v Hradišti na hladinu řeky Moravy poprvé položili krásnou loď s drakem na přídi. Tak Aleši, řekni nám něco víc o té lodi. I samozřejmě posluchači, kteří nás poslouchali, tak už ví, že to asi trochu souvisí s mistrovstvím Evropy.
1: No, úplně nesouvisí.
0: Vidíš, a já myslela, že ano.
1: A úplně nesouvisí, protože to byla taková, to je taková naše splněná, takový náš splněný sen, že jsme si koupili krásnou novou 20-kovou loď. Navíc loď, která je, já počítám ve světě, jedna z těch nejlepších, je to německá loď Bug. A je to takový Mercedes mezi dračími loděmi, který jsme si tak nějak jako udělali, jsme si fakt velkou radost. A největší zásluhu na tom má samozřejmě můj kolega, který přes svoji firmu, přes svoji společnost se mu povedlo prostě získat na to prostředky a díky němu, s kterým jsem nakonec v neděli v noci po soustředění v Brně skočili do auta, jeli jsme 24-hodinovou skoro Le Mans, jo, takovou tam a zpátky s naložením, s velkým vozíkem a zpátky, a v úterý jsme ji fakt skutečně slavnostně mohli spustit na vodu a pokřtít. A nazvali jsme ji po jednom z našich kolegů, takže máme fakt, myslím, že radost udělanou teď. Ale nesouvisí to přímo s tím mistrovstvím, protože to je věc, na které samozřejmě trénujeme, budeme se připravovat, protože je to opravdu velká, rychlá loď, závodní, která nám dá zase spoustu jiných kvalit.
0: Na jaké lodi nebo na jakých lodích se bude závodit příští týden v Mnichově?
1: Mělo by to být od stejné značky Bug, německé, jsou to jak 10-kové, tak 20-kové lodě, takže je to taková, i když my nebudeme zrovna závodit naše děvčata, ano, protože budou součástí velkého mixu, tak ty na této lodi v podstatě závodit budou, ale my budeme jezdit na těch malých bucích, jo, jako chlapi.
0: Pojď nám ještě v krátkosti říct, jak vlastně budou ty závody probíhat a v jakých kategoriích soutěžíme jako Česká republika.
1: Kategorie máme obsazené všechny, to znamená od juniorů, pokud vím, že tam jsou 18-letí junioři. Potom tam je kategorie premiér, která vlastně je ohraničená do 40 let. To znamená, jsou to 20, 30, ale do 40 let, nemůže tam být nikdo starší. Pak je tam kategorie senior A, to je 40+, senior B je 50+, senior C je 60+. A všechny ty kategorie jsou obsazené od nás. A závodí se v tratích, na malých lodích se závodí na distancích 200, 500 a 2000 metrů. A na velké lodi se jezdí 200, 500, 1000 a 2000 metrů.
0: Pojďme ještě říct lidem, kteří neznají tento sport dokonale, jak dlouho třeba trvá takové dobré posádce urazit ty 2 kilometry na této dračí lodi?
1: Na malé lodi jezdí se někde kolem 9 minut do 10 minut, ale ono vždycky záleží na tom, na jaké vodě se jede. Ono záleží, jestli je to na řece, jestli je to na hlubokém jezeře nebo na vodě, kde není proud, je tam větší hloubka, tudíž je rychlejší voda. Na 20-kové lodi se to jezdí kolem 8 minut, pod 8 minut, nebo se kolem 8 minut, plus minus.
0: Když bychom se třeba přišli podívat na trénink tvého týmu Žíznivé saně v Uherském Hradišti, tak za jak dlouho urazí oni tuto vzdálenost na Moravě v Hradišti?
1: Tam si trošku máknou, protože ten proud tam je silný, než by se to zdálo. Tam si to máknou, dají si to tak kolem 13 až 15 minut.
0: Říká Aleš Vaculík ze Zlína, trenér i závodník dračích lodí, se kterým si dnes povídám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, tak zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Projít pěšky Portugalskem se rozhodli Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic. Na Pyrenejský poloostrov se vydali už po druhé. V loni absolvovali svatojakubskou cestu a letos putovali po trase, kterou si naplánovali sami. O cestě i zážitcích vyprávěli v Naplno s Věrou Hotařovou. Rozhovor najdete na našich stránkách a v podcastových aplikacích.
1: O netradičním sportu pádlování na dračích lodích si dnes povídám s Alešem Vaculíkem ze Zlína, trenérem i závodníkem. Aleši, tak já bych se moc ráda zeptala, protože ty máš před sebou teď mistrovství Evropy národních týmů, tak mě by zajímalo, jak jsme na tom v dračích lodích v porovnání třeba se sousedními zeměmi, podle tebe?
2: Tak v porovnání tady v těch dračích sportech v té Evropě velmoc je Maďarsko, velmoc je Německo, velmoc je Ukrajina, bohužel ta je postižená válkou, tudíž spousta těch závodníků buď už není, protože už je nepotkáváme, a nebo je to prostě velmi, velmi, velmi roztříštěné, ale do té chvíle byly rozhodně skoro ti nejlepší. A my si stojíme paradoxně k tomu, že tu základnu máme v rámci českého poháru je, ale chybí nám samozřejmě mládí. Kategorie 40+ a 50+ jsou teď v poslední době stále lepší a lepší, ale ubývá těch mladých, takže to je trošku problém. A v těchto kategoriích každopádně patříme k tomu nejlepšímu. To určitě ano, a je to takový paradox, protože na to, jak se potkáváme, jak trénujeme v rámci národního týmu, tak kolikrát se to lepí prostě na poslední chvíle a je to někdy až prostě docela zábavná záležitost, tak musím říct, že přesto všechno, kdyby Češi chtěli, tady se opravdu vždycky ukazuje ta tvořivost, kdyby ti Češi jenom trošku víc chtěli, tak jsou ještě lepší.
1: My jsme si před chvílí povídali o závodě, který máš se svými kamarády z Žíznivých saní z Uherského Hradiště i s dalšími závodníky z celé České republiky před sebou, a to je mistrovství Evropy v Mnichově, na které vyrazíte už příští týden. Ale pojďme se vrátit zpět do regionu, konkrétně na řeku Moravu, do areálu Veslařského klubu na Moravním nábřeží, kde tedy trénuješ. Tak mě by zajímalo, jak vlastně vypadá ta závodní sezóna v regionu. Čím začíná?
2: Závodní sezona začíná u nás, paradoxně v dubnu, kde pořádáme dlouhé závody dlouhých tratí, kde je to závod na 2600 metrů, nebo 2500 metrů, 2,5 kilometra, a pak to pokračuje už českým pohárem, který je v Praze v dubnu, pak je český pohár v květnu v Praze, a pak už to postupuje různými jinými, ale pohár pro nás, to hlavní, co je český pohár, tak to je potom červen Brno, srpen Ostrožská Nová Ves, kde je asi nejkvalitnější trať i voda, a končí to potom závodem v Račicích na Olympijském kanále, kde je mistrovství republiky, a pak se jezdí ještě v Praze na konci, myslím, že října, nebo na konci září se jede ještě dlouhá trať mistrovství republiky dlouhých tratí.
1: Naše posluchače by určitě zajímaly právě ty závody, které se konají v našem kraji. Pojďme je třeba pozvat na nějaký závod na řece Moravě. Musím prozradit, že ten už v podstatě bude za pár týdnů, je to tak?
2: Ten bude 1.8. pořádá ho můj tým, pořádá ho naše posádka. Bude to 7. ročník, zveme širokou veřejnost, moc rádi vás tam všechny uvidíme. Není to žádný český pohár, je to opravdu regionální záležitost, která ale byla součástí i Torzen Cupu. Ale je to spíš, kde chci, aby se opravdu ti lidi, budou tam sportovní posádky, budou tam kvalitní posádky, bude tam i naše posádka, budou tam slovenské silné posádky, takže tam opravdu uvidí tu kvalitu, ale je to taky o tom, že bych byl rád, kdyby tam bylo čím dál víc takových firemních posádek, spíš fanových posádek, protože ta Morava má jednu nevýhodu, a to je, že jsme limitovaní šířkou trati, můžu tam dělat pouze tři závodní dráhy, nemůžu dělat víc, kvůli plavebním cestám, kvůli lodím. Ale ono to taky dává největší smysl, protože tam se sčítají časy a vždycky se to jede na tři jízdy, tak aby, protože každou částí té řeky teče ten proud trošku jinak, tak aby to mělo jakýsi řád, že někdo nejede hlubší vodou nebo vracákem, takže tak.
1: Aleši, ty jsi zmiňoval, že to jsou často i firemní posádky, lidé, kteří mají pádlování jako svoje hobby, tak Může se člověk, který by si tohle chtěl vyzkoušet, zapojit do nějaké posádky? Je to vlastně otevřený sport veřejnosti?
2: Určitě ano. To každopádně vítáme všechny zájemce, kteří by se chtěli připojit, ať buď k naší posádce, nebo k posádce i tvé, v které jezdíš, běžců, anebo k jakékoliv jiné. Máme tam ještě asi 2 nebo 3 posádky, které jezdí. Jsou to třeba lékaři z Kyjova, jsou tam lidi ze zbrojovky z Uherského Brodu, takže k jakékoliv z těch posádek se dá připojit buď přeze mě přímo, nebo na našich facebookových stránkách si můžou najít kontakt a tam nás oslovit, nebo mě oslovit. Takže určitě vás zařadíme, kam bude potřeba, když vás to bude bavit, anebo se takhle jenom potkat, domluvit se s partou kamarádů a přijďte se zase přes kontakt na facebookových stránkách, se můžete ozvat a můžeme se potkat. A klidně se svezeme a třeba vás to začne bavit a budete chtít jezdit víc.
1: A kdo nechce přímo sportovat na dračích lodích, ten se může tedy přijít podívat třeba hned 1. srpna do Uherského Hradiště na závod, který se jmenuje Slovácký drak, je to tak?
2: Je to tak, přesně. Takže určitě přijďte a je tam možnost i jak občerstvení, máme tam i docela hezké stánky, bude to zábavné.
1: Myslím, že spousta lidí z regionu také zná Ostrožskou Novou Ves a tam je také zajímavý závod, tak pojď pozvat i tam.
2: Určitě je, tam teď tuším, že to je 14. 15. srpna, jestli se nemýlím, víkend o 2 víkendy později, tam je Český pohár a opravdu musím pozvat, že u nás asi neuvidíte v regionu nic kvalitnějšího, co se týče obsazení těch posádek, budou tam i maďarské posádky, je tam krásná voda, krásné prostředí a jsou tam opravdu udělané dráhy, takže velice zvu.
1: Zve Aleš Vaculík ze Zlína, trenér a závodník dračích lodí. Zůstaňte s námi.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
4: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Dračí lodě, to je sport, o kterém si dnes povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín s Alešem Vaculíkem, trenérem i závodníkem dračích lodí. Aleši, tvým domovským týmem jsou Žíznivé saně z Uherského Hradiště. Pojď nám o nich něco říct.
1: Tak já zkusím velice, velice rychle jenom představit. Vznikli jsme v roce 2016 na Ostrožské Nové Vsi. Odsud jsme se v roce 2019 přesunuli do loděnice v Uherském Hradišti, kde jsme se dohodli s vedením toho klubu a dali nám absolutně perfektní podmínky na vůbec naši činnost. A dneska přitom, když trénujeme třikrát týdně, je to opravdu náročné. Máme tam k dispozici jak posilovny, saunu, v podstatě celou tu loděnici, včetně kluboven. Takže máme absolutně perfektní podmínky pro jakýkoliv rozvoj.
0: Jinak... Já tě ještě přeruším, ono vlastně nejde o profesionální sportovce, ale lidi, kteří toto mají jako volný čas, je to tak?
1: Je to tak, ono, když potom člověk zabředne mezi ty lidi, co tam jsou, tak zjistí, že to jsou kolikrát různí ředitelé v různých firmách, doktoři, sestřičky, různí jiní činovníci v různých společnostech, podnikatelé a najednou tam sedeme do lodě a jsme jeden tým. Takže ono kolikrát se někdy člověk diví, co tam vedle sebe sedí za člověka a o to je to zajímavější, ten mix, a proto to tak funguje. Každopádně ten klub jako takový je to nejvíc. Jo. To, že děláme reprezentaci, je jedna věc, ale ty klubové mistrovství Evropy i světy jsou mnohem víc i obsazené, protože tam vždycky větší část z těch zemí, když přijedete na svět nebo na Evropu, máte tam za ten jeden stát jednu posádku. Když to na mistrovství světa máte třeba z Ameriky 5, 6, 7 velkých týmů nebo špičkových, takže tam ta konkurence je mnohem větší. Takže na to se samozřejmě soustředíme ještě o to víc. A musím říct, že za to krátké trvání té posádky, kdy jsme se v roce 22 vrátili zpátky do Českého poháru jako tým, tak jsme dokázali už spoustu věcí. Dokázali jsme vyhrát jak Český pohár, jak Uholek, tak i v chlapi jsme dokázali zabojovat medaile, udělat medaile. Ale hlavně jsme se nám podařilo na mistrovství Evropy 23 v italské Ravenně získat z šesti možných kategorií 6 medailí, kdy v roce 24 jsme potom na mistrovství světa dokázali s holkama vybojovat stříbro a ve velkém mixu jsme se dostali do finále, což bylo samo o sobě obrovský úspěch, který lidi docení až časem. Dostat se mezi 8 posádek na světě velkých, to je velký úspěch. Takže ta naše posádka, to je to nejvíc, co nás vlastně táhne dál. A ty cíle příští rok Barcelona, mistrovství Evropy, klubové, těšíme se.
0: A navíc příští týden Mnichov a mistrovství Evropy národních týmů. Aleši, já bych se tě na závěr našeho rozhovoru zeptala, co bys vlastně popřál tomuto sportu do budoucna? Co podle tebe chybí stále v této oblasti?
1: Tak hlavně chybí mladí, no. Chybí to mládí, které prostě je asi rozprostřeno na spoustu jiných sportů a spoustu jiných činností a nejsilnější kategorie jsou skutečně naše kategorie, to znamená seniori A40+ a 50+. Tam je mraky lidí, kteří opravdu makají, dřou, snaží se a dneska i přečí ty mladé týmy, protože naše holky vyhrávají Český pohár a jsou už dneska ve věku, kdyby neměli vyhrávat Český pohár, ale to mládí chybí.
0: Mládí chybí, to slýcháme ze spousty oblastí, tak já budu přát dračím lodím, aby se lidé k ním stále více a více připojovali k tomuto zajímavému sportu. Aleš Vaculík ze Zlína, trenér i závodník dračích lodí, byl hostem Českého rozhlasu Zlín. Aleši, já ti moc děkuji za představení tohoto nevšedního sportu.
1: Bylo mi ctí. Hezký den přeju.
0: Hezký den přeji také od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín a ještě dodám, na co se můžete těšit zítra. K mikrofonu se posadí moje kolegyně Kristýna Fuchsová a po 11. hodině pro vás bude mít páteční dobré rady se sociální pracovnicí Adélou Suhradovou ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom a povídat si budou o pomoci v nouzi s bydlením i takzvané superdávce. Tak příjemný poslech a krásný zbytek dne vám přeje Markéta Macháčková.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Během letních měsíců opraví Kroměříž základní a mateřské školy za 50 milionů korun. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně otevřela po roční rekonstrukci ubytovnu pro zaměstnance za 33 milionů korun. Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi a rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO v Ankaře. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasno a nejvýše naměříme až 28 stupňů. Matěj Neradělka, polední zprávy Českého rozhlasu Zlín. Za zhruba 50 milionů korun opraví Kroměříž.

0: přestavujeme školnický byt v základní škole Zámoraví na nové učebny, modernizujeme kotelnu a provádíme zcela novou elektroinstalaci v rámci mateřské školy Kolárově nebo modernizujeme kuchyni v základní škole Slovan.
1: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně včera otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro své zaměstnance za zhruba 33 milionů korun. Během ročních prací došlo k výměně stropů a hydroizolací, budova má novou střechu. Každá z 22 garzoniér má opravenou koupelnu s toaletou, kuchyňskou linku i nový nábytek. Ubytovaní zaměstnanci zde budou mít i benefity a je pro to velký zájem o toto ubytování. Podle Dany Lipovské, mluvčí nemocnice, další dvě ubytovny plánuje krajská nemocnice opravit během následujících 2 let. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Šeligy taky rezort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu víc zaměstnanců kanceláře.
2: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
1: Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu pro americkou společnost Google. Za zneužití svého operačního systému pro mobilní telefony má zaplatit v přepočtu asi 100 miliard korun. Podle rozsudku Google využíval dominantního postavení svého systému Android k potlačování konkurence v oblasti vyhledávacích služeb.
3: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně polojasno, jen chvílemi i oblačno a večer postupně skoro jasno až jasno. Povane mírný vítr a nejvyšší teploty naměříme v rozmezí 25 až 28, na Valašsku místy kolem 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku v místní části Kubáně komunikace dočasně uzavřena. Po včerejší bouřce je totiž poškozena. Ze zprávy to vše.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písmo.

Na Slovácku, tak touto polkou Libora Pokorného Jaroslava Kincla nás úvodu potěšila Lácaranka a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Patricie, na Slovensku slaví Berta, tak přejeme vše nejlepší, ať se vám daří hodně zdraví a spokojenosti. A písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás, ale nejenom písnička, i dnes budeme samozřejmě zpívat. Věřím, že přivítáme šikovnou zpěvačku či zpěváčka v tradičním projektu Prázdniny u babičky. Je to určitě skvělá zpěvavá soutěž o rodinné vstupenky do brněnského zoo. Takže volejte, volejte a volejte na telefon 726 46 5200. Budu se na vás velice těšit a vás, milí posluchači, kteří chcete jenom popřát běžně třeba, tak dejte prostor našim zpěváčkům, ať se mohou dovolat. Takže, přátelé, jdeme na další písničku.

0: Tak vážení a milí, během této písničky, kterou jste poslouchali, to byla ta původně anoncovaná na Slovácku, kterou pro nás zahrála Láca Ranka, takže přišlo na ní. Pojďme přivítat tady Kamilku Psotkovou, 14letou, a já jsem je ze Starého Města u Uherského Hradiště. A já se tě jenom zeptám, ty seš na prázdninách u babičky?
1: Já jsem teďkom u ní na návštěvě.
0: Na návštěvě, výborně. Tak my se na tebe moc těšíme, já to nebudu zdržovat. Jakou písničkou nás potěšíš?
1: Pekárny Světa kraj.
0: Výborně, tak my se moc těšíme. Prosím, můžeš zpívat.
1: Pekárny Světa kraj za láskou svou, nejednou pokonal jsem vůli zlou. A moje princezna, ta jistě rozezná, že je mám vážně rád. A v jeho blízkosti se náhle zdá, že léta v oblacích se málem dá. Dát ruku na ruku, ne třeba za ruku, jeho srdce se nelze vůbec bát. Oslava veliká už se chystá a buchet je spousta, lahodná sousta. Ať naše láska je vždy stejně čistá a pevná jako brány trám. Hezká jak obrázek a zábavná a tichu princezen tak málo znám. Vyrostla v dostatku, jak holka ze statku, umí za práci brát. Konečně kluk, co o mě zájem má, přitažlivost dítě vzájemná. A srdce z rubínu má barvu povínu, starý král novému vždy má jej dát. Ta naše dvojice je překvapivá, a dlešek známek, pekárna zámek. Je trasa, která někdy krátce trvá, a já ji dobře látkou znám. Oslava veliká, ať už se chystá, a buchet je spousta, lahodná sousta. Ať naše láska je vždy stejně čistá, a pevná jako brány trám.
0: No výborně, tak Kamilko, ty hraješ na nějaký nástroj?
1: Na klavír.
0: No ano, perfektní. No a prosím tě, chodíš někam zpívat?
1: Ne, ale do školy chodím.
0: Ano, výborně. No tak moc hezky si zaspívala, my ti moc děkujeme. A já se ti jenom tak trošičku vyspovídám, pověs nám něco o sobě. Tak ty chodíš teď už 14 let, tak to je teď jdeš do té poslední třídy, nebo ty jsi někde na gymnáziu. Jak je to s tebou?
1: Já jsem teďkom byla v 8. třídě a půjdu do 9.
0: Do 9. Aha, takhle. Výborně. No a na co se chystáš o prázdninách?
1: Zítra pojedu na tábor a s rodinou pojedeme do Itálie na hory.
0: No tak opatrně, ať si to užiješ, no to bude krásné ta Itálie, ale i ten tábor bude krásný. A kam do tábora?
1: Někde k Hostina, tam je nějaká Březová, nebo je to takového.
0: Dobře. No prosím tě, a co děláte tak s babičkou, když jste spolu?
1: Pečeme.
0: Pečete? Tak ona vaří určitě samé dobroty. A co máš nejraději od ní?
1: Trubičky plněné sníhem.
0: No tak, to je paráda. Určitě i vánoční cukroví, věť a podobně.
1: Jo.
0: No jo, tak to je super. Tak prosím tě, my ti moc děkujeme. Tu následující písničku, která zazní samozřejmě pro tebe, pro babičku, pro celou rodinu, jako malý dárek. Ať se ti daří, já ti přeji krásné prázdniny. No a uvidíme, v neděli se bude losovat, tak kdo z vás vyhraje vstupenku, rodinnou vstupenku do brněnského zoo. Takže děkujeme. Zdravíme a zatím nashledanou.
1: Nashledanou a taky děkujeme.
0: Taky děkujeme. Tak přátelé, jdeme na další písničku.
2: Český rozhlas.

0: Tak vážení a milí, dozněla nám Valčík, Antonína Perničky, Ptáček Maličky, doprovodila Stříbrňanka a já vítám paní Zdenu ze Štěpánova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zahrejte prosím hudební dárek a ten po rozhlasových vlnách ponese se do Letovic za panem Vladimírem Vávrou, který zítra oslaví narozeniny. Milý Vláďo, všichni, co tě máme rádi, přejeme všechno krásné, nejen v tento narozeninový den, ale i ve dnech všedních po celý rok. Pozvedáme sklenky a připijíme na zdraví, lásku, radost, rodinnou pohodu, pracovní úspěchy a to, co si přeješ, ať se vyplní. Všechno nejlepší a mnoho šťastných dalších roků ti přejí synové Kubík a Maty a připojují pro tatínka Pusu, manželka Petra, bratr Ondra s rodinou, sestra Zdena s rodinou, maminka a tatínek a rodiče Menšíkovi. Paní Navrátilová, děkuji. Příjemné odpoledne. Naschledanou.
0: I vám přeji, paní Zdeno, pokud možno, ne tak, ale vypadá to už tak nadějně,
1: dneska
0: že?
1: Dneska už je to příjemný, ano.
0: už trošku
1: se
0: jsme se schladili. Tak přeji vám také příjemné odpoledne. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Já ještě připojím tady e-mail, který tady přišel. Včera 1. července oslavila svátek moje sestřenice, paní Jaroslava Králíková z Olomouce. Milá Jaruško, život ať ti štěstí dá, ať krásný den se krásný zdá, splň si všechny své sny a prožívej jen krásné dny. Moje přání zhrne věta, pevné zdraví, lásku, štěstí a dlouhá léta. Přání a hezkou písničku ti posílá ze srdce Marie Jančijová z Dobrochova. A já posílám další písničku Karel Burle, Kohoutku jarabí, Joška Černý a studiový dechový orchestr.

0: Tak a já si tady vezmu napřímo telefon. Tak halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Justinka.
0: Jejda, jejda, Justinko, a ty chceš zpívat, viď?
1: Jo.
0: Jenomže, miláčku, my už jsme teď dneska zpívali. Já tě poprosím, aby si zavolala s babičkou zítra, ano? Prosím, prosím. Jo. Tak se na nás nezlob a my se budeme těšit zítra, ano?
1: Jo.
0: Tak volejte, volejte, nashledanou. Seš moc šikovná holčička, děkujeme. Ano, ahoj.
1: Nashledanou.
0: Ano, ano. Tak a teď jdeme na další telefon, který tady mám. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Dobrý den.
0: A vaše jméno a odkud voláte?
2: Volám ze Strání, posluchačka Eva.
0: Výborně.
2: A já bych chtěla popřát k dnešním 85. narozeninám
0: ano.
2: naší milé švagrové Aničce Mikášové, rozen rodačky v Těmic.
0: Mm-hmm.
2: Milá Aničko, my ti přejeme k tomu krásnému výročí hodně, hodně zdraví, boží požehnání, prostě všechno jenom to nejlepší, ať se dlouho ještě můžeš radovat tvé krásné a velké rodiny. A velkou pusu ti určitě posílá ta nejmenší drobotina, jo, už to ani neumím spočítat, kolik jich máš. Tak Aničko, na zdraví. A už se těším na nedělní setkání.
0: No tak ať vám to vyjde, to bude krásné. To vás bude asi hodně.
2: No určitě.
0: No to je paráda. Tak paní Evo, já vám přeji, ať se vám daří a ať se vám všechno
2: děkuji.
0: Vydaří a pěkný den. Nashledanou.
2: Vám taky nashledanou a děkuji.
0: Ano, a já si tady vezmu prosím ještě jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
3: Dobrý den. Já vás moc zdravím v rozhlase.
0: A jenom vaše ctěné jméno, odkud voláte, ano?
3: Bohuška a volá z Brna.
0: No tak vítejte, paní Bohuško. Prosím.
3: Já vás moc zdravím. A můžu?
0: Ano, prosím, už jste ve vysílání.
3: Tak já bych chtěla popřát své nejlepší kamarádce a spolužačce Milušce Vráblíkové ze Starého Hrozenkova, která se dožívá krásného kulatého jubilea. Přeju jí hodně zdravíčka, štěstíčka, božího požehnání jí a celé rodině. Děkuji moc.
0: Ano, také. Přeji vám pěkné odpoledne, ať se vám daří. Nashledanou.
3: Děkuji vám také. Nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a já připojím e-mailovou poštu. Dnes spolu slaví manželé Miroslava a Eduard Langáškovi z Těšan diamantovou svatbu. Moc gratulujeme a do dalších let přejeme hlavně zdraví a dobrou náladu. Děti Libor, Lenka a Hana s rodinami takto vinšují. Tak my připojíme další písničku. Emanuel Kuksa, Kukala kukačka a Zdena Hovorková a Broln.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Tak přátelé, jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám tady e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o zahrátí nějaké pěkné písničky pro Ondřeje večeřu na Floridu. Budoucího tatínka přeji boží požehnání do budoucna a ať se mu vše ve všem daří. Dominika Kolomajzna, tak to vynšuje. No to je pěkná dálka až na Floridu, pane, jo? Tak rádi pošleme písničku, určitě. Pozor na šohaje. No, to je docela vtipné. František Maňas, Stanislav Ostrezí a Krumsíňanka.

0: Pozor na šoha je František Maňar, Stanislav Ostrzí, Krumsí Janka dozněla a dovolal se pan Lubomír z Pohořelic. Vítám vás.
1: Já vás taky vítám, přeji krásné popolední. Tady je posluchač Lubomír z Pohořelic. Já bych měl přáníčko pro naši tetičku, paní Jiřínku Wagnerovou, která dneska slaví v Pohořelicích své narozeniny. Chtěl bych vám, milá tetičko, popřát za sebe a za celou svoji rodinu hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, boží požehnání a abyste byla stále tak veselá a milá, jaká jste. To vám ze srdce přeji a jistě vám paní Navrátilová zahraje nějakou krásnou písničku. Hezky si to oslavte a mějte krásný den.
0: Pane Lubomíre, můžete mě říct jenom to jméno, prosím, ještě té oslavení?
1: Paní Jiřínka Wagnerová.
0: Aha, jo, dobře, já jsem tady měla podobné jméno, tak jsem myslela, že připojím i dopis. Ne, to je jiná oslavenkyně. Dobře, tak
1: děkuji vám.
0: Přání zaznělo, rádi zahrajeme a přejeme krásné odpoledne. Naschledanou.
1: Já mám taky krásné letní dny. Naschledanou.
0: No a připojíme tady e-mailovou poštu. Dnes slaví krásné 80. narozeniny. Milovaná maminka, babička a prababička, paní Miloslava Vráblíková ze Starého Hrozenkova. K tomuto významnému jubileu ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho radosti, spokojenosti, lásky, božího požehnání a životní pohody do dalších let. Jako dárek posíláme s velkým poděkováním za vše, co si pro nás udělala tu nejhezčí písničku. Máme tě moc rádi. Blahopřeji dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata. A já mám tady ještě jedno přání, které ráda připojím. Prosím tímto o písničku na přání pro členy našeho senior klubu Ivančice a to pro ty, kteří mají narozeniny v měsíci červenci. Zahrajte prosím ve čtvrtek 2. července v poledních hodinách. Ano, a my tak činíme. A budeme vinšovat paní Aleně Skokanové, která své narozeniny oslaví 4. července. 9. července oslaví své narozeniny paní Růžena Holá, 11. července paní Miluše Kopečková, 25. července Eva Skálová, 29. července paní Ludmila Filipínová, 30. července paní Hilda Obršlíková a 31. července paní Helena Kosíková. Tak děkuji za všechny, paní Ludmila Dvořáková, předsedkyně senior klubu Ivančice. No a vážení oslavenci, přejeme hodně zdraví, spokojenosti, radosti, lásky a dobrou mysl. A písnička už je připravena. Bodovský potek, Jan Pavlecha a Moravěnka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Bětku Svobodovou z Petrova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, a já vás vítám. Já bych se chtěla poděkovat Dolanžota manželům Věrce a Jarovi Vališovým, který mě včera moc potěšili a překvapili s písničkou a zahrála, už také to tak narychtovali Tufaranka. Tak obom Tufarance a Vališom moc děkuju, moc mě to potěšilo a posílám jim také písničku a ještě bych jim také chtěla poslat pozdrav Milanovi Machovičku za pozdrav a za písničku a také Mirkovi Zbánova. Moc jim také děkuju za pozdravy a posílám jim písničku. Paní Navrátilová, moc vám děkuju a zase někdy naschledanou.
0: Budu se těšit naschledanou. Tak a teď už pan Jan ze Stanovišť.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, prosím vás, Petrovi Dvořáčkovi ke svátku a jeho synovi Peťovi, ať jsou hodně zdraví a jsou spokojení. A pro radost ještě doplněší na Jadovým silovi a Majice. Děkuji.
0: Také, ať se vám daří, pěkné odpoledne.
2: Taky, mějte se moc hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a teď máme e-mailovou poštu. Naše milá maminko, babičko, prababičko, Aničko, chceme ti k tvým dnešním narozeninám přát, pusu a kytičku dát, si náš opěrný bod řadu let, bez tebe by nebyl náš svět. Posíláme velké přání, lásku, štěstí, zdravíčko, měj se vždy krásně, naše drahá Aničko. Tak to bylo jedno přání, kde poslal tento e-mail paní Anička Miklášová. Tak a pojďme dále. Máme tady dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky dnešní oslavenkyni paní Božence Grosové z Nové Vsi u Ivančic. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko a my ti, maminko, přejeme štěstíčko. Mnoho lásky, zdraví, však to znáš, navždy nás tu mami máš. Z celého srdce přeje dcera Dana s rodinou. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Tak je to lidová z východního Slovenska. Vodička z Bystrého bude zpívat Jarmila Šuláková a hrají Jan Rokita starší cymbál a Jan Rokita mladší taktéž cymbál.

0: písnička dozněla a pojďme přivítat pana Miroslava z Pozlovic.
1: Dobře, ještě jedenkrát krásný dobrý den. Já vás zdravím.
0: Ano. A
1: chtěl bych popřát mamince k jejímu svátku, ke včerejšímu svátku, bylo Jaroslavy. Tak chtěl bych popřát za naši celou rodinu obětíkových hodně zdraví, štěstí a ještě jedenkrát zdraví.
0: Ano. Tak je to všechno. Čekám, jestli něco dodáte. Dobře, pane Miroslave.
1: Ne, akorát, ale oni znovu popřát a celou rodinu hodně zdraví.
0: Ano, to zdraví je nejdůležitější. Pane Miroslave, děkujeme za zavolání, přejeme vám krásné odpoledne a nashledanou.
1: Jo, tak moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Ano, tak a pojďme tady na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Dobrý den, chtěli bychom dnes nechat zahrát ve vašem pořadu našemu vnukovi Radku Soukupovi, který dnes slaví své 20. narozeniny. Přejeme mu zdraví, štěstí, úspěchy ve studiu a splnění všech přání. A tomu přejí babička a děda Soukupovi, babička a děda Vokurkovi a rodiče a brácha Šimon. Moc děkujeme. Ano, a my jsme samozřejmě rádi, že můžeme takto popřát. No, pojďme, máme tady ještě další přání, které bych ráda předala, jenom musím trochu nalistovat, omlouvám se. Tak, a je to tady. Dnes spolu slaví manželé paní Miroslava a Eduard Langáškovi z Těšan diamantovou svatbu. Moc gratulujeme a do dalších let přejeme hlavně zdraví a dobrou náladu děti Libor, Lenka a Hana s rodinami. Tak předali jsme a jdeme na písničku Milocká cestička a Miločanka.

0: A máme tady další volající. Je to paní Miluška z Brna. Prosím, ano. Halo, můžete?
1: Ano, já bych chtěla popřát paní Milotě Krejčí z Nováčkova 8. Je vaše členka posluchačů dlouho leta, tak všechno hezko zdraví a má hodně zdraví a se věnuje svým koničku a bylinky dělá a takový různý. To je moje nejlepší kamarádka.
0: Dobře, tak bude to všechno, paní Miluško?
1: Ano, ano, ano.
0: Ano, takže přeji vám...
1: A se mě ozvím, mám jí o koho jde, Miluška z Brna.
0: Dobře, tak ona, tak to zaznělo,
1: díky
0: jsem ráda.
1: Moc, Radičko, díky moc,
0: a
1: díky.
0: A naschledanou.
1: Naschle.
0: Tak a pojďme tady, můžeme ještě jeden telefon? Tak výborně. Tak pojďme na něj. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den. Já bych chtěl takový jedno přáníčko.
0: Jenom a se nám představte, to... odkud voláte.
2: Jo, tak Hasoň, Nesolice.
0: Ano, dobře, tak vítejte.
2: Já bych popřát dceriště, vraťte Hasoň, rozené Hasoňové, nyní Sulákové, zítřejšímu narozeninu dnu, hodně zdraví, spokojenosti a štěstí. A já mám 6.1.90, tak tam se zahrejte.
0: Dobře, no to je nádherné, tak my vám přejeme vše nejlepší také.
2: Děkuji.
0: Ať se vám daří. A písnička no. Samozřejmě zazní, žaluje dcerečka Soňa Poláková a Legruti.

Tak vážení a milí, pojďme také na pozvánky, které tady máme. Tak první pozvánka, zveme vás v neděli 5. července na večer Metoděje Prajky. Začátek je v 16 hodin, hraje Záhorienka a Chabovienka. V pondělí od 10 hodin do 14. hodiny hraje Rubín ze Skalice a řízky jsou samozřejmostí. No to je krásná vize. A místo konání je Slovácký dvůr a hospoda u Bartošů. Tak to jsme předali. No a jdeme dál. Máme tady další ještě. Je to Cyrilo-metodějská pouť na Podluží v Mikulčicích na Valech na místě posvěceném působením soluňských bratří 5. července tohoto roku. 15.30, modlitební program, 16.30, koncelebrovaná mše svatá biskupů Čech a Moravy. Všechny srdečně zve, zejména Krojované, římskokatolická farnost a obecní úřad v Mikulčicích. Hostující obec Mutěnice 2026. Tak dali jsme a přátelé, už slyšíte právě, že hrajeme, ano, nedá se nic dělat, náš čas se naplně, skončila první hodina Moravy krásné země. Těším se na vás dnes podvečer po 18. hodině. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Jana Slaváka Dožínková, kterou pro vás hraje Moravanka. Přeji vám radostný poslech a pěkné odpoledne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro chovatele z Uherského Hradiště, který týral svého psa. V Karolince a ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku dnes lidé odklízejí následky včerejší bouřky. Zemědělci z Hané očekávají před začátkem žní podprůměrnou úrodu. Dnes očekáváme v regionu převládající polojasno a nejvýše naměříme až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministerstva spravedlnosti Jeronýma Tejce, ministra za ANO, proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se svůj život změnit. Muž podle rozsudku nechával psa měsíce bez vody a potravy. Zachránili jej hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. V Karolince a ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku odklízejí

0: Spoustu škod. Té vody z toho kopce teklo takové množství, že nám to tady zase zebralo bláto, kamení.
1: Kroupy v Karolince potloukly i zahrady a ovocné stromy. Lidé budou bez úrody švestek. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Parné počasí a sucho se negativně podepíše podle zemědělců na úrodě obilí na Hané. Před začátkem žní očekávají podprůměrné, maximálně průměrné výnosy, pokračuje předseda Olomoucké okresní asociace soukromého zemědělství Roman Koutek.
3: Naštěstí třeba tady na Olomoucku máme ty půdy většinou jako v lepším stavu nebo úrodnější, takže i ty rostliny si s tím nějak jako poradí, ale neočekávám určitě žádný rekordní výnosy v letošním roce.
2: Svrab se v Česku letos šíří rychleji než v loňském roce. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je o zhruba 40% víc než ve stejném období minulý rok. Nejvíc nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Informovali o tom hygienici na síti X. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrabem zemřeli 4 lidé.
4: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažující polojasno, jen chvílemi i oblačno a večer postupně skoro jasno až jasno. Povane mírný vítr severních směrů a nejvyšší teploty naměříme v rozmezí 25 až 28, na Valašsku místy jen kolem 23 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/50 u Drslavic na Uherskohradišťsku havarovalo osobní vozidlo.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
4: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste na pilno?
1: No, měl jsem na pilno, zapať pánbu jsem měl na pilno, hráli jsme s kapelou hodně, tož možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech od za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende Band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši, tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo, a kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska.
1: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No,
0: hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel, vlastně uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran a tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes, nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval. Že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období ze začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíček, Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Hořovic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru. A samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky, a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v uvozovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, po případě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za to, za 2 roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinu ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom takhle, tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethovens Karlovi Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili, pánové, a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych si to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě. Tak jsem, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je to takový průřez vlastně, ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto zatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září. Ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj. Vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají. Já vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i zavři oči a jdi spát. Uhum. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, že žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016, ale těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, co slibuju už další dobu, ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven a hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivo Plickou jsme se rozhodli psát dál. Ivo Plicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivo Plicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak.
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce, brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice. Dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně. Letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombí říká, turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta a divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s náma jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo mi to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika?
1: Vede sport, jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidné, klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi, od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože je to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů s dirigentem Robertem Kružíkem a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě nikdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letům od Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme si mohli popovídat a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Rožnově pod Radhoštěm a Dolní Bečvě si lidé nově přivolají poptávkovou dopravu přímo z mobilu. Žáci základní školy Dřevnická ve Zlíně budou od nového školního roku cvičit v opravené tělocvičně. Prezident Pavel si podle Babiše vykládá ústavu po svém. Na summit by podle něj jezdit neměl. Dnes očekáváme v regionu převládající polojasno a nejvýše naměříme až 28 stupňů. Matěj Neradělek připravil další odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín. V Rožnově pod Radhoštěm a na Dolní Bečvě začala fungovat nová poptávková doprava Airbus. V pracovních dnech jezdí od 7:30 ráno do 7:30 večer. Cestující si jízdu objednávají v mobilu. Senioři mohou využít taky informační centrum.
2: K objednání jízdy potřebují cestující aplikaci v chytrém telefonu, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
3: Buď to tam vypíše, nebo tam má dokonce předuložené některé adresy.
2: Auto pak na zastávku dorazí podle zvoleného času. Co se stane, když tam cestující nestihne přijít, popisuje řidič Daniel Koželuch.
4: Ta čekací doba je určená v aplikaci, jsou to zhruba 2 minuty, přičemž po uplynutí těch 2 minut ještě řidič kontaktuje cestující, zda se nezasekli, dejme tomu, třeba ve výtahu.
2: Senioři si můžou jízdu objednat také v informačním centru. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Ve zlínské základní škole Dřevnická skončila po 3 měsících oprava podlahy v tělocvičně. Rekonstrukce podle náměstkyně primátora pro školství Martiny Hladíkové za ODS vyšla na více než 1,5 milionu.

0: která budou lídři členských zemí na letošním summitu projednávat.
1: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. Tenhle summit NATO bude úplně jiný než ty předcházející. Teď jde o ekonomické záležitosti, jde o peníze. Pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
0: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na téměř 2300, oznámil to tamní politik Jorge Rodriguez v televizním projevu. V zasaženém regionu dál pokračuje pátrání po přeživších i obětech, do kterého se zapojil i český USAR tým.
2: Nejprve proletáme tímto monitorovacím dronem a provedeme průzkum, a to jak termální, tak standardní.
3: Popisuje jeden z členů výpravy Jiří Studnička, jak USAR tým používá drony. Podle neoficiálního seznamu pohřešovaných záchranáři dál pátrají po asi 40 tisících lidech, kteří jsou pod troskami. Kromě mezinárodních týmů se do pátrání zapojilo i velké množství dobrovolníků. Část z nich přitom kritizuje venezuelskou vládu za pomalý postup záchranných prací. Pozdvižení vyvolal i případ několika policistů rabujících v troskách. Velení už muže postavilo mimo službu a incident vyšetřuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat polojasná obloha, jen chvílemi může být i oblačno a večer postupně skoro jasno až jasno. Povane mírný vítr severních směrů. Nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 28 stupni Celsia, na Valašsku místy kolem 23 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Zlínem Mlacovou a Rackovou na Zlínsku se střetly dva osobní automobily. Ve Zlíně v ulici Dlouhá je omezen průjezd jedním jízdním pruhem. Policie tu zasahuje u nepojízdného vozidla. A to už bylo ze zpráv vše. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkný den i 2. července pro vás celý tým redaktorů Českého rozhlasu Zlín sleduje, co se jen šustne v našem kraji. Jedné věci si snad musel všimnout každý, kdo pravidelně chodí centrem Zlína kolem Gahurova prospektu. Velká drátěná socha Vulpsa už u zlínské tržnice nehlídá. Dnes ráno ji pracovníci krajské galerie naložili jeřábem na nákladní auto a odvezli pryč. Kam zamířila? To se od nás dozvíte už za chviličku. A naše regionální stopařka Petra Sedláčková se zúčastní pouti spojené s oslavami svátků svatého Cyrila a Metoděje. Vy se můžete připravovat společně s ní. Pár tipů nám přímo z terénu poskytne už kolem 14:45. Teď máme necelých 6 minutek po 14. Přeji vám nádherný den, ať se vám s námi líbí a je vám ve čtvrtek jen a jen příjemně. Přeje Pavel Vacek.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Jsme Český rozhlas Zlín a víme, co se v našem kraji děje. Když budete poslouchat dál, budete to vědět taky. Vulpes Gott Dratoslav von Mischling, neboli Slávek, dnes ráno zmizel od zlínské tržnice. 4-tunovou drátěnou sochu od umělce Františka Skály pracovníci Krajské galerie ve Zlíně naložili jeřábem na nákladní auto a odvezli na Vysočinu. Byla u toho i naše reportérka Michaela Kočendová.
1: A my jediný problém to, že si člověk připadá trošku jak jeskyňář, protože opravdu vlezete do tmavého úzkého prostoru, proto mám i tu čelovku, abych viděl.
2: Vysvětluje kurátor Krajské galerie ve Zlíně Ivan Bergman, který stojí u břicha drátěné sochy.
1: Budeme otevírat dvířka ze spodu vulpsa, kterými se musíme dostat dovnitř, tak, abychom mohli odmontovat jeho pravé ucho, které přičnívá tu povolenou šířku nadměrného nákladu, aby mohl odcestovat.
3: Vy tady máte vrtačku, bude to stačit na to odmontování toho ucha?
1: To ucho je přišroubované 4 šrouby, je to nasunuté na jekly a pomocí jeřábu to ucho váží nějakých 100 kg přibližně. Ten jeřáb ho potom nazdvihne a vysuneme ho ven.
3: Teď ten jeřáb to ucho vzal a přendává ho na to nákladní auto. Co to znamená teďka v tuto chvíli pro toho vulpsa, co se bude dít?
1: No, vulpes teďka hůř slyší na pravé ucho, pak se přikurtuje a už pojede.
3: A kam pojede, kam má teďka namířeno?
1: Pojede do Telče, kde od začátku srpna má vlastně samostatnou výstavu František Skála, obrazy a 3 tečky. A vulpes vlastně na tu výstavu bude upozorňovat.
3: Je v plánu nějaká další socha tady v centru Zlína?
1: Samotná ta myšlenka veřejného umění, tak jak vyvolává emoce, klade otázky, kultivuje, tak si myslím, že je ve městě potřeba. Takže mi to asi nedá a zase se třeba o něco pokusím.
2: S úsměvem uzavírá 9měsíční etapu vulpsa u zlínské tržnice kurátor Ivan Bergman. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: A dále budeme v našem vysílání zjišťovat také to, kolik věcí člověk opravdu potřebuje na 3denní pěší pouť. Někdo si zbalí jen to nejnutnější, jiný po prvních kilometrech zjišťuje, že na zádech nese spoustu zbytečností. Co všechno ukrývají batohy poutníků, kteří se vydali na 3denní putování ze svatého Hostýna na Velehrad, to zjišťuje i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. S tou se přímo do terénu za chviličku spojím.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, stopujeme živě přímo z terénu. Cesta poutníků ze Svatého Hostýna do Velehradu pokračuje. Poutníci mají za sebou velkou část dnešní 20-kilometrové etapy ze Svatého Hostýna do Štípy a kromě vlastních sil si sebou zabalili také všechno potřebné na několikadenní cestu. Co vlastně do poutnického batohu patří a co je naopak zbytečné, tak to přímo na pouti zjišťuje regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková. Petro, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Je pravda, že když člověk potká skupinu poutníků, skoro každý má na zádech nějaký batůžek. Já nejsem výjimkou a když jsem se dnes ptala svých souputníků, co vlastně opravdu nesou, zjistila jsem, že každý se na pouť připravujeme trochu jinak. Někdo si balí úplné minimum a jiný přiznává, že se doma raději pojistil na každou situaci. No a právě proto jsem poprosila jednu z poutnic, aby mi otevřela svůj batůžek. Její paní Ivana ze Štítné na Vláří. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Co jste si zabalila na třídenní pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad?
3: Tak já toho mám hodně. Hlavně mám tady v ruce kapesníčky, protože mám rýmu, ty se mi nejvíc hodí. A pak tam mám bundu a různých věcí, kosmetiku a tam mám...
2: Máte tam třeba i knihu, mám. Říkala jste, že té kosmetiky je tam spousta. Kdybyste se příště rozhodovala, jestli si na pouť vzít, kde se potíme na sluníčku, jdeme do kopce. Teď jsme si vyšlápli kopec pěkně ostrý, 131 metrů stoupání, takže jsme se i zapotili. Nechala byste něco příště doma?
3: Určitě. Ta kosmetiky možná polovinu i těch malovátek a ta kniha nevím.
2: Na pouti máme být hlavně v propojení, máme se bavit, máme si povídat, nemusíme být úplně nejkrásnější. A řekla bych, že tady toho hesla vzít míň je někdy líp, se držela i paní Lenka, která s námi jde z Brumova Bělnice. I vám přeji dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
2: Co jste si, vy jste si zabalila opravdu minimálně věcí, máte batůžek velmi maličký. Co byste poradila poutníku, aby si na pout nikdy nezapomněli?
4: Tak já mám ve svém batušku pouze vodu, svetr, protože ráno bylo trošičku větrno, no a doklady, a myslím, že mi to úplně stačí, zatím jsem nezjistila nic, co by mě chybělo. Jediné, co tam mám navíc, je krásná vonná svíčka z pravého včetního vosku, kterou jsem si zakoupila na Hostýnku jako takový suvenýr z poutní cesty. Myslím, to množství.
2: No a mě dnešek vlastně ukazuje, že jednu velmi zajímavou věc, že na začátku lidi řeší, stejně jako já jsem to řešila dneska doma, že je důležité si zabalit opravdu všechno, aby nepodcenil žádnou situaci. A po několika hodinách chůze zjistí, že vlastně půlka věcí je úplně zbytečná. Důležité je mít pohodlné boty, dostatek vody a především dobrou náladu. No a my právě teď čekáme tady na rozcestí u Dubu na druhou část skupiny. My jsme se rozdělili, jedna část šla lesem do kopce, druhá šla po rovince, pěkně po asfaltu na sluníčku, takže se těšíme, až se setkáme a čeká nás ještě asi nějakých další 3 hodin chůze až do Štípy na Zlínsku, kde dnes nocujeme, abychom i zítra mohli vyrazit na nějakou další etapu poutě. No a konečně si budeme moct ulevit našim nohám.
1: Signál odfoukl zřejmě vítr, ale to nejzásadnější jsme slyšeli, tak doufám, že ještě dolehne sem do studia Českého rozhlasu Zlín. Každopádně na dálku popřeju Petře Sedláčkové, naší regionální stopařce, ať těch posledních pár kilometrů rychle uteče. Ano, už tam něco šumí, tak snad se občas ještě slyšíme. Takže nám můžeš, Petro, říct, s čím se nám přihlásíš příště, snad to signál dovolí. Tak bohužel, každopádně se o tom dozvíte. O 17:30 odpoledne posluchačům Petra popíše, co poutníky během prvního dne nejvíc překvapilo a co bylo nejtěžší, jaká zajímavá místa cestou prošli a také, jestli se už u jednotlivců stala, tedy z těch jednotlivců, kteří jdou, stala taková skutečná poutnická parta, tak poslouchejte po 17:30 odpoledne. To se opět přihlásí regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková z pěší pouti ze Svatého Hostýna na Velehrad, kam společně s ostatními poutníky dorazí v sobotu, v den hlavního programu Dnů lidí dobré vůle. Pokud vám třeba zdravotní stav právě nedovolí se takové krásné pouti zúčastnit, tak buďte její součástí díky Českému rozhlasu Zlín. Znovu se tedy s Petrou spojíme po 17:30 odpoledne. Petře, děkuji na dálku a za chviličku se také podíváme, jestli nejen poutníci nezmoknou v našem kraji a vůbec, jak to bude s počasím. Buďte s námi.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
5: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
6: Za vodou, za horou.
5: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Zde Český rozhlas Zlín, vy ať už jste kdekoliv, třeba právě vás zajímá v tuto chvíli, to znamená 3 minutky před 2:30, jak se budou vyvíjet v našem kraji povětrnostní podmínky. Povíme.
1: Počasí.
0: Přesně řečeno, poví nám to odborník, meteorolog Petr Hruška, kterému přeji krásné čtvrteční odpoledne.
2: Dobrý den.
0: A vy nám popíšete ten aktuální stav počasí. Tím začneme, než se vrhneme na předpověď.
2: Prevažuje nám v Zlínskom kraji slnečné počasie, obloha polojasná alebo skoro jasná, zrážky žiadne, teploty sú väčšinou od 23 do 27 stupňov Celzia. V kopcovitých oblastiach na Vsetínsku tam trošku chladnejšie, okolo 21 alebo 22 stupňov. No a vietor nám fúka mierny, niekde i taký svížnejší severných smerov.
0: Posuzování kvality počasí je veľmi individuální záležitosť, přesto si myslím, že se shodnu se spoustou posluchačů Českého rozhlasu Zlín, že je dnes velmi příjemně a také řada z nich si jistě říká, třeba to vydrží. Co vy na to?
2: Dneska to už určitě vydrží, žádné zrážky nečekáme a trošku prechodně může být oblačná obloha, ale večer potom by tě mraky zase mali miznout a malo by být skoro jasno až jasno.
0: A potom dál v noci?
2: V noci stále skoro jasná až jasná obloha, až potom k ránu začne od severozápadu oblačnosť čiastočne pribúdať. Minima 15 až 12 stupňov a vietor by mal byť v noci len slabý, premenlivý.
0: A poďme ešte dál na zítřejší den. Kam až vystoupají teploty? Bude sa nám opäť oteplovať?
2: Príliš sa oteplovať nebude, teploty budú ešte o niečo nižšie ako dnes, 23 až 26 stupňov, na Valašsku miestami okolo 22 stupňov Celzia. Spôsobí to studená fronta, ktorá ráno bude cez Zlínsky kraj postupovať od severozápadu. Takže ráno a do poludnia skôr veľká oblačnosť, na väčšine územia sa môžu objaviť prehánky alebo slabý dážď, ale celkovo to budú len také veľmi nevýrazné zrážky, skoro nič z toho nenaprší. A potom okolo poludnia a behom popoludnia tá fronta odíde, potom by malo prevažovať polojasné, len chvíľami i oblačné počasie a zrážky už potom nečakáme a večer bude oblačnosť ďalej ubúdať. No a spočiatku bude fúkať slabý, v priebehu dňa potom mierny, prechodne ale i čerstvý severozápadný až severný vietor, lokálne i s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
0: Ďakujeme za ten výhled, ke kterému jistě ještě ochotně doplníte i úroveň biozátěže pro ten zítřejší den.
2: Na zajtra je to stupeň číslo 1, takže to je mierna záťaž.
0: Ďakujeme a už jsme se dostali až k pátku, tak ještě letmo proleďte ten víkend a volné dny, sobota, neděle, co nám přinesou do našeho kraje.
2: Sobota by mala byť krajšia, slnečnejšia a nečakáme tam žiadne zrážky, maxima 22 až 26 stupňov. V nedeľu potom také premenlivejšie počasie, celkovo viac oblačnosti a môžu sa vyskytovať prehánky, prípadne výnimočne i búrka, maxima 21 až 25 stupňov Celzia a bude aj relatívne veterno, hlavne v sobotu, tam ten vietor môže byť prechodne i čerstvý, severozápadný, lokálne s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
0: Vida. Dnes je mimochodem světový den UFO, čili neidentifikovatelných létajících objektů. Pokud by někdo chtěl sledovat oblohu, z tohoto důvodu může. Kvůli počasí už nemusí, protože všechno ví díky meteorologu Petru Hruškovi, který nám ještě, než se rozloučíme, prozradí také rekordní teploty pro 2. červenec v našem kraji, ať si to srovnáme.
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1932 z Dounky 35 stupňov Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1962 Brumov Bylnice 2 stupne Celzia.
0: A teď už opravdu přijde na řadu to rozloučení. A to z díky. Mějte se krásně, pane Hruško, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dnes nás s Arnoštem Lukešem čeká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín výlet, který bychom mohli označit přívlastkem božský. Slibuje nám totiž výšlap na zlínský Olymp. Že jste ještě podobný výraz neslyšeli? Pan Lukeš hned vše vysvětlí. Pěkný den.
1: Hezký den vám i posluchačům. Dnešní pozvánka je inspirována výročím Valachian Turing týmu. Koncem června uplynulo 40 let od výstupu našeho spolku na řecký Olymp. Příprava a organizace trvala 2 roky, snad si posluchači dovedou představit, jak náročné v období devizových příslibů a výjezdních doložek bylo dostat 2 autobusy turistů do Řecka. Podařilo se zdolat nejvyšší vrchol Olympu, Mytikas, který má 2917 metrů nad mořem. Na zopakování už nemáme fyzičku, ale abychom na Olymp nevzpomínali jen v hospodě, uspořádali jsme si výšlap na nejvyšší kopec ve Zlíně na Tlustou horu. Teď jsme na jeden den propůjčili jméno Olymp.
0: Tak, teď už tomu názvu rozumíme. Ať už někdo bude chtít pojmout výlet podobně nebo ne, určitě může být vaše trasa dobrou inspirací. Jak tedy váš výšlap se vzpomínkami na bájný Olymp probíhal?
1: Vyjeli jsme v sobotu z autobusového nádraží v 9.45 z 21. stanoviště linkou směr Uherské Hradiště. Vystoupili jsme na zastávce Březince zastávka. Kolem areálu koupelnového studia jsme stoupali neznačenou lesní cestou proti toku potoka až k rozcestí turistických značek Bouda. Pro tento úsek je vhodné využít navigaci. Od Boudy vedou v souběhu modrá a zelená značka na rozcestí pod Tlustou horou, kde se značky rozcházejí. Po modré se dojde až pod Tlustou horu. Neznačeným chodníkem podél oplocenky je to na vrchol, ten má 458 metrů nad mořem, už jen pár set metrů. Je zde možnost zazvonit na obsluhu vysílače a dát si něco k pití. Po odpočinku a občerstvení jsme pokračovali na točnu MHD k majáku. Tu jsme měli v nohách 6,5 km. Na točně je o víkendu od 13 hodin otevřený bufet, kde se lze občerstvit a počkat na autobus. Kdo chtěl, se stoupil do Zlína a prodloužil si výšlap na 9 km. Převážná část trasy vedla lesem. Převýšení na Tlustou horu je asi 190 metrů, sestup na točnu je 80 metrů. Na Tlusté hoře určitě byli mnozí posluchači, ale většinou se na ně chodí ze Zlína nebo Malenovic. Trasa z Březnice může být zajímavou změnou, i když bez nostalgie, která nás na vyšlapu provázela.
0: Já myslím, že to je moc krásný nápad a třeba i návod k tomu, jak se dá pojmout jakýkoliv výlet. Ať už budete myslet na cokoliv, výšlap na Tlustou horu z Březnice jistě stojí za to absolvovat a klidně si vrchol můžete osobně pojmenovat jako Olymp, jak to s notnou dávkou krásné nostalgie udělal i Arnošt Lukeš se svými spoluvýletníky. Děkujeme za ukázku tvořivého přístupu k turistice, pane Lukeši. Naslyšenou příště.
1: Naslyšenou.
0: A už za chvíli vás pozveme také na další z našich zámků, a to v rámci seriálu Českého rozhlasu Zlín, jehož průvodcem je František Kinský. Další díl zámeckého léta tu bude hned po písničce kapely Mandraže.

0: Po loňském velkém úspěchu vám i letos ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitelé byli Lichtensteinové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Nejen historie, ale i sport je součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. A to pravidelně. Jako televizní expert trávil uplynulé týdny na fotbalovém mistrovství světa v Americe. Už zpoza oceánu, ale Michal Kadlec řešil taky složení týmu Slovácka. Do bývalého klubu se totiž 2 roky po konci hráčské kariéry vrací jako sportovní manažer. Víc o tom uslyšíte za okamžik.
5: První Baťovo letadlo přistálo v roce 1924 na louce na levém břehu řeky Dřevnice ve Zlíně, kde přesně se letiště, které později nahradilo zázemí v Otrokovicích, nacházelo a jaká další fakta se pojí s historií baťovského létání? Dozvíte se v reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: To byla ve vysílání Českého rozhlasu Zlín britská kapela Erasure a její hit z konce 80. let A Little Respect. Trošku respektu teď dáme i jednomu našemu sportovci spjatému s naším regionem, který jako kapitán dovedl fotbalové Slovácko k největším úspěchům v klubové historii. Teď na to chce navázat prací v kanceláři. Ano, řeč je o Michalu Kadlecovi. 2 roky po konci hráčské kariéry se totiž do klubu z Uherského Hradiště vrací jako sportovní manažer, s fotbalem zůstával v kontaktu celou dobu jako agent a taky televizní expert. Ve druhé zmíněné roli zažil i mistrovství světa v Americe.
1: I když se Michal Kadlec oficiálně stal sportovním manažerem fotbalového Slovácka až po návratu z mistrovství světa, už z Ameriky řešil třeba příchod trenéra Jana Jelínka po nečekaném konci předchozího kouče Romana Skuhravého.
2: Už tam mě nadávali, že jsem furt na telefonu, takže asi telefon teďka v posledních týdnech byl můj nejlepší kamarád, že opravdu jsem toho řešil hodně. Můžu prozradit, že jsem vlastně i trošku už se Šumím řešil trenéra Jelínka a ty další kluky, jak z realizáku, tak i hráče a hlavně hráče teďka řešíme.
1: Zmíněný Šumy je Veliče Šumulikovský, tedy dosavadní sportovní ředitel Slovácka, který ve funkci zůstává a s Kadlecem vytvoří tandem.
2: Myslím, že vždycky je to dobrý slyšet ten názor A, názor B a zhodnout se třeba jak na těch hráčích nebo na věcech, co se týče podmínek klubu nebo na rozšíření realizáku, a to je prostě potom naše úloha to představit tomu vedení, tak aby tomu vlastně věřilo.
1: Ve 2 sezónách po konci Kadlecovy kariéry hrálo Slovácko o záchranu v první lize. Letos se udrželo až díky úspěchu v baráži. Bývalý kapitán vnímá, že atmosféra okolo klubu je jiná, než když odcházel.
2: Prostředí, které teď tady bylo takové negativní, tak opět to přetočit vlastně v to pozitivní, aby ty lidi chodili rádi na fotbal. Co jsem se tak bavil se všema, tak z toho mám dobrý pocit. Proto vlastně málo kdy mě ten pocit klamal, když jsem tenkrát přicházel do Slovácka, tak jsem věděl, že to bude dobrý, že tomu chci dát maximum a nějakým vlastně se to i podařilo, se dá říct slova smyslu. Tak doufáme, že teď to bude podobné.
1: Vzpomíná bývalý reprezentační obránce na dobu, kdy se do Uherského Hradiště vracel na závěr kariéry jako hráč. S klubem pak ještě zvládl vyhrát český pohár a zahrát si konferenční ligu. Něco podobného chce zažít i v nové pozici.
2: To je samozřejmě hodně do budoucna, ale spíš si myslím, že je teď na pořadu dne stabilizovat ten klub, stabilizovat tým s novým trenérem, s novým realizákem, a to si myslím, že teďka je hlavní cíl.
1: Přibližuje Michal Kadlec jako nový sportovní manažer fotbalistů Slovácka. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Online školka ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku nabízí pomoc dětem s psychickými nebo zdravotními problémy. V Luhačovicích na Zlínsku připravili prázdninovou hru s názvem Hurá ven. Soud v Přerově poslal do vězení trojici zlodějů, kteří ukradli kabely na železničním koridoru. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasno a nejvýše naměříme až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a od mikrofonu zdraví Matěj Nradilek. Ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku spustili online školku. Cílem tohoto projektu je připravit předškoláky v domácím prostředí na vzdělávání na základní škole. Pedagogové po konzultacích s rodiči vytvoří pro každého žáka individuální program. Při online sezeních také rodičům ukáží, jak s dětmi správně pracovat. Služba je určená pro tři cílové skupiny, jak popisuje vedoucí mateřské školy ve Vlčnově Marie Vaculová.
2: Jsou to děti, které mají nějaké psychické problémy a z těch psychických důvodů se nemohou účastnit na běžné vzdělávání. Nebo jsou to děti, které mají zdravotní problémy, třeba děti, které jsou vážně nemocné nebo jsou v remisi, kdy se prostě nemohou stýkat s ostatními dětmi. A nebo jsou to děti, jejich rodiče dlouhodobě pobývají v zahraničí.
0: Kapacita školky je maximálně 40 žáků. Aktuálně mohou rodiče své děti registrovat. Provoz školka zahájí v září. Prázdninovou hru pro děti s názvem Hurá ven připravilo letos Městské turistické a informační centrum v Luhačovicích na Zlínsku. Tam mohou zájemci získat nejen podrobnější informace, ale i potřebné herní materiály. Děti tak mohou díky hře zábavnou formou objevovat město i jeho okolí. Pokračuje luhačovická mluvčí Hana Srncová.
3: Připraveny jsou nové výzvy, tvořivé aktivity i tradiční lesní stezka. Hra je určena především luhačovickým dětem a těm, které přijedou do města za rodinou na prázdniny. Letošním symbolem hry jsou korálky. Každý z nich představuje jeden splněný úkol, navštívené místo nebo nový prázdninový zážitek.
0: Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné trest.

0: Kvůli prudkému poklesu kyslíku ve vodě uhynuli u jezu na řece Dyji v Bulharech ryby. Hasiči postavili dvě norné stěny, jednu u jezu a druhou pak v Břeclavi a vodu provzdušňují. Na pokles kyslíku mají vliv vysoké teploty. Zaměstnanci povodí Moravy odebírají vzorky vody i ryb. Pokračuje mluvčí povodí Jana Kučerová.
1: V průběhu noci došlo k propadu rozpuštěného kyslíku v řece Dyji. Ten propad byl z odpoledních 8 mg na litr až na nulu. Ten rozsah uhynul ještě není možné upřesnit, ale bude se pohybovat okolo stovky kusů. Pomocí manipulace na jezu se snažíme převést ryby, které žijí do podjezy, kde jsou lepší podmínky.
2: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasná obloha, jen chvílemi může být i oblačno a večer pak postupně skoro jasno až jasno. Povane mírný vítr severních směrů, nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 25 až 28 stupni, na Valašsku místy jen kolem 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici 2. května se střetla dvě osobní auta. V Uherském Hradišti na Velehradské třídě boural autobus s osobním vozidlem. Na silnici 1/50 u Starého Hrozenkova na Uhersko-Hradišťsku je pro poruchu odstavený nákladní automobil. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodové odpoledne.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dnech velkých veder dorazily do našeho kraje bouřky, jak víte i z Českého rozhlasu Zlín. Tam, kde se drželi v rozumných mezích, bylo jistě vítáno osvěžení vzduchu a trocha vláhy. Byla ale také místa, kde bouřlivé počasí radost nepůsobilo, ba naopak. Bahno ve sklepě, školy a uprostřed léta sjezdovka bílá od krupobytí. Velké Karlovice a Karolínka na Vsetínsku odklízejí následky kruté bouřky. Byla u toho i naše reportérka, tak s námi můžete všechno zkontrolovat už za chviličku. Ale přineseme i potěšující témata, jako třeba kulturní přehled nebo seriál Tomáš Baťa známý neznámý. Určitě s námi zůstaňte, bude to stát za to. Slibuje Pavel Vacek jménem celého týmu Českého rozhlasu Zlín, a to 6 minut po 15. Krásný čtvrtek přejeme.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Českým rozhlasem Zlín můžete sledovat dění v našem kraji, a to nejen to příjemné. Ve Velkých Karlovicích a v Karolínce na Vsetínsku dnes lidé odklízejí následky včerejší bouřky. Řeka se tam během pár minut proměnila z klidného potoku v rozvodněný živel a z okolních kopců natekla do údolí voda s bahnem a kamením. Hasiči vyjížděli k desítkám případů. Co všechno bouřka napáchala, zjišťovala přímo na místě naše reportérka.
1: Stojím u zadního vchodu do sklepa základní školy ve Velkých Karlovicích. Dobrovolníci právě vynášejí ven promáčené koberce a rozkládají je na trávníku před školou. Opatrně scházím po zablácených schodech dolů. Ovnitř mi školník Zdeněk Dorňák ukazuje, co všechno velká voda zničila.
2: No, zničeného jako takhle drahých věcí až tak není, protože naštěstí tady se skladují takové samé starší věci, ale samozřejmě co je ze dřeva, tak je napité, bude rozklížené, takže bude muset jít pryč. Nějaké elektrospotřebiče, které byly na zemi, to taky odnesli.
1: Ve Velkých Karlovicích se řeka během chvíle zvedla z 90 cm na téměř 2,5 metru. Že to nakonec dobře dopadlo, je hlavně zásluha hasičů.
2: Bez hasičů, kteří nám pomohli tady s čerpadlama, bychom dneska plavali ještě stále.
1: Na pomoc dorazili s výkonnou technikou i hasiče z nedaleké Karolinky. Právě tam ale padaly kroupy, ucpaly kanály i propustky a voda neměla kudy odtékat. Uprostřed léta tak zbělala i tamní sjezdovka.
3: Bylo to opravdu tak, ty kroupy byly extrémní, nadělalo to spoustu škod.
1: Voda se valila ze sjezdovky dolů a zaplavila letní dětský park.
3: Té vody z toho kopce teklo takové množství, že nám to tady zase zebralo bláto, kamení, drenáže, které máme udělané, ty se ucpaly a samozřejmě spoustu bláta a kamení se dostalo až do toho dětského parku, který máme na dojezdu sjezdovky.
4: Co ty nafukovací atrakce? Neutrpěly nějakou škodu právě v tom silném proudu vody, návalu krup?
3: Samozřejmě je to od bláta, nevypadá to tady zatím moc hezky, ale já věřím, že po denním, dvoudenním zásahu to zase dostane. Do formy.
1: Říká Jan Dudek a pokračuje ve smívání bahna ze sjezdovky vodou. Náměstím v Karolince se ozývá fukar. Pracovník města Jaroslav uklízí schodníků spadané větve a listí.
4: Kde to bylo nejhorší, když teď s pokarem procházíte Karolinku?
5: Všecko, střed města, potom nejhorší to bylo tam nahoře na Kalincově, tam to teklo vlastně přes cestu až na cyklostezku. Tady u městského bytového podniku, tam jak jsou koleje přejezd, tam to taky teklo přes cestu. Je to hodně, no.
1: Z náměstí se přesunuju k řece Bečvě. U splavu, kterému místní říkají Dlažďák, mě čeká nezávislý radní Karolinky Vlastimil Rapant.
6: Tady se spoustu lidí chodí každý večer koupat, jde vidět, jak kde až voda byla, takže o nějaké 2 metry výš, než je nyní. Prakticky během 10-15 minut se z líné řeky stal první povodňový stupeň, pak druhý a nakonec i třetí.
7: Největší škody jsou hlavně na zahrádkách, kdy letošní úroda byla kompletně pobita.
4: V Karlince přišli lidé o to nejcennější, o švestky.
7: Letos nebudou ani trnkové knedlíky, ani slivovice.
1: Škody vyčíslí vedení města v nejbližších dnech. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Kapela Kryštof do posledního tónu ve vysílání Českého rozhlasu Zlín minutku po čtvrt na čtyři. Tedy v čas, kdy se pravidelně v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín věnujeme kultuře, dnešek, tedy čtvrtek 2. července, nebude výjimkou. Tvorbu převážně z posledního roku představí na výstavě fotoklub Vsetín. K vidění bude na 100 fotografií. Expozici můžete navštívit ode dneška, každý den, kromě pondělí, vždy od 14 do 17 hodin, a to až do 2. srpna v galerii Stará radnice ve Vsetíně. Tradiční výstava regionálních výtvarníků se bude konat v Holešově na Kroměřížsku, v zámeckých arkádách od pátku 3. července do konce prázdnin. Letos vystavuje 32 autorů. Navštívit pak místo budete moci denně od 9 do 17 hodin s výjimkou pondělí, kdy je zámek uzavřený. Vernisáž 23. ročníku této výstavy s názvem Letní iluze se uskuteční už dnes, a to v 17 hodin. Tradiční hudební cyklus s příznačným názvem Léto na náměstí, který vám zpříjemní prázdninové čtvrtky živou muzikou pod širým nebem, můžete taky letos zažít v Bystřici pod Hostýnem. Od začátku července až do konce srpna se na Bystřickém náměstí představí pestrá škála kapel. A už dnes se těšte na formaci Mechanik. Začátek koncertu je v 18 hodin. Sportovně kulturní festival Slovácké léto pokračuje v Uherském Hradišti také dnes. Večer se můžete vypravit na řadu koncertů. Na Masarykově náměstí vystoupí například o 6:30 večer skupina Trilobit, ve 20 hodin pak kapela Alkohol a večer zakončí o 9:30 vystoupení skupiny Doctor's Band. Tolik tedy pár nasměrování za kulturou, to poslední bude mířit na naše stránky zlín.rozhlas.cz. I tam je spousta tipů.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Ve čtvrtečním dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín vám vždy nabízíme reportáž z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý. Jednou z věcí, o které se Tomáš Baťa se svými spolupracovníky, a to především Jindřichem Broučkem, zasloužil, je, věřím, že vás to už při vyřčení jména pilota Tomáše Bati napadlo. Ano, tentokrát to bude tématem reportáže Baťovské létání. Víte, kde bylo ve Zlíně místo, kde přistálo vůbec první letadlo Tomáše Bati? I to se dozvíte za chvíli. Stačí zůstat s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zvýší se nájem, zdraží energie nebo klesnou příjmy. A problém s bydlením je na světě. Na koho se obrátit a co přináší státní superdávka v oblasti bydlení, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová ze zlínské pobočky neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 3. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko rozbité vázy ze tvých zřích.

0: Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín, si minutku a půl před půl čtvrtou budete moci poslechnout další z reportáží z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý, kterými si připomínáme letošní výročí 150 let od narození zlínského podnikatele. Tentokrát se Markéta Macháčková a Zdeněk Urbanovský vydali na některá z míst, která jsou spojena s počátky rozvoje letectví ve Zlíně za doby Tomáše Bati.
1: Tady by dnes létání čekal málo kdo. Jsme ve východní části Zlína. Kousek přes řeku je Baťova nemocnice, před námi je areál dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Zdeňku, tak tady skutečně začalo baťovské létání.
2: V těchto místech bylo opravdu první baťovské letiště a v roce 1904 už tady bylo první baťovo letadlo. Byl to malý dvoumístný Albatros a co je hodně důležité, že u toho byl Jindřich Brouček, bývalý vojenský pilot, který je de facto, bych řekl, takovým otcem, zakladatelem toho baťovského létání. Je potřeba si uvědomit to, že Tomáš Baťa jako u jiných oborů se pro letectví natknul, protože to bylo něco nového. Tak jak se natknul pro železniční dopravu, filmový průmysl, tak stejně tak se natknul pro létání. Viděl v něm obrovskou příležitost pro místa, jako byl tehdejší a do dneška je dnešní Zlín. Dopravní dostupnost Zlína se létáním fantasticky změnila.
1: Z těchto míst, z Louky zvané na Hoškovské, kde poprvé přistálo baťovské letadlo, se ale přesunul jinam.
2: No to se stalo v roce 1928, v době, kdy už ta plocha letištní nestačila. Firma se rozhodla přestěhovat na doporučení Huga Vavrečky do Otrokovic.
1: Zdeňku, my jsme se teď přesunuli na letiště v Otrokovicích.
2: První letiště v Otrokovicích bylo na okraji dnešního továrního areálu, takže ne na tomto místě, ale zase prostě nějaké provizorium, které trvalo zhruba 2 roky a v roce 1931 bylo postaveno letiště, u kterého se právě nacházíme.
1: Tady v Otrokovicích se ale odehrála událost, která byla jedním z milníků historie baťovského létání.
2: Tady odtud na konci roku 1931 Tomáš Baťa s delegací svých spolupracovníků odcestoval na tehdy nejdelší obchodní cestu a letěl z Otrokovic do indické Kalkaty a pak ještě do Indonésie.
1: Dnes bychom si z pohodlí domova koupili letenku, ale v roce 1931 to byla několika týdenní cesta na hranici tehdejších možností.
2: Není se čemu divit, protože ta cesta měla délku přes 30 000 kilometrů. Tehdy to vlastně bylo považováno za rekord rekordů v obchodním létání vůbec celosvětově. A z této cesty se baťovci vrátili na počátku roku 1932.
1: S baťovským létáním je spjato nerozlučné jméno nejen Tomáš Baťa, ale i Jindřich Brouček.
2: Právě z tohoto letiště v úterý 12. července roku 1932 odstartoval Tomáš Baťa s pilotem Broučkem na poslední leteckou cestu a krátce po startu, necelé 2 kilometry od letiště na okraji továrního areálu, letadlo havarovalo. A jak Tomáš Baťa, tak pilot Brouček byli na místě mrtví.
1: Z Otrokovic Markéta Macháčková,
2: Zdeněk Urbanovský,
1: Český rozhlas.
0: A na povídání o létání naváže i píseň Vlasty Redla ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, která nese název Letiště. A Helena Vondráčková také stylově Léto je léto, to zase váže k počasí. A pak se vrátíme k dopravě, tentokrát už ovšem na zem. V Rožnově pod Radhoštěm si teď veřejnou dopravu přivoláte stejně snadno jako taxi. Takzvaný je Airbus, vás sveze kamkoliv po městě za 15 korun. Jak nová linka na zavolání funguje? Uslyšíte v reportáži po troše hudby.
3: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Už jste to možná zachytili ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Do ulic Rožnova pod Radhoštěm včera vyjel Airbus, který si lidé přivolají přes mobil. Podobně jako taxi, jenže za 15 korun. Nová městská linka na zavolání sveze cestující na kterékoliv z 230 míst ve městě. Přidala se i sousední Dolní Bečva, kde je další 50 míst. Zájem je hlavně mezi seniory a rodiče s dětmi.
1: To o tom nevím, to jsem ještě neslyšela.
2: Bude to fungovat tak, že si pomocí aplikace navolíte jedno z 230 míst ve městě a to auto vás za 15 korun zaveze úplně kamkoliv si vyberete v Rožnově.
1: A tak to je dobré.
2: Využijete to?
1: Určitě, jo. A děti moje, bych řekla, já si ne, jo, spíš moje děti, jo. My bydlíme docela daleko vlastně v Cilovicích, takže do školy určitě si myslím, no, jo.
2: Říká maminka Zuzana, která se s dětmi osvěžuje u fontány na Rožnovském náměstí. V jeho rohu už stojí přistavený Airbus.
3: Sedám za volant.
2: Kolik je tady míst?
3: Je tady 8 míst pro cestující a 1 pro řidiče.
2: Říká Daniel Koželuch, tady za vámi je dokonce i dětská sedačka.
3: Máme tady jednu dětskou sedačku, která je určena i pro ty nejmenší děti do 15 měsíců. Ta sedačka se dá otočit i proti směru jízdy a mimo to zde máme i 4 podsedáky.
2: Nasedáme do Airbusu s nezávislým starostou Rožnova pod Radhoštěm Janem Kučerou. Starosta má teď v ruce telefon a klikl na Airco, logo města Rožnov pod Radhoštěm.
4: Ta aplikace je velmi intuitivní, cestující si vybere, odkud chce jet a kam, a má dvě možnosti, buď to tam vypíše, nebo tam má dokonce předuložené některé adresy, anebo přímo na mapě najde, kam by chtěl dojet, a aplikace mu přímo nabízí nejbližší místo, které si označí a od tam a pojede. A následuje zadání termínu s tím, že si vybírám ideální čas, ve který bych chtěl jet.
2: Airbusem jezdí řidič Daniel Koželuch. Jak dlouho budete na lidi čekat na těch zastávkách?
3: Ta čekací doba je určená v aplikaci, jsou to zhruba 2 minuty, přičemž po uplynutí těch 2 minut ještě řidič kontaktuje cestující, zda se nezasekli, dejme tomu třeba ve výtahu, nebo jestli se pro něco nemusí vracet, a aby jim neujel před nosem, a ve chvíli, kdy se s nimi buď nedokáže spojit víc než 2x, a nebo se s nimi spojí a zjistí, že ten zájem o tu přepravu tam už není, tak ta jízda se ruší a odjíždí vlastně k dalšímu zákazníkovi.
2: My zastavujeme u obecního úřadu v Dolní Bečvě s posádkou vozu, která přijela z Rožnova pod Radhoštěm, se zdraví nezávislý starosta Dolní Bečvy Pavel Mana. Proč jste se jako Dolní Bečva k tomu připojili, k tomu projektu Airbusu?
5: Autobusy sice jezdí často, ale zase my máme údolí tu 2 horní rozpité, dolní rozpité, takže rozšířit to nabídku pro třeba děti, starší občany, tak já si myslím, že to, když to bude fungovat, takže to je dobře jedině.
2: Zvláště mezi seniory je zájem o jízdy mimořádný. V první den spuštění přicházeli také do informačního centra, kde jim pomáhali objednat první jízdy. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Říká se, že bychom měli mít rádi sami sebe. Ale co když to neumíme? Co když jsme na sebe zvyklí být spíš přísní než laskaví? I o tom si budu v neděli od 11. v pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. Věřím, že se dozvíme moudré rady, díky kterým budeme mít dušu v péří. Na setkání se slečnou terapeutkou i s vámi se těší Joška Kubáník.
7: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, čas je jen modrej dým, zpívala Lenka Filipová, ale já jí musím dát za pravdu. I dnešní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín se už pomalu rozplývá, ale zítra opět jako bájný Fénix vstane z popela. Potěší mě, když budete u toho. Třeba už kvůli dalšímu hostu, který promluví při příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati. Bude jim zítra ředitel státního okresního archivu Zlín David Valušek a budeme se věnovat bádání v oblasti baťovského odkazu. To po čtvrt na čtyři, těch témat bude ale mnohem víc. Dobré odpoledne začíná už po 14. hodině, kdy vás opět přivítá Pavel Vacek, který se pro dnešek loučí. Hezký zbytek dne.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Některé písničky si hrajeme během vysílání běžně a docela často, ale třeba o jejich vzniku a osudu až tolik nevíme. Proto si dnes připomeneme hodně známý duet ze 60. let, skladba se jmenuje Motýl. Jeden z největších hitů Semaforu, i když s poměrně málo známým pěveckým obsazením. Jiří Jelínek byl trumpetista z orchestru Ferdinanda Havlíka, který působil v Semaforu a naspíval taky hit Z červená. Jana Malknechtová přijela v roce 62 z Krušnohorského divadla a když se jí zeptal Jiří Suchý, jestli by mohla nahradit Evu Pilarovou, která právě odcházela do konkurenčního rokoka, dlouho neváhala. V Semaforu působila necelé 3 roky, pak se provdala do Švédska a z hudebního světa víceméně vymizela. Původně prý ale písničku měla zpívat tehdy ještě neznámá Marta Kubišová. Jiří Jelínek na tu dobu za svého života vzpomínal takto. Jana Malknechtová zpívala a stála jako pana s mrkacíma očima. Já jsem to zkusil jako Armstrong a u tohoto kontrastu jsme už zůstali.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro chovatele z Uherského Hradiště, který týral svého psa. V obci Veselá na Zlínsku začala výstavba nové místní návsi. Stavba si vyžádá investici ve výši téměř 28 milionů. Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. V noci bude v regionu převládat jasná obloha a nejníže naměříme až 12 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se za svůj čin pykat a život změnit. Muž podle rozsudku nechává psa 2 měsíce bez vody a potravy. Zachránili ho hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. Výstavba nové návsi začala v těchto dnech v obci Veselá na Zlínsku. Stavba by měla být hotová v dubnu příštího roku.
2: Cílem projektu je vytvoření klidové odpočinkové zóny pro všechny věkové kategorie i nová parkovací místa. Návrh bere zřetel na udržitelnost, využití solární energie a efektivní hospodaření s dešťovými vodami. Projekt si vyžádá investici necelých 28 milionů korun, část pokryje dotace Evropské unie. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
3: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
0: Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů, benzín zdraží o 29 haléřů, litr bude zítra stát na nejvýš 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř, oproti dnešku je to o 27 haléřů navíc.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude ve Zlínském kraji skoro jasno až jasno, k ránu začne od severozápadu oblačnost částečně.

0: Vysílání zase za hodinu. Do té doby je tu Humoriáda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda. Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
3: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
2: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
3: Ano, myslíte ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
2: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
3: tak,
2: za sebou.
3: Tak ano, ano, bylo
2: na
3: to nádherný. Na nějakém
2: koupališti nebo pláž nebo výlet
3: ne,
2: někam.
3: Ne, ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
2: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešního Moriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty.

0: dámy v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefí teda eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptýz.
1: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
0: Prokletě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
2: Jindřich Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
3: Bedřich
2: vystupoval.
3: Já jsem ho uváděla mnohokrát, on byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. Velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Beru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
2: Ano.
3: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
2: Tady se projeví to kalendárium Saskie, jak má to naštudováno, všechno ví. A jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se plánuje tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
3: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
2: To si vždycky říkám jako... Proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
3: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
2: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla, takže vybírejte ze dvou ukázek. Bedřich Zelenka, Cizina památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saskií Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u toho Ondra, zdravím tebe i paní Saskií Burešovou, dobrý den. Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, já z Brna, Ačko. Ačko.
2: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonuje
6: dost.
2: Ano,
6: dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko. Děkujeme. Dobře.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte ano, se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Ono to i
4: je to jasný.
2: Je to jasný. Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, támhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležišek? No léle. La koloni. Oholt lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantanamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladil. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže
4: no,
2: si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní, družní, příjemní
4: ohromně.
2: A takový vlastně, člověk to obdivuje
4: ano.
2: V té nouzi, co mají,
4: no,
2: tak
4: právě.
2: Ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba, řekněme, evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, ta je krásná,
2: jako.
4: No samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
4: se? Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chviličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak to je v krizové situaci, ze sebe dokáže vyplodit
4: ano.
2: I to, co netuší,
4: no,
2: že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Strac.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Viete, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynimočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No. No a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: Máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité listie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vráti.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte,
3: ja
4: vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky.
4: No.
3: Jeden, dva... Už to mám!
4: No,
3: áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice. Komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú môže.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Hmm. Nakousli jsme kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říct.
1: A opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prosím, ne, podvod. Ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Julius Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady Vláďa Zbavuje. Ten nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme.
4: Tady si Bčko.
3: Varianta B. Děkujeme. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová Sturnová, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano, dobrý den.
7: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji. Taky se těším. Výborně.
7: Tak, děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
6: naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. No. Ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte prečo?
9: Nevím.
10: Nevíte?
9: No povedzte mi to. Povedzte mi to. Já si na vás tak strašně vážím, že vy mi odpověte na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte to.
10: To není taký kumšt zase, čo? Tak já vám to vysvětlím. Pozrite se. Na čom jsou založené také ty mužské komické dvojice? No.
9: Nevím.
10: Tak nevíte. Viděli jste už směšnou ženu, co?
9: Viděli. No.
10: Tak to jste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlupý, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, čo ja viem.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obi dve štíhle, krásne a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
10: poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stále.
2: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
10: Ne.
2: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
2: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Nie, jedine s mužmi. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
2: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
10: Väčšinou s vlastným.
2: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té přírodosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
6: No jo.
3: Kulátiny.
6: No jo, už se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama pro sebe?
6: Nechystám, ne.
3: Nebo pro rodinu, ne, aspoň oslavu, nebo
6: jo,
3: tak?
6: Jo, nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
6: Zdraví.
3: To je pravda.
6: No, protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na něj, ano, na něj ano, jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy,
6: děkuju.
3: Ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
6: tak,
3: ten
6: ano,
3: zdraví
6: humor,
3: ještě umocňuje.
6: Ten je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř a Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: 731 800 900, náš telefon, Humor Jádnický, ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková, nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, která moc zvlášť.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dietrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku. Ať se daří, kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla Uršula Kluková, to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano. Protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají Bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá a taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra to bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Rožnov pod Radhoštěm spustil veřejnou dopravu na zavolání. Novou službu využijí také obyvatelé sousední Dolní Bečvy. Během letních měsíců opraví v Kroměříži základní a mateřské školy za 50 milionů korun. Za účasti prezidenta Petra Pavla dnes jedla Bezpečnostní rada státu. V noci bude v regionu převládat jasná obloha a nejníže naměříme až 12 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Do ulic Rožnova pod Radhoštěm včera poprvé vyjela veřejná doprava na zavolání. Lidé si mohou osobní auto objednat přes mobilní aplikaci a za 15 korun se nechat odvést na jedno z 230 nástupních nebo výstupních míst ve městě. Do systému se jako jediná z okolních obcí zapojila i sousední Dolní Bečva. Proč se obec rozhodla službu podpořit, vysvětluje nezávislý místostarosta Pavel Mana.
2: Autobusy sice jezdí často, ale zase my máme údolí, tu dvě horní rozpité, dolní rozpité, takže rozšíří to nabídku pro třeba děti, starší občany. Tak já si myslím, že to, když to bude fungovat, takže to je dobře jedině.
1: Za zhruba 50 milionů korun opraví v Kroměříži během letních prázdnin 8 základních a mateřských škol. Největší investice za 25 milionů korun je do snížení energetické náročnosti budovy na Rýgrově náměstí, ve které se nachází i jídelna základní školy Komenského. Ta je součástí první etapy oprav a pro školáky bude v provozu opět 1. září. Rekonstrukce zbytku budovy potrvá až do konce roku. Další práce na školních zařízeních přibližuje kroměřížský starosta za hnutí ANO Tomáš Opatrný.
3: Další významné akce, které máme, přestavujeme školnický byt v základní škole Zámoraví na nové učebny, modernizujeme kotelnu a provádíme zcela novou elektroinstalaci v rámci mateřské školy Kolárově nebo modernizujeme kuchyni v základní škole Slovan.
1: Ráno jednala Bezpečnostní rada státu, zúčastnil se jí i prezident Petr Pavel. Ten se tak poprvé setkal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Poté, co premiér odmítl jejich společnou schůzku ohledně blížícího se summitu NATO v Ankaře. Podle prezidentova mluvčího Víta Koláře se ale Bezpečnostní rada tomuto tématu nevěnovala. Kolář řekl, že projednávala jiné věci, které Petr Pavel považuje za důležité.
4: Chtěl slyšet debatu účastníků k těmto věcem. Byly to samozřejmě věci koncepční a strategické, otázky krizového řízení, odolnosti České republiky a připravenosti na mimořádné situace. Týkalo se to také akceschopnosti bezpečnostních složek i otázky kybernetické bezpečnosti.
1: Britský premiér Keir Starmer se omluvil za roli státu v nucených adopcích dětí svobodných matek. Zároveň oznámil pomoc dotčeným ženám a jejich dětem, včetně lepšího přístupu k záznamům o adopcích a podpory v oblasti duševního zdraví. Od konce 40. let minulého století Británie ve spolupráci s křesťanskými církvemi vytvořila systém, který těhotné svobodné ženy vystavoval hanbě a nutil je vzdát se svých dětí.
0: Počasí.
1: V noci na zítřek bude ve Zlínském kraji skoro jasno až jasno, k ránu pak začne od severozápadu oblačnost částečně přibývat. Povane slabý proměnlivý vítr a nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 15 až 12 stupni Celsia.

0: Je čtvrtek 2. července. V 17 hodin a 4 minuty začíná necelá hodina vysílání nejdůležitějších informací a zajímavostí dneška. K mikrofonu Českého rozhlasu Zlín usedá Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Včera večer se přes Zlínský kraj přehnaly bouřky. Jejich následky dnes odklízely například ve Velkých Karlovicích a v Karolince na Vsetínsku. Jaké škody za sebou zanechali, uslyšíte před 17:45. Témat ale bude mnohem víc, tak zůstaňte s námi. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Přehled nejdůležitějších zpráv dneška má teď Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku spustili online školku. Služba má pomoci předškolákům, kteří z psychických nebo zdravotních důvodů nemohou navštěvovat mateřskou školu. Aktuálně rodiče mohou své děti registrovat. Služba je určena pro 3 cílové skupiny, popisuje vedoucí mateřské školy ve Vlčnově Marie Vaculová.
3: Jsou to děti, které mají nějaké psychické problémy, nebo jsou to děti, které mají zdravotní problémy, a nebo jsou to děti, jejich rodiče dlouhodobě pobývají v zahraničí.
2: Výstavba nové návsi začala v těchto dnech v obci Veselá na Zlínsku. Náves vznikne v centrální části obce na stávající zastavěné ploše. Stavba by měla být hotová v dubnu příštího roku. Ve Velehradě na Uherskohradišťsku se i letos uskuteční tradiční setkání vozíčkářů v rámci Dnů lidí dobré vůle. Lidem se zdravotním postižením umožňuje zúčastnit se poutních slavností spojených s oslavami svátku slovanských zvěrozvěstů Cyrila a Metoděje. Prázdninovou hru pro děti s názvem Huráven připravilo letos Městské turistické a informační centrum v Luhačovicích. Tam mohou zájemci získat nejen podrobnější informace, ale i potřebné herní materiály. Děti tak mohou díky hře zábavnou formou objevovat město i jeho okolí, pokračuje luhačovická mluvčí Hana Srncová.
4: Letošním symbolem hry jsou korálky. Každý z nich představuje jeden splněný úkol, navštívené místo nebo nový prázdninový zážitek.
2: Ve Zlínské základní škole Dřevnická skončila po 3 měsících oprava podlahy v tělocvičně. Rekonstrukce podle náměstkyně primátora pro školství Martiny Hladíkové za ODS vyšla na více než

0: 1,5 milionu korun. Tělocvična školy je navíc kulturní památkou, proto na práce dohlíželi i památkáři. Na opravu podlahy teď naváže ještě výměna dřevěného obložení stěn, která má skončit do poloviny letních prázdnin.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Ve Velkých Karlovicích a v Karolince na Vsetínsku dnes lidé odklízejí následky včerejší bouřky. Řeka se tam během pár minut proměnila z klidného toku v rozvodněný živel a z okolních kopců natekla do údolí voda s bahnem a kamením. Hasiči vyjížděli k desítkám případů. Co všechno bouřka napáchala, zjišťovala přímo na místě naše reportérka.
1: Stojím u zadního vchodu do sklepa základní školy ve Velkých Karlovicích. Dobrovolníci právě vynášejí ven promáčené koberce a rozkládají je na trávníku před školou. Opatrně scházím po zablácených schodech dolů. Ovnitř mi školník Zdeněk Dorňák ukazuje, co všechno velká voda zničila.
2: No, zničeného, jako takhle zdají věci až tak není, protože naštěstí tady se skladují takové samé starší věci, ale samozřejmě, co je ze dřeva, tak je napité, bude rozklížené, takže bude muset jít pryč. Nějaké elektrospotřebiče, které byly na zemi, to taky odnesly.
1: Ve Velkých Karlovicích se řeka během chvíle zvedla z 90 cm na téměř 2,5 metru. Že to nakonec dobře dopadlo, je hlavně zásluha hasičů.
2: Bez hasičů, kteří nám pomohli tady s čerpadlama, bychom dneska plavali ještě stále.
1: Na pomoc dorazili s výkonnou technikou i hasiče z nedaleké Karolinky. Právě tam ale padaly kroupy, ucpaly kanály i propustky a voda neměla kudy odtékat. Uprostřed léta tak zbělala i tamní sjezdovka.
3: Bylo to opravdu tak, ty kroupy byly extrémní, nadělalo to spoustu škod.
1: Voda se valila ze sjezdovky dolů a zaplavila letní dětský park.
3: Té vody z toho kopce teklo takové množství, že nám to tady zase zebralo bláto, kamení, drenáže, které máme udělané, ty se ucpaly a samozřejmě spoustu bláta a kamení se dostalo až do toho dětského parku, který máme na dojezdu sjezdovky.
4: Co ty nafukovací atrakce? Neutrpěly nějakou škodu právě v tom silném proudu vody, návalu krup?
3: Samozřejmě je to od bláta, nevypadá to tady zatím moc hezky, ale já věřím, že po denním, dvoudenním zásahu to zase dostaneme do formy.
1: Říká Jan Dudek a pokračuje ve smívání bahna ze sjezdovky vodou. Náměstím v Karolince se ozývá fukar. Pracovník města Jaroslav uklízí schodníků spadané větve a listí.
4: Kde to bylo nejhorší, když teď s pokarem procházíte Karolinku?
5: Všecko, střed města, potom nejhorší to bylo tam nahoře, na Kalincově, tam to teklo vlastně přes cestu, až na cyklostezku. Tady u městského bytového podniku, tam jak jsou koleje přejezd, tam to taky teklo přes cestu. Je to hodně, no.
1: Z náměstí se přesunuju k řece Bečvě. U splavu, kterému místní říkají Dlažďák, mě čeká nezávislý radní Karolinky, Vlastimil Rapant.
6: Tady se spoustu lidí chodí každý večer koupat, jde vidět, jak, kde až voda byla, takže o nějaké 2 metry výš, než je nyní. Prakticky během 10-15 minut se z líné řeky stal první povodňový stupeň, pak druhý a nakonec i třetí.
7: Největší škody jsou hlavně na zahrádkách, kdy letošní úroda byla kompletně pobita.
4: V Karlince přišli lidé o to nejcennější, o švestky.
7: Letos nebudou ani trnkové knedlíky, ani slivovice.
1: Škody vyčíslí vedení města v nejbližších dnech. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Za sebou mají téměř 20 kilometrů chůze, před sebou ještě první poutní nocleh. První den druhé etapy putování po takzvané Moravské Kompostele dnes vede poutníky ze svatého Hostýna a mají dojít do Štípy na Zlínsku. Jaký je jejich první společný den, to ví naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která putuje spolu s nimi. Petro, krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím naše posluchače z Frištáku. A my se blížíme pomalu, ale jistě do cíle, konkrétně teda do Štípy, kde se dneska koná první poutní nocleh, minimálně pro mě, protože jsem vyrážela dnes první den druhé etapy ze svatého Hostýna, tady na putování, které končí v sobotu na Velehradě, na hlavní den pouti dnu lidí dobré vůle, kam se moc těším. Atmosféra tady při putování je velmi přátelská, musím říct. Lidé jsou milí, sdílí s námi své příběhy, vypráví nám, kolikrát už na pouti byli, bavíme se i s těmi, kteří byli poprvé, a musím říct, že příběhy jednotlivých poutníků jsou velmi zajímavé. Dnešní cesta, kterou jsme měli, vedla přes Rusavu a přes Lukoveček, kde jsme si taky krásně nacpali břicha. Místní nám napekli dobroty, buchty, nějaké slané pochutiny. No a já teď jako se tak jako rozplývám, rozjímám a těším se, až dorazíme do cíla, taky trošku odpočinu nohám a zádům od batohu.
1: Když se ohlédneš za tím, co jste všechno dnes prožili, co podle tebe poutníky nejvíc překvapilo?
2: Já teda musím říct, že tady překvapený nevypadá vůbec nikdo. Ani trasou, ani programem, všichni si to tak jako užívají a plynou tou poutní cestou, takže spíš překvapilo mě, jaká pohoda tady panuje.
1: Takže jdeš s profesionálními poutníky, zdá se.
2: Vypadá to tak tady, kde kdo má za sebou více než 5 poutí, někteří 10. Máme tady dokonce nositele kříže, speciálního kříže poutnického, který byl i 50krát, to je náš duchovní vůdce, otec Peňaz, takže je to rozhodně zajímavá zkušenost.
1: Bylo během dne i nějaký jiný okamžik nebo místo, teď nám tam projelo auto, které na tebe opravdu zapůsobilo?
2: Pro mě bylo velmi působivé, řekněme, předávání křížů pro nové poutníky. To každý, kdo na poutě ještě nikdy nebyl, se postaví právě před toho duchovního vůdce, před otce Peňase. On mu popřeje hodně štěstí na té cestě a na krk mu dá takový dvouramený poutnický kříž. A my se díky tomu krásně poznáme a víme, kdo patří do naší poutnické skupiny. Tak to třeba pro mě byl dneska nejsilnější zážitek, protože já jsem na pouti opravdu poprvé.
1: První etapa bude za hodinku, zhruba za vámi. Co čeká vás i naše posluchače zítra?
2: Zítra ráno vyrazíme ze Štípy směrem do Napajedel. No a čeká nás ještě delší etapa než dnes. My jsme dnes, máme na programu 20 kilometrů a zítra to bude 25 kilometrů. Do vysílání Českého rozhlasu Zlín se znovu přihlásím krátce před 8 hodinou ráno. No a podíváme se na to, jak vypadají první kroky poutníků po probuzení, jestli už se ozývají bolavé nohy, no a jak se člověk cítí na začátku druhého dne dlouhé pěší cesty. No a už teď se těším znovu na slyšenou.
1: Děkujeme a přejeme klidný večer i dostatek sil do zítřejší etapy. To byla regionální stopařka Petra Sedláčková. Její třídenní putování na pěší pouti ze svatého Hostýna na Velehrad, kde se o víkendu konají Dny lidí dobré vůle a Národní pouť, budeme sledovat i zítra. Poprvé v ranním vysílání s Petrem Uhříkem po 7:30.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Dospíval Valdemar Matuška, který by právě dnes oslavil své 94. narozeniny. Přesuneme se ale k dalšímu tématu pořadu Den v kraji. Věděli jste, že na řece Moravě v Uherském Hradišti trénují i takzvané dračí lodě? Co přesně tento sport obnáší? Dozvíte se v ukázce z dopoledního rozhovoru Markéty Macháčkové s trenérem a závodníkem na dračích lodích Alešem Vaculíkem ze Zlína.
1: My tedy dnes budeme hovořit o vodním sportu, o pádlování na dračích lodích, ale to samozřejmě není jediný sport, kterému ty ses ve svém životě věnoval a věnuješ. Všichni, kteří tě znají, vědí, že sport je tvůj život, tak řekni nám, které sporty jsi vyzkoušel třeba už jako dítě?
2: Tak mé sporty, všechny, které jsem vyzkoušel, byly asi od mládí nebo od dětství, bylo plavání, které u mě započalo někdy v první třídě. To jsem dělal, tuším, 7 nebo 8 let. V nějaké té pubertě postupnou dobou se při sledování různých bojových sportů a všeho kolem, co nás ovlivňovalo, tak mě uchvátily sporty bojové, takže jsem se pustil do karate, juda a potom jsem zakotvil na dlouhých 15, skoro 20 let u kickboxu a boxu. U těchto sportů jsem vydržel asi nejdýl a mezi tím jsem hrál hokejbal, fotbal, velice rekreačně volejbal, takže bylo toho dost, no.
1: To ano, a teď se tedy věnuješ závodně dračím lodím a já si říkám, když jsem poslouchala ten výčet sportů, šlo tam hodně i o různé silové sporty, tak jak to jde dohromady s těmi dračími loděmi? Přemýšlel jsi o tom někdy? Proč vlastně ta tvoje sportovní cesta vyústila právě v ty dračí lodě?
2: No, popravdě nepřemýšlel, já jsem se k ním dostal úplně náhodou a bylo to spojením toho, že mě v podstatě vstoupila do života zakladatelka našeho klubu Hanka Ragasová, dneska Hanka Pavlíková, která tehdy u mě trénovala kickbox a ona mě nějakou dobu, už asi 2 roky před tím, než jsem se do tohohle sportu dostal, tak mě přemlouvala, že bude a že mě dělali jako v rámci tady města, dělali dračí lodě na Ostrožské Nové Vsi a že by to chtěla znovu poskládat a tak nějakým způsobem mě do toho se snažila jako trenéra vmáčknout a že ať si to zkusím a mně se to teda zdálo strašně směšné, protože když jsem se na ty dračí, už jenom ten název dračí lodě, jsem si říkal, že to je nějaký dětský sport, jo, sranda. A pak jsem si k tomu našel nějaké materiály, tak mě to začalo víc zajímat. Přesto všechno teda mě v květnu v roce 2016 ukecela, já jsem přišel na první trénink, nasednul do lodě a už jsem nevysednul.
1: Jestli správně počítám, tak je to 10 let.
2: Přesně tak. Letos v květnu jsme, teď před měsícem jsme slavili 10. výročí, které chceme letos i v rámci klubu oslavit u nás v Loděnici, takže... Jo, je to už 10 let.
1: Ty mluvíš o klubu, mluvíš o Loděnici, ale musíme upřesnit, kde to vlastně je, protože já jsem říkala, že ty jsi ze Zlína, kde tedy bydlíš, jsi i rodák?
2: Jsem s rodákem ze Slavičína, ale v podstatě od 1 roku žiju ve Zlíně.
1: Ano. Ale bavíme se o Uherskohradickém klubu, je to tak?
2: Je to tak?
1: To upřesni.
2: Uherskohradičsko, protože jednak jsem jako dítě chodívával na Ostrožskou Novou Ves rybařit, plavat, koupat se, tak jak mnoho z nás tady ze Zlína. Hradiště bylo vždycky taková moje srdcovka, vůbec to okolí, to Hradišťsko, to Slovácko. Takže mě to tam vždycky táhlo, ono se to opravdu asi potkalo. A jako v podstatě můžu říct Zlíňák, skoro rodák, tak je ještě zajímavé, že v té Loděnici v Uherském Hradišti, kde jsou veslaři, kde jsme se potom přesunuli, asi k tomu se asi dostaneme, tak naproti, když stojím, tak vidím rodiště Jana Antonína Bati, což je teda další taková zajímavá spojitost. Takže to asi tak nějak všechno do sebe doklaplo a je to tak, jak to je a má to asi takhle být, no.
1: A už je to tak o něch 10 let, jak jsi před chvilkou prozradil. No a pro laika pojďme říci, jakým vlastně sportem tedy plavba na dračích lodích je. Možná spousta z nás někdy potkala dračí loď třeba při koupání na nějakém štěrkovišti nebo když procházeli kolem řeky. Tak víme, že je tam bubeník, jsou tam lidé, kteří pádlují a také kormidelník. Tak jak je to sport?
2: Tak je to sport, který vzniknul před cca 2000 lety v Číně. Je to asijský sport, kde v té Asii je to opravdu velice rozšířená činnost. Je to sport, který tam má mnoho těch zemí, třeba Filipíny jako skoro národní sport. V Číně si myslím, že to je jeden z těch takových klenotů jejich kultury. Je to sport, kde samozřejmě je několik typů těch lodí, ono když se tomu trošku někdo věnuje a dívá, sleduje, podívá se i na YouTube, kdekoliv na internet, tak vidí, že ty skutečné dračí lodě, které jsou jako tradice, tak tam jezdí 80-místné, 100-místné, dokonce ještě větší ty lodě, kde jsou třeba 4 bubeníci, je tam x kormidelníků, dělá se to ve stoje, v kleče, v sedě. Ale ta závodní forma, která z toho vznikla, na které se vlastně závodí mistrovství světa, mistrovství Evropy a vůbec spoustu světových pohárů a světových akcí, tak jsou malé 10-místné lodě, kde je 10 pádlujících, jeden bubeník a jeden kormidelník, a to stejné v té 20-místné verzi, kde se 20 pádlujících, bubeník a kormidelník. Jinak je to, jak si říkala, jaká je to spojitost těch ostatních sportech. Ano, je to silový sport, technický sport, takže veškerá ta činnost, kterou já jsem teda ve svém životě okusil, tak se tady určitě snoubí.
1: Ty jsi zmínil i poměrně neuvěřitelné číslo 80 pádlujících na jedné lodi, ale na moravských řekách, a to i u nás na Moravě, v Uherském Hradišti, tam se většinou pohybují 10-místné, je to tak?
2: Tam se pohybují 10-místné i 20-místné.
0: Celý rozhovor moderátorky Markéty Macháčkové o závodech na dračích lodích s trenérem a závodníkem Alešem Vaculíkem ze Zlína si můžete pustit už teď v audioarchivu na našem webu.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Vulpes Gott Drahtoslav von Mischling, neboli Slávek, dnes ráno zmizel od Zlínské tržnice. Čtyřtunovou drátěnou sochu od umělce Františka Skály pracovníci Krajské galerie ve Zlíně naložili jeřábem na nákladní auto a odvezli na Vysočinu. Byla u toho i reportérka Michaela Kočendová.
1: A je jediný problém to, že si člověk připadá trošku jak jeskyňář, protože opravdu vlezete do tmavého úzkého prostoru, proto mám i tu čelovku, abych viděl.
2: Vysvětluje kurátor Krajské galerie ve Zlíně Ivan Bergman, který stojí u břicha drátěné sochy.
1: Budeme otevírat dvířka ze spodu vulpsa, kterými se musíme dostat dovnitř, tak, abychom mohli odmontovat jeho pravé ucho, které přečnívá tu povolenou šířku nadměrného nákladu, aby mohl odcestovat.
3: Vy tady máte vrtačku, bude to stačit na to odmontování toho ucha?
1: To ucho je přišroubované 4 šrouby, je to nasunuté na jekly a pomocí jeřábu to ucho váží nějakých 100 kg přibližně. Ten jeřáb ho potom nadvihne a vysuneme ho ven.
3: Teď ten jeřáb to ucho vzal a předává ho na to nákladní auto. Co to znamená teďka v tuto chvíli pro toho vulpsa, co se bude dít?
1: No, vulpes teďka hůř slyší na pravé ucho, pak se přikurtuje a už pojede.
3: A kam pojede, kam má teďka namířeno?
1: Pojede do Telče, kde od začátku srpna má vlastně samostatnou výstavu František Skála, obrazy a 3. A vulpes vlastně na tu výstavu bude upozorňovat.
3: Je v plánu nějaká další socha tady v centru Zlína?
1: Samotná ta myšlenka veřejného umění, tak jak vyvolává emoce, klade otázky, kultivuje, tak si myslím, že je ve městě potřeba. Takže mi to asi nedá a zase se třeba o něco pokusím.
2: S úsměvem uzavírá 9měsíční etapu vulpsa u Zlínské tržnice kurátor Ivan Bergman. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pořad Den ve Zlínském kraji se blíží ke svému konci. Další témata už se do něj dnes nevejdou. Aktuální zprávy z regionu i odjinud, ale tady budou už v 18 hodin. Řeč v nich bude například o tom, že nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro chovatele z Uherského Hradiště, který týral svého psa. Nebo že zlínská nemocnice otevřela po roční rekonstrukci ubytovnu pro zaměstnance za 33 milionů korun. Z mé strany je to pro dnešek vše. Mějte příjemný večer, třeba s Českým rozhlasem Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro chovatele z Uherského Hradiště, který týral svého psa. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně otevřela poroční rekonstrukci ubytovnu pro zaměstnance za 33 milionů korun. Vicepremiér Havlíček připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její termín však neupřesnil. V noci bude v regionu převládat jasná obloha a nejníže naměříme až 12 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se svůj život změnit. Muž podle rozsudku nechával psa měsíce bez vody a potravy, zachránili ho hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně včera otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro své zaměstnance za zhruba 33 milionů korun. Během ročních prací došlo k výměně stropů a hydroizolací. Budova má novou střechu. Každá z 22 garzoniér má opravenou koupelnu s toaletou, kuchyňskou linku i nový nábytek. Ubytování je zaměstnaneckým benefitem, o který je podle mluvčí nemocnice Dany Lipovské velký zájem. Další dvě ubytovny plánuje krajská nemocnice opravit během následujících dvou let. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO chystá podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí by mělo být i setkání s představiteli tamní vlády. Havlíček to řekl po jednání se zástupci českých firem, které na Ukrajině působí. Termín cesty podle něj zatím není jasný. Dnešní schůze se zúčastnil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle Havlíčka se s podnikateli domluvili taky na posílení úřadů, které budou podporovat vzájemný obchod a investice.
2: A v dané chvíli je to na hraně vůbec toho, aby se to dalo zvládnout, spíš je to poddimenzované. Shodli jsme se, že musíme posílit Lvov a současně, že ještě zvážíme se neposílit Kyjev. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která je nesmírně důležitá, musí se rychle dotáhnout programy, takzvané finanční nástroje, zejména pro investice na Ukrajině.
0: 8 dní po zemětřesení ve Venezuele vyprostili záchranáři z trosek živého muže. Hernana Gila se podařilo zachránit po více než 100 hodinách práce. Se zavaleným mužem se záchranářům předtím povedlo spojit přes dlouhou sondu s kamerou a mikrofonem. Skrze ní mu taky doručovali vodu a výživu. Z osvobozením pomáhali týmy z Venezuely, Chile, Kostariky, Salvadoru, Mexika, Portugalska a Spojených států.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude ve Zlínském kraji skoro jasno až jasno, k ránu začne od severozápadu oblačnost částečně ubývat. Povane slabý proměnlivý vítr a nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 15 až 12 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 57 u Valašského Meziříčí se střetla dvě osobní vozidla. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další tady budeme mít zase za hodinu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Polkou Miloslava Richarda Procházky Nečekaj v podání žadovíků jsme odstartovali druhou hodinu Moravy krásné země. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Pojďme si připomenout svátek. V českém občanském kalendáři najdeme jméno Patricie. Na Slovensku slaví jmeniny Berty. Ještě jednou vše nejlepší. Písničky jsou nachystané, doufám, že vám udělají radost a přání. Ta poletí ze všech koutů Moravy a já se na ně velice těším. A připomenu telefon 726 46 52 00. Tak přátelé, pojďme tady na první přání, které tady mám. Zahrajte prosím Marošce Koktavé z Nivnice nějakou krásnou písničku, jen tak pro radost a pro potěšení. A ti hudba vykouzlí úsměv na tváři. No a kdo tento milý mail poslal? Jarda Wolf. Takže posíláme další písničku, Blahoslav Smišovský, Vlčnovianka a Rozmaríny.

krásná písnička nám dozněla, přátelé. No a pojďme dále, pojďme na vaše e-maily, které tady mám. Dobrý večer, dnes má narozeniny paní Michaela Pěrková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Přichází popřát celá rodina a kamarád Broněk. A dáme písničku. Bojanovští stárci, Blahoslav Smišovský, Stanislav Pěnčík a Bojané.

0: Tak, písnička nám dozněla a pojďme, máme tady telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Tady pořad Morava krásná zem.
1: Dobrý den, tady jsou Pravice Chuděj a chtěl bych zahrát písničku Sestře a Cinelli.
0: Prosím vás, vy tam máte rádio puštěné a ono to bere strašnou takovou vazbu. Mohli byste ho prosím vypnout a říct nám to ještě jednou?
1: Ano, dobrý den, já vás strašně zdravím. Volám Chuděj z Pravic. Chtěl bych popřát sestře, která má dneska 70 a syn můj má 47. Jedná se o paní Blaženu Škrabalovou, bydlí v Klimačově a syn Radek Chuděj bydlí v Litovrsticích.
0: Ano.
1: Všechno, za mě zdraví a štěstí. Děkuju.
0: Ano, tak ta slzička je v pořádku. Tak to má být, vy jste to potvrdil ze srdíčka. No ano. Ano, ano. Tak za to se vůbec nestyďte, to je v pořádku. Tak, pane Chuději z Pravic, říkám to správně?
1: Ano.
0: Ano, tak vám přeji krásný podvečer, ať se vám daří, hodně zdraví a písnička poletí za malou chvíli, ano?
1: Děkuji vás.
0: Ano, nashledanou. Tak naschle. Tak pojďme na další telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Pořad Morava krásná zem.
2: Dobrý večer, paní Navrátilová, podvečer. Zdravím vás z Němčiček.
0: Ano, a kdo chtěla prosím?
2: Iva Kubicová.
0: Paní Iva, ano, výborně.
2: Chtěla bych vás moc poprosit o písničku, vzpomínkovou písničku pro moji maminku, paní Mariku Komárkovou.
0: Ano.
2: Dneska by měla narozeniny. Měla by 86 roku.
0: Dobře.
2: Takže bych chtěla, aby jsme si na ně vzpomněli. Ona byla vaša dlouholetá přívrženkyně, milovnice zpěvu a dechovek a často volávala a pro svoje známé chtěla nechat zahrát, tak teď bych poprosila já, kdybyste ji zahráli na nějakou pěknou písničku. Děkuju vám moc krát.
0: Moc rádi zahrajeme, ano?
2: Děkuju.
0: Ano, nashledanou, nashledanou. Tak přátelé, a já tady ještě přidám, mám tady právě také vzpomínku, takže je to dobrý den, paní Navrátilová, chtěla bych vás moc poprosit o vzpomínku na vaši věrnou posluchačku, paní Františku Formanovou z Čeložnic, která by dnes oslavila své 81. narozeniny a vzpomínají děti Zdeněk, Petr s rodinou a zeť Štefan se svými dcerami. Připojují se Jakubíčkovi, Slováčkovi, Malíkovi a Škromachovi. Předem vám moc krát děkuji. S pozdravem Naďa Jakubíčková. Tak to bylo jedno přání, ale pro paní Františku Formanovou tady přišel ještě jeden e-mail a já ho teď přečtu. Je to od Jardy Wolfa. A je to vzpomínka. Dnes si s láskou a úctou připomínáme paní Františku Formanovou z Čeložnic, která by dnes oslavila své narozeniny. Ačkoliv už mezi námi není, vzpomínky na ní zůstávají stále živé v našich srdcích. Byla člověkem, na kterého se nezapomíná a její dobrota, úsměv a laskavost nám budou navždy chybět. Posíláme tichou vzpomínku do nebe a zapalujeme pomyslnou svíčku na její počest. Nikdy nezapomeneme a vzpomínáme s láskou. Jarda Wolf toto krásné přání poslal. Tak přátelé, pojďme na písničku další a hrajeme.
3: Český rozhlas Zlín.

0: vážení a milí, dozněla lidová. Od Lhoty u Vsetína, Čí jsou to koníčky ryzovrané, Jarmila Šuláková a Jan Ruchita, starší cymbál. No a pojďme přivítat paní Halovou ze Zlaté hory u Slavkova. Vítejte.
1: Ano, děkuji. Dobrý den, paní Frolijánová, tady Halová. No, poslouchejte, včerejším beninám jsem se nemohla spojit a dneska se mě to podařilo. Tak všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, z celé rodiny a mějte se moc a moc dobře, jo? A vyslechněte si pěknou písničku ode mě, jo? Jo.
0: Dobře.
1: Já jsem tak.
0: Tak na dálku, vy to tak na dálku posíláte a já věřím, že to tam doletělo, kam mělo.
1: Ale ona je nade mnou, sousedka skoro. Jo,
0: aha.
1: Ano, no,
0: tak
1: paní,
0: jo, dobře.
1: Navrátilová, tak on je to kousek.
0: Ano,
1: no, tak se
0: kousek.
1: Opatrujte, mějte se fajn.
0: Vy
1: no,
0: se také opatrujte.
1: A nejvíc vás, ano, děkuji teda.
0: A pěkný
1: vám.
0: Podvečer vám přeji.
1: Ano,
0: nashledanou.
1: Ano, nashled.
0: Tak a pojďme si tady předat e-mail, který tady mám. Na Slovensku známe rozeného myslivce tělem i duší, kterému v žilách proudí zelená krev a v letošním roce se dožije významného životního jubilea a není jim nikdo jiný než od krásného dubu Viktor Vikino Krovina, jak ho nazývá drahá polovička Ellen. A tak Vikino, vím, že ráno ta chrbtica občas zabolí, v kolenech to zavrzá, ale když nasaješ vůni lesa, ať už na posedu či na túře s drahou Ellen, vše přebolí a zasy ten nestárnoucí chalan, tanečník na parketu doprava či doleva s drahou polovičkou Ellen. Věř, že věk je jen číslovka. Dokud bolí, víme, že žijeme. Jak vždy s úsměvem říkám, tak Vikino, přeji ti krásný dnešní středeční červencový večer. Nejen tobě, ale také Ellen a paní Angelice Chlupačové. Tak krásný letní večer přeji tobě, Vikino, ať se vám stále daří udržovat ta lidová myslivost, tu lidovou myslivost ve vašem spolku, v lese pevnou ruku, bystrou mysl a nikdy sucho v krku. To ti od srdce přichází popřát Věra s Pavlem. Píseň závěrem i pro mladou tělem i duchem nestárnoucí drahou polovičku Ellen s její maminkou vám, naši milí, přejeme s tímto malým hudebním dárkem na Slovensko. Ellen a Vikino, přeji vám, ať jste nadále odleskem boží lásky, k tomu boží ochranu, pomoc a samozřejmě pevné zdraví. Nic víc, protože jinak vše máte bok po boku. Tak a písničkou doplníme František Kohoutek, Antonín Ryza, Trnečková a Lidečanka.

0: atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradištěnem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Ano, přátelé, a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já budu pokračovat ve vašich vzpomínkách a přáních. A mám tady vzpomínku, chtěli bychom touto cestou poslat písničku na přání panu Jindřichu Klenkovi, kapelníkovi Vyškovské kapely Rytmus 58 k nedožitým 95. narozeninám. Pan Jindřich Klenk z Moravských Málkovic na Vyškovsku založil v roce 1958 a dlouhá léta vedl orchestr Rytmus 58. Tento orchestr, složený z vyškovských hudebníků, rozdával radost a potěšení dlouhá léta na plesech, vystoupeních a venkovských tancovačkách. Nejen na Vyškovsku, ale třeba i v Troubkách na Přerovsku, na velkolepém mysliveckém bále nebo i v Praze. Pan Jindra Klenk v něm hrál též na harmoniku a později na klávesové nástroje. Rytmus 58 šířil českou a moravskou písničku v ryzích podobách, zpívanou i instrumentální a vždy v krásně ručně napsaných aranžích pro aktuální obsazení. To vše pan Jindřich Klenk uměl. Pan Jindřich Klenk by se dožil 95 let 1. července. Tak to byla vzpomínka s pozdravem bratři Jan a Jiří Alánovi z Radslavic, kteří se svým tátou Janem Alánem také působili v kapele Jindry Klenka. Dáme písničku, přátelé, a bude to krásná noc, lidová, lidový valčík a bude hrát mistříňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

vážení a milí, pojďme na další přání, které tady mám. A je to přání tady pro, prosím o písničku, jako poděkování pro pana Martina Faberu z Popůve, který našel moje všechny doklady, které jsem nechal na střeše auta a přivezl mi je až domů. Ještě jednou moc děkuji, Jaroslav Čech. No tak, to teda je opravdu úžasné. Tak, to si zaslouží určitě písničku, ale já tady ještě přidám přání jedno. Tak, milý Pavle, a to je prosím přání pro Pavla Jecha z Dobřínska. Z celého srdce ti přeji, aby ses brzy uzdravil a zase byl mezi námi s úsměvem a dobrou náladou. Posílám ti mnoho sil, energie a přání pevných dnů. Ať tě neopouští naděje a každý nový den přinese zlepšení. Drž se, Pavle, myslíme na tebe a těšíme se, až tě zase uvidíme zdravého a spokojeného. S přáním brzké uzdravení, hodně zdraví. Pavel Jech z Dobřínska. Jarda Wolf poslal tady tento e-mail. Tak pojďme na písničku, kterou máme. Nebanuj Kačenko, Václav Maňas mladší, Marie Kolomazníková a Moravěnka.

0: To byla taková svižná polka, kterou jsme poslouchali, kterou pro nás hrála Moravěnka, Václav Maňas mladší, Marie Kolomázníková napsala Nebanuj Kačenko. No a pojďme dále, máme tady, a já tady vidím telefon, tak pojďme na něj. Tak šup, a je tady, kdo pak se k nám dovolal? Tady Morava krásná zem, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Tady je Novotná Hana Žavčice.
0: Ano, prosím.
1: Já bych vás, paní Navrátila, poprosila, kdybyste mě vytvím vaším jménem nechala zahrát k narozeninám.
0: No
1: my
0: ano.
1: My jsme to po světě vnuci taky a z mých kamarádek to, který nikdo neumí, a já bych tak si nechala ráda zahrát.
0: Dobře, a paní Novotná, kdy máte narozeniny?
1: Dneska mám 70 roku.
0: No to je krása. A paní Novotná, jak je vaše celé jméno?
1: Hana.
0: Paní Hana Novotná, výborně. Tak paní Haničko, já vám přeji do dalších let, ať jste spokojená, šťastná, hlavně zdravá, ano?
1: No, ano, moc vám děkuji.
0: Ano, ať se vám prostě daří ve všem a my jsme velice rádi, že voláte a že jste v té naší rozhlasové rodině, je to úžasné. No a 74 roku, říká se, že po té 70 se to už nepočítá, nebo že se to odčítá, tak nevím. Já myslím, že určitě 74 roku nemáte, máte určitě míň.
1: Ne, nemám.
0: Ne, tak nahlas...
1: 52. ročník.
0: Ano, jistě, že. Já jsem jenom chtěla říct, že nahlas se to není vůbec poznat.
1: A nahlas se, no, ale jinak to je takový všelijaký.
0: Ale tak to víte, že já taky mám takový ledas, jaké bolístky, ale pojďme, prostě to tak patří k tomu staršímu věku, ale hlavně no. Dobrá mysl, aby byla, ano, nenechme si ji ničím vzít a pokoj v srdci.
1: Děkuju vám.
0: Ano, takže ještě jednou vše nejlepší a písničku posíláme, ano?
1: Ano, děkuji.
0: Ano, ano, nashledanou. Takže pojďme poslat písničku, kterou tam máme, takže jdeme na to.

0: mám tady další e-mail, který mi přišel. Tak, milá Ivanko, posílám ti mnoho sil, povzbuzení a přání brzkého uzdravení. Moc na tebe myslíme a přejeme ti, aby ses co nejdříve cítila lépe. Chybí nám tvůj úsměv, dobrá nálada a radost, kterou rozdáváš kolem sebe. Drž se, odpočívej a věř, že na tebe myslí mnoho lidí, kteří ti z celého srdce přejí pevné zdraví a rychlý návrat mezi nás. Přejeme ti hodně, hodně síly, zdraví a pohody. A toto přání je od Jardy Wolfa pro Ivanku Slabákovou. A já se samozřejmě k těmto slovům naprosto připojuji a také, ať je vše dobré a hlavně zdraví. Tak pojďme dále. Já tady mám ještě další e-mail, který bych ráda předala. Tak pojďme na to. Tak je to přání. Prosím o zahrání písničky Nestorce paní Uhrové Marii jen tak pro radost a díky za ten váš recitál, když voláte a přejete někomu děkuje a zdraví Martin Janoušek. A on ještě dodává, že také paní Halové chce pro radost písničku poslat. Je to moc sympatická paní a děkuje Martin Janoušek. Tak předali jsme a další písnička Až výjdu červánky, Krištof Neduchal a Miločanka.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak vážení a milí, čas se nám krátí, posíláte nám hrozně dlouhé e-maily a to tedy opravdu na to čas nedojde. Ale teď tady mám ještě jeden a ráda ho předám. Je to vzpomínka a je to vzpomínka na Valdemara Matušku, rodným jménem Vladislav Matuška a narodil se před 94 lety 2. července 1932 v Košicích do rodiny vojáka, ruského legionáře a kapelníka a vídeňské operní pěvkyně. Byl československým zpěvákem, hercem a muzikantem a jeho manželkou byla zpěvačka Olga Matušková, rozená Blechová. No tak opravdu Valdemar Matuška, to tedy byl borec. No ale tady ještě tuto vzpomínku a pozdrav nám posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav a tady mě ještě zaujalo slovíčko chustočka, o níž zpívala dnes v poledním pořadu Morava krásná zem Jarmila Šuláková. Je to na zemplínsku šátek na hlavu. No tak vidíte. A tak náš pan doktor Jan Boleslav opravdu je velmi pozorným posluchačem. Takže posíláme samozřejmě písničku a bude to jednou, dvakrát Jaromír Vejvoda, Ladislav Jacura, Josef Zíma a Vejvodova kapela.

Přátelé, dozněla nám Polka jednou dvakrát, Jaromír Vejvoda, Ladislav Jacura, Josef Zíma, Vejvodova kapela. Já ještě tady mám pozvánku, prosím o zveřejnění pozvánky. Mužský pěvecký sbor z Dolních Dunajovic pořádá 4. července 18. ročník setkání mužských sborů s názvem A když dojde sobotěnka. Zároveň si připomeneme 25 roků od založení sboru. Programu vystoupí Mateřská škola Vacenovice, Mateřská škola Kostice Tvrdonice, Mateřská škola Panny Háj Moravany, Mateřská škola Dambořice, Mateřská škola Novosedly, Mateřská škola Nedakonice a Mateřská škola Smolínské ze Slovenska, Mateřská škola Hroznova Lhota a domácí mužský a ženský sbor. Program doprovodí cymbálová muzika Šmitec a od 20. hodiny bude vyhrávat dechová hudba Vacenoviáci. Začátek je v 16 hodin. Zveme všechny příznivce sborového zpívání na tuto krásnou akci. A mám tady ještě jednu pozvánku. Cyrilometodějské hody Ořechově v sobotu 27. Ne, pardon, tak to už je červen. Tady je sobota 4. července od 14. hodiny stavění máje, 19 hodin hlídání máje za doprovodu cymbálové muziky Kapric z Milotic a v neděli 5. července 13 hodin hodová mše v kostele Všech svatých, 14 hodin průvod stárků obcí s předáním hodového práva u obecního úřadu, 15.30 odpolední hodová zábava, 18 až 20 přestávka na večeři a 20 hodin večerní hodová zábava. Tak a pondělí 6. července v 19 hodin večerní hodová zábava. Tak tanci a poslechu hraje dechová hudba Sokolka ze Šakvic. Tak jste všichni zváni. No a právě posloucháte, jak vidíte, budeme se loučit. Přátelé, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá a za malou chvilku zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka Maminčina, kterou pro nás hraje Glorie. Přeji vám krásný večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Karolince a ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku dnes lidé odklízejí následky včerejší bouřky. Přes 80 dobrovolníků se postará o vozíčkáře, kteří se už po 26. setkají tento víkend na Velehradě, a to během dnů lidí dobré vůle. Výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie v Praze se bude opakovat. Zítra nás v regionu čeká převládající jasná obloha. Může být i polojasno a na teploměru nejvýše naměříme až 27 stupňů. Dobrý večer, u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje Matěj Neradilek. V Karolince a ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku dnes odklízejí lidé následky včerejší bouřky s krupobytím. Voda z okolních kopců se dostala až do sklepů základní školy a vzala sebou bláto i kamení. Kroupy potloukly sjezdovku, zahrady, ale i ovocné stromy.
2: Velká voda se ve Velkých Karlovicích dostala až do sklepů základní školy. Co všechno po ní bude muset pryč, ukazuje školník Zdeněk Dorňák.
3: Samozřejmě, co je ze dřeva, tak je napité, bude rozklížené, takže bude muset jít pryč. Nějaké elektrospotřebiče, které bude na zemi, to taky odnesli.
2: V sousední Karolince zasypali kroupy celou sjezdovku. Podle provozovatele Jana Dudka to tam vypadalo jako uprostřed zimy.
4: Ty kroupy byly extrémní, nadělalo to spoustu škod. Té vody z toho kopce teklo takové množství, že nám to tady zase zebralo bláto, kamení.
2: Kroupy v Karolince potloukly i zahrady a ovocné stromy. Lidé budou bez úrody švestek. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Ve Velehradě u Uherského Hradiště se i letos uskuteční tradiční setkání vozíčkářů v rámci Dnů lidí dobré vůle. Lidem se zdravotním postižením umožňuje zúčastnit se poutních slavností spojených s oslavami svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Do Velehradu letos přijedou vozíčkáři nejen z Česka, ale také z Rumunska, Maďarska nebo třeba z Polska. Celkem se očekává až 150 účastníků se zdravotním postižením. Se budou starat dobrovolníci, jak říká vedoucí Centra maltéské pomoci pro Zlínský kraj Michal Umlauf.
5: 80 mladých lidí, kteří jsou ochotní věnovat 3 dny nebo skoro 4 dny svého času na začátku prázdnin, spí v bojových podmínkách na základní škole a jsou ochotní nabídnout svoje ruce zdarma pro péči o vozíčkáře.
0: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Pražské národní galerie. Informoval o tom šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy. Podle něj se bude řízení opakovat, a to s cílem najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Předchozí ředitelku galerie Aliciu Knast odvolal Klempíř z funkce v březnu. Zdůvodnil to snahou provést nutné změny v instituci. Tu od té doby dočasně vede Olga Kotko. Sport. Evropská fotbalová unie UEFA vyloučila fotbalisty Karviné z důvodu korupční aféry ze svých soutěží. Poháry si tak nově zahraje Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Rozhodnutí přijal s radostí majitel Jablonce Jakub Střeštík.
6: Už se jednalo o potenciální ztrátu pátého českého účastníka v evropských pohárech až po naší účast v předkole konferenční ligy, potenciálně evropské ligy. Těch variant tam bylo X, až nyní začíná ta doopravdická radost a příprava.
0: Plzeň se posouvá na místo Karviné do čtvrtého předkola Evropské ligy a Hradec Králové se ve druhém předkole stejné soutěže utká s norským Tromso. No a ještě rychlý pohled na mistrovství světa. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhodne o dalších 8 finalistech. Už v 21 hodin našeho času začne duel Španělsko-Rakousko, v 1 hodinu ráno pak Portugalsko-Chorvatsko a v 5 hodin ráno nastoupí Švýcarsko versus Alžírsko.
1: Počasí.
0: Zítra ráno a dopoledne bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, na většině území se objeví slabší přehánky, později bude převažovat polojasno, jen chvílemi může být i oblačno, ale srážky již neočekáváme. Povane slabý vítr, v průběhu dne mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní, nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 24 až 27 stupni, na Valašsku bude lokálně jen kolem 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. A to už bylo z našich zpráv vše. Pohodový večer ve společnosti České.

Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Já, Jan Kosík, vás vítám u pořadu na pěknou notečku, který se pravidelně v podvečerním čase věnuje lidové kultuře, moravské písničce a také cimbálovým muzikám a jejich zpěvákům. Pro mnohé spíše mladší ročníky konečně nadešly týdny či měsíce, kdy nemusí do školy, kdy jejich povinnosti jsou jiné než během školního roku, ale také přichází období více zábavy, dovolených, odpočinku a také slunečného počasí. Jedním dost zásadním druhem zábavy či kultury jsou moravské hody. A právě nyní se nacházíme v plném proudu tohoto veselí, tak se dnes pojďme této tematice mírně pověnovat. V úvodu jsme slyšeli Janu Osičkovou a muzikanty z Podluží v písni Ej Mája, zelená Mája. A když jsme my v mladých letech stavěli u nás Máje předhody, často jsme si zpívali následující písničku.

0: Za doprovodu Brolnu nám zaspívali Jožka Severin, Jožinka Ducháčková a Jarmila Hubačková. Pojďme ale ještě zpět k samotné Hodové máji. Ta se liší kraj od kraje, dědinu od dědiny. Hodová mája, nebo také májka, je tradiční, bohatě ozdobený strom, který tvoří ústřední bod tradičních lidových hodů. Je symbolem úrody, veselí a slouží jako místo, kde se po celou dobu slavnosti schází a tančí hodová chasa. Na mnohých místech se staví ručně, za pomocí podpěrných tyčí, jinde je zapotřebí jeřábu, protože mnohdy je vysoká i ke 40 metrům. Jde o vysoký jehličnán, nejčastěji smrk nebo borovici, který je zbaven kůry a větví. Pouze na samém vrcholu je ponechána zelená špička, ozdobená barevnými stuhami a někde také věncem. V některých regionech je tradicí májku hlídat před přespolními, tedy chlapci z okolních obcí, kteří by se jí mohli pokusit podřezat nebo ukrást, což by pro vesnici a samotnou chasu znamenalo velikou ostudu.
1: Divé chlapi, pochytat a naposledy!

Milí posluchači, je tu s vámi pořad Na pěknou notečku, Jan Kosík a spolu si vyprávíme o moravských hodech a pouštíme k tomu doufám, že příjemné písničky na navození dobré nálady. Vyslechli jsme si, jak se staví máj v Lanžhotě. Kdo jste měli tu možnost a být tam takzvaně naživo, tak mě jistě dáte za pravdu, že je to zážitek na celý život, když se celým náměstím hline zpěv snad všech přítomných lidí. Ještě byly 4 týdny dohodu, nám zaspívali sourozenci Baťkovi. A nyní se vypravíme do roku 1975. V tomto roce naspíval Luboš Holý s Brolnem následující známý hodový verbuňk.

Romantickou náladu nám teď snad přinesli opět sourozenci Baťkovi. Důležitým atributem naší republiky v rámci lidové kultury v těchto týdnech je fakt, že prakticky týden co týden, každý víkend najdeme v nějaké obci či městské části hodové veselí. Někde tento původně církevní svátek slaví jen jeden den, buď v sobotu nebo v neděli, jinde najdeme hodové slavnosti i vícedenní. U nás na Podluží hody slavíme nejčastěji od neděle do pozdní úterní noci, avšak přidáváme si k tomu ještě v sobotu takzvané předhodové zpívání a to bývá většinou při cymbálové muzice a domácích solistů a také najdeme i páteční předhodové akce, takže je určitě co slavit a lehce z internetu zjistíme, kam se který víkend můžeme zajet podívat. Za zvuku verbuňku z Podluží v podání cymbálové muziky Hudci vám děkuji za pozornost, snad jste si můj dnešní výběr písní užili a napříště se u pořadu Na pěknou notečku na vás těší Jan Kosík.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
2: Za vodou, za horou.
1: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Manga Vlačira. Dnes si budeme povídat s Ladislavem Baliárem o jeho pouti do Santiago de Compostela. Uslyšíte také vzpomínky na významnou českou socioložku, publicistku, spisovatelku a zakladatelku katedry sociální práce Jiřinu Šiklovou v podání jejich přátel a spolupracovníků. Přejeme vám příjemný poslech. Mangav šukaršuněben.

0: Píseň Jedno léto v podání Moniky Bagárové a Antonína Gondolána. Před měsícem by významná česká socioložka, publicistka a zakladatelka katedry sociální práce Jiřina Šiklová oslavila 91. narozeniny. Přestože už mezi námi není, její odkaz zůstává živý ve vzpomínkách Romů, studentů, přátel i mnoha spolupracovníků. Když se tedy řekne její jméno, co vás napadne jako první? Odpoví nám její dlouholetá spolupracovnice Jana Hradílková, se kterou v roce 1991 spolu založila neziskovou organizaci Gender Studies.
1: Tak úplně automaticky se mi vybaví Karel Holomek, což byl velký kamarád Jiřiny a taky člověk, kterýho ona si velice vážila. Oni dva byli taková velmi krásná dvojice přátel. No a samozřejmě potom její zápal pro podporu Romů v jakýkoliv situaci se ocitli, ať už to byli romští studenti, který chtěla podpořit a s velikou vervou tak činila.
0: Měla neuvěřitelnou schopnost dávat věci do pohybu.
1: Ona je člověk absolutně bez předsudků, vnitřně svobodný člověk, který je naprosto orientován na to, aby se rozpohybovaly ustrnulé věci.
0: Na Jiřinu Šiklovou zavzpomínala také Lucie Fuková, bývalá vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.
2: Velice živelnou, pamatuje, jak se prohrabovala ve vlasech a vždycky měla takovýho kohouta a pak vždycky přemýšlela a řekla velice erudované slova. Ona nás školila, setkávala, ale často hovořila i vlastně o období komunismu a já jsem byla svědkem několika diskuzí, kdy ona vlastně reagovala na to, že spousty Romů jako bohužel vzpomínalo třeba na komunismus dobrém a jí to strašně iritovalo a vlastně s námi vedla ty diskuze a byly to opravdu obohacující diskuze, takže ona byla člověkem, který rozpohyboval věci, spousty témat a nebála se, prostě nebála se říct, co chce a jí bylo úplně jedno, jestli před ní stojí prezident nebo jestli před ní stojí Romák, ona prostě řekla, co si myslí.
0: Dcerou už zmíněného romského aktivisty a politika Karla Holomka je ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová.
3: Jiřina Šiklová, no to byla hlavně velká kamarádka, no. To byla velká kamarádka celé naší rodiny. Jiřinka Šiklová zůstala jako blízkým člověkem až do svého odchodu, který já jsem si teda nesmírně vážila. Nesmírně chytrá, elegantní a statečná žena, neuvěřitelná. Tato žena a i ten Milan Šimečka a i můj táta by byli schopni skutečně žít v komunismu. Jako já si sebe asi představit neumím, ale tyhle ty lidi byli takový ryzí. Já nevím, jestli to bylo tím, že zažili druhou světovou válku, přežili, žili v hrozně skromných poměrech. Můj táta nikdy nebyl materiálně jako založený, tomu unikalo. Ale to stejný ta Jiřina, ona úplně kašlala na materiální věci.
0: I když měla Jiřina Šiklová disidentskou minulost a byla vězněna, po revoluci nestála o významné politické či jiné posty. Přednášela na fakultě a působila v řadě neziskových organizací. Zemřela v květnu 2021. Její odkaz je však stále živý.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Bingáč Demeter a band Ivana Heráka. Svatojakubské cesty tvoří historickou síť poutních tras vedoucích do španělského města Santiago de Compostela, kde je podle tradice pohřben svatý Jakub, jeden z apoštolů Ježíše Krista. Historie sahá až do 9. století, kdy se toto poutní místo stalo jedním z nejvýznamnějších cílů křesťanských poutníků v Evropě. Iveta Durdoňová oslovila Václava Baliára, který právě navštívil Santiago de Compostela.
1: Tato pouť tak se chodí z Česka od Kutné hory, kde je svatojakubská katedrála. To je Camino asi Checo a pak vlastně další ty poutě, tak se Camino Norte, Camino France, pak je Camino Portugues a ještě Camino Primitivo, což je z Ověda, kde vlastně byl ten svatý Jakub dopaden a na to oni ho odvezli a usekli mu hlavu. Po jeho smrti tak se ty ostatky vrátily do toho Santiaga a ta pouť je završená tím, že se člověk jde poklonit těm jeho ostatkům.
2: Kolik kilometrů vy jste se vydali, jakou cestou?
1: Tak tady to Primitivo do toho Santiaga je zhruba kolem 300 kilometrů. Ale pro nás ta pouť nekončila, my jsme si pak dali ještě takový dva další menší úkoly. Jsou to dvě poutě, jedna je Muchia, což je nejsevernější výběžek, a pak Finistera, což znamená jakoby konec světa. Je to nejzápadnější bod Evropy, takže tam jsme šli taky. Tudíž to bylo kolem 650 kilometrů. I s tím, co člověk nachodil sem a tam, tak si troufám říct, 480 kilometrů, jak nic, za 13 dní. Boty, to je základ, do bot jsem investoval 6 tisíc a milionkrát se mi to oplatilo. Vlastně měl jsem boty, které mají patu na zemi, takže jsou to trailové boty, tenisky, takový, který když promoknou, tak se dají rychle vysušit. Měl jsem s sebou spacák, nafukovací karimatku, bundu, měl jsem s sebou podlikačky a jedno tričko.
2: Jaký to je na té cestě s jídlem a pitím a s ubytováním nebo přespáním?
1: Každý ten poutník má možnost si vybrat, jestli chce spát v albercích, což je takový jakoby ubytovna, kde na jedné cimře spí třeba 20 lidí, je tam pračka, je tam nějaká kuchyň, kde se dá uvařit, ale to my jsme nezvolili. Jsme spali pod čirákem, vždycky nám teda z hůry přišlo místo, kde na nás nepršelo, nepadala rosa.
2: S kolika přáteli jste šel a co vás vedlo na tuto cestu?
1: Šel jsem s dvouma kamarádama, s kterým jsem vyrost, známe se celý život, dá se říct, že to jsou mý nejlepší kamarádi. Každýho nějak nás tam něco přivedlo, jakoby něco jiného. Tyhle kluci mají za sebou Peru, Kolumbii, Kubu, Indii, Nepál a jsou zkušený, ostřílený, ale prostě chybělo jim něco takového, kde ten člověk si hodí fakt klapky na oči a jde si prostě za svým cílem. A tahle pouť je spojená vlastně s takovým rituálem, to je až na té Finistere, na tom konci světa, kde máte mít nějakou věc, kterou si sebou nesete a kterou tam spálíte, což má značit jako, že spálení starých mostů. Pak se musíte vykoupat v oceánu, takže jakoby očištění té duše a toho těla. No a nakonec pozorujete východ slunce a východ znamená jakoby znovu zrození.
2: Jak to na vás tam působilo, když jste došli do toho kostela?
1: Každý to cítil jinak. Mělo to strašnou neuvěřitelnou sílu, ty lidi, co tam všichni šli, tak vlastně docházeli a byli propojeni nějakým kolektivním vědomím a vlastně ty lidi si tam notovali, když si nerozuměli jakoby jazykem z celého světa, tak ty lidi tam všichni byli s úsměvem, objímali se, jiní seděli, další plakali, další se modlili.
2: Jak vás to posílilo, když jste se vrátil do České republiky?
1: Určitě trošku taková úcta. Mi to dalo nějak takový smysl všechno. To, že jsem se narodil svým rodičům, že jsem potomek syntů, který skoro nepřežili druhou světovou válku a to, jak oni žili a ty tradice, které máme, jak jsou svázaný se starým zákonem a jakou to má prostě hloubku, tak je pro mě mnohem větším bohatstvím než všechny peníze a majetky, baráky celého světa.
0: Říká o své cestě do Santiago de Compostela Václav Baliár. A my jsme na konci dnešního Roma Vakeren. Savorenge bud bacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný večer přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje tak Česko. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Nikoho zatím neobvinili. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy, nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru taky řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl poškodit Česko. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestní řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi Na Židli a Kaplicí nádražím.
3: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do poháru se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždín. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 325 ve směru na Ostravu je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v Praze v Mladoboleslavské ulici je neprůjezdný pruh po nehodě dvou osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, to možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, když teda Petr Bende Band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši, tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo? A kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No...
0: Hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže... Je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe nebo lépe natočit píseň nebo lépe ji složit nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum, takže když se

0: lednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po 120 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval. Že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období z začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíče k Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
1: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd Uhrosvět, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v uvozovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemám rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, po případě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za to, za dva roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. Mm. A já jsem chtěl takový, nejenom takhle tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovi Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili pánové a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako, no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych si to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě, tak jsem, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je to takový průřez vlastně, ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto zatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj. Vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i Zavři oči a jdi spát. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žijící v Americe, a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně Zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala Zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže Zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016, ale těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhle tu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, co slibuju už další dobu, ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven a hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivoplickou jsme se rozhodli psát dál. Ivoplicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivoplicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak.
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce, brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombí říká, turné samozřejmě už je naplánované v tuhle tu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbál Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s náma jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo letos, bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super, vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem Pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi. Od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože je to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů, s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě nikdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti, a ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil, a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi, a to celé bylo prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách. Že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letům od Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme si mohli popovídat, a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
2: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
0: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Na řece Dyji dnes ráno uhynula zhruba tuna ryb. Na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku se dopoledne podařilo hasičům dostat zpět na bezpečné hodnoty.
3: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice. Hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku, kde je podjez, kde mají příznivější podmínky pro život.
3: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se svůj život změnit. Muž podle rozsudku nechával psa měsíce bez vody a potravy. Zachránili ho hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Slováka Molčana porazil 3-0 na sety. Počasí. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry stále odklízí následky vážné nehody. Na kilometru 325 je zavřená krajnice. A v Karlových Varech dejte pozor ve Vančurově ulici. Je tam rozlitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Vybrali jsme ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před téměř 60 lety.
5: Jemu bylo 18, když zahlédl 16-letou dívku. Okamžitě se zamiloval a začal se psát příběh vroucí lásky zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi, které mohou rodiče zažít. Jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Manželský pár, který se s námi dnes podělí o svůj příběh, žije v Praze. Právě tam jejich láska začala. A dnes stále trvá.
1: Antonín a Ivanka Pavorovi do života naskočili mladí a velmi rychle. Byl to silný vztah a takový je dodnes. Jeden druhého si váží, ctí a milují. Proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Den.
3: Vy budete paní Pavorová.
4: Ano, jsem paní Pavorová. Dobrý den.
3: Tak počkáme i na manžela, vydáme se za ním. Jste doma oba?
4: My jsme oba doma.
3: Paní Pavorová, sluší se na návštěvu přijít s něčím, tak pro vás kytičku.
4: Ježiš, děkuju, je nádherná a dám si ji hned do vás.
3: Dobrý den. Vy budete Antonín.
5: A, určitě.
3: To je pro vás... Já nevím, jestli můžete sladké, ale aspoň takhle.
5: To už jsem dlouho nic nedostal.
3: To máte za těch x let, co jste spolu, tak aspoň ve tvaru srdce bomboniéra něco sladkého na zub.
5: Já si občou podělím nějak.
4: Udělejte si pohodlíčko, jestli chcete tam nebo tady.
1: Antonín Paur a Ivanka Paurová. Pár dvou krásných lidí, kteří se zamilovali roku 1964. Oba pracovali ve stejném podniku.
0: Antonín jednoho dne přišel vybírat peníze na dárek pro paní šéfovou. Netušil, že zahlédne Ivanku, zasáhne ho amorův šíp a nebude schopen na ní přestat myslet. Zažil lásku na první pohled.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, tak odešel, ale pak přišel a už jsme se jako bavili.
5: Vrátil jsem se, už jsme si povídali a už to bylo dobrý.
3: A pak bylo nějaké pozvání na rande, nebo jak se to vyvíjelo?
5: Vlastně, počkej, o manželku měl tenkrát zájem ještě jeden chlapec a nějak jsme se tam sešli u ní. A dohadovali jsme se tak, kdo bude chodit s paní, kdo nebude chodit s paní, no.
3: A to jste si to střihali, losovali? No.
5: Já jsem jí řekl, hele, tak si vyber, tak řekni, buď on nebo já. No a řekla já.
4: No. No, my jsme spolu povídali tak mohutně, že nás museli rozdělit v práci. Neplnili jsme plán a muž musel do Měcholu, do Balivejch, a já zůstala tady.
5: No, to byl pobočný závod a prostě mě potřebovali uklidit někam, no, tak, abych nezdržoval.
3: A vy jste co, potom dojížděl po práci za Ivankou, no, nebo jak?
5: Prostě, samozřejmě. Takhle, já jsem dojížděl sem, protože babička, jako matka manželky, úžasně vařila. No a na to mě vlastně ulovili potom. No. To byl další impuls, proč jsem sem vlastně začal jezdit. No.
3: Líbil jste se?
4: Oblíbila si ho, protože on nešetřil chválou, jak dobře vaří. Tak to je.
3: Mimochodem, jaký to byl rok, tedy o jakém roce mluvíme, když jste se takhle seznámili?
4: 1964.
3: A jak to tehdy vypadalo, když chlapec, dívka se dali dohromady, kde se scházeli, jaké byly příležitosti, jak tehdy vypadalo rande?
4: Chodilo se.
3: Po ulici?
4: Po ulici chodilo se do parku, všude.
5: Na čaj jsme tenkrát hodně chodili, jako. Já nevím, jestli vám to něco říká. Vlastně to vzniklo z Anglie, že jo, tam měli ve 3 hodiny čaj. Tak se tady taky začalo říkat na čaj, ale byla to zábava, kde hrála živá hudba. No a chodilo se tancovat, no. Naše nejoblíbenější zábava samozřejmě, no.
3: Co se pilo? Čaj?
5: Čaj je rozhodně ne. Pivo, víno, no, pivo, jako tvrdý alkohol jsme nepili, ale pivo, víno určitě. Tenkrát za 10 korun člověk byl zlámaný, že jo, to, no, to, pivo stálo 1,20 korun, no, tak.
4: No,

0: Bylo to, chodili jsme do Luxoru a do těchto podniků, to už dneska neexistuje. A když jsem šla, tak jsem nebyla bohatá, tak táta mi dal 10 korun a muselo mi to vydržet.
1: Co tomu říkali rodiče, že jste se dali dohromady, případně co dělali třeba za práci?
0: No tak můj táta dělal na ministerstvu Rudných dolů a Hutí a máma dělala v těch Valivech a jeho tatínek taky.
1: A co tomu říkali, že jste se dali dohromady? Nebo jak jste jim to řekli, jak to vyplynulo, že vy dva patříte k sobě už?
0: No, tak muž jsem chodil, takže ho poznali. No, ale potom nastala hrůza, protože jsem přišla do jiného stavu.
1: Jak k tomu tak došlo? Byly ty čaje a pak najednou dítě na cestě? Antoníne?
2: My jsme jeli v létě na dovolenou. No a tam to bylo takový příjemný prostředí, že jsme chodili do lesa a tak prostě jsme si užívali, až se to stalo. Nějak se to vyvrbilo. Manželka měla jet za rodičem a do Jeseníku, tam měli babičku, tak jsem jel s ní už a pak nás tam nechali vlastně, oni jeli zpátky, že jo. Jim končila dovolená, tak nás tam nechali jenom s babičkou a s dědou a prostě byla volnost, no.
1: Neohlídali vás?
2: Babička s dědou nás nehlídali.
0: Ne, ty prostě žili svůj život, byli taky výborný, hodný a měli hospodářství, měli úplně jiný starosti.
1: Jak jste se to, Ivanko, dozvěděla, to, že čekáte dítě? Jak jste na to přišla? Jak to přišlo?
0: Jako u všech ženských. Pak nepřišlo nic a tím jsem věděla, že jsem v jiném stavu.
1: To jste věděla vy. A teď? Mám to říct rodičům? Nemám? Automaticky jste se o to podělila? Nebo jste to nejdřív řekla Antonínovi?
0: Nejdřív jsem to řekla mužovi a tak nějak jsme to probírali a říkal právě, že se vememe teda, že bude svatba. Pak jsme šli oba za rodičema, jenže já měla otce takovýho cholerika, který se hned rozčílil, tak on šel to sdělit a já se zamkla v koupelce a čekala jsem, jak to dopadne. No, neslyšela jsem nic, ale pak, když jsem přišla, tak děda seděl, tady bylo kanapé, jako valenda taková, a jenom kroutil pořád takhle hlavou.
1: A pak jste to schytala, nebo co následovalo?
0: Ne, řek mužovi, že než si ji vemeš, tak jdi radši vem si pro vás a jdi do lesa se oběsit.
3: Ne.
0: Jo, je to tak.
2: On děda si dělal legraci, on zase tak hroznej nebyl. My jsme spolu vycházeli velice dobře, jako já, neměl s ním žádný problémy. Samozřejmě, jak by se člověk tvářil, že jo, když mu dítě řekne, jsem v jiném stavu a je ještě jí není 18, ale chvilku kejval tou hlavou, bez toho přepadlej, ale pak se to všechno vyřešilo.
1: Co vaši rodiče?
2: No, tam to bylo skoro špatný, protože u nich v práci byla rodinka, maminka i dceruška, už velká, byli takový jeho lehčího ražení. A on, můj táta, si to splet, že je to moje žena a její máma. A přitom to byla úplně jiná rodinka. No. Tak u mě doma říkal mámě, hele, to je děvka. A tam její máma je ještě horší. No. A měl jsem co vysvětlovat potom, no, protože máma hned na mě vletěla, co blbneš, co si to bereš. No. Tak dalo to dost práce jako jí vysvětlit, že jsou úplně vedle, že to je někdo jiný.
0: Jenže tenkrát mu šel na vojnu, měl jít teda, takže aby nám povolili sňatek. To byla taková komise. No a řekli, že ne, protože že nevydržíme, takže žádná svatba nebude.
1: To znamená, vy jako neplnoletá jste musela předstoupit před komisi a ta rozhodla, jestli ten nápadník, který způsobil to, co způsobil, je hoden toho, aby s vámi prožil život, to někdo posuzoval takhle?
0: Ano, to se posuzovalo. A pokud jako, že půjde na tu vojnu hned, tak usoudili, že prostě to nemá cenu a že spolu nevydržíme. Jenže máma dělala soudkyni z lidu, to tenkrát bylo, pomáhala, a běžela za těma známejma a pak nám to povolili.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ivanka a Antonín Paurovi se brali v Praze na Nuselské radnici. Nevěstě nechala maminka ušít šaty s kožíškem, ženich oblékl tmavý oblek.
2: Svatební hostina s 20 hosty se konala u rodičů Ivanky doma. Podávala se polévka s játrovými knedlíčky, svíčková a domácí koláče.
1: Svatebním dnem bylo úterý 29. září 1964. O dva dny později už musel Antonín rukovat na vojnu. Jak to prožíval?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vím, že mi to bylo hrozně líto, jakože nebudeme spolu, ale nedalo se nic dělat. No. Na té vojně taky člověk by pomalinku brečel, že jo, ale nebo udělal ze sebe nějakýho hrdinu, ale měli jsme se rádi, no, bylo mi to líto, no. Pak se narodila holka, tu jsem viděl až vlastně po půl roce nějak, ani mě nepustili nějak dřív. No. Nebylo to nic příjemného.
4: Když přišla Iva na svět, vy zase manžela pryč, vaše první dítě, jak se to prožívalo, jaké to bylo stát se mámou?
5: Hezký, líbila se mi moc, když se narodila. Volala se mámě, její tátovi a říkám, jak máme hezký dítě, nádherný, no, tak nějak. Soustředila jsem se na to dítě. Měla jen 1,90 kg. Ležela v krči nahoře, tam byl pro tyhle nedonošený děti, takže mě vyšoupli, tak já jsem za ní chodila, no a pak teprve se mohla, nebyla jistota, jestli ji zachráněj, ale já jsem věřila, že jo, takže.
4: Bála jste se o ní?
5: Hodně, no.
4: Jaké to je, řeknu vám, dítě potřebuje starost, musíme přesunout, je malé ještě, vemu vám vlastně dceru, rovnou teď vy ji nevidíte, jak to prožíváte?
5: No, je vám smutno, hrozně. No, ale já tam byla, dá se říct, pečená, vařena. Já tam pořád lítala, já to mám kousek, no, nosila jsem jí tam mlíko, takže snažila jsem se.
4: Po jaké době jste si ji odnesla domů?
5: No, po měsíci jsem si ji mohla vzít. No.
4: No a nechyběl vám, Antonín byl pryč tak daleko?
5: Já jsem tam jezdila hodně často, že rodiče hlídali Ivu a všichni, jak jeho rodina, tak moje rodina, nabalili mu tolika věcí, salám, já nevím, co všechno, a já to vždycky dřela do tábora a on měl kasárna ještě daleko, takže, ale nosila se mu statečně.
3: Vojna byla děsná otrava a zbytečný úplně, jo? To, když to člověk viděl, co jsme tam proflákali času úplně zbytečně, no tak takovýhle povyjažení, že přijela manželka. Dostal jsem samozřejmě vycházku přes noc, tak jsme mohli na hotelu spát spolu. Jo, takže to, vždycky se člověk na to těšil, samozřejmě.

0: návratu z vojny žili Antonín s Ivankou nejdříve u jeho, potom u jejich rodičů. Ještě netušili, jakou silnou bolest jim osud nachystá. Jakou zkouškou si jejich láska projde.
1: Na začátku toužili mladí manželé po vlastním bydlení. Kamarád jim pomohl získat malé útočiště v bývalé hospodářské budově Trojského zámku v Praze, ale stále to nebylo ono.
0: A tak se Ivanka rozhodla zareagovat na výzvu pro mladé. Osídlit pohraničí. Odešli na Šumavu.
2: My jsme si vybrali Srní, tam byla bytovka a mohli jsme bydlet teda tam, jenže pak, když už nějak jsme to chtěli, tak to bylo už obsazené, tak nás doporučili do Směče, tam byl fínský domek prázdný, tak se nám to líbilo. Muž nastoupil jako traktorista a já do karavína.
3: Pohraničí se tedy rodina začala rozrůstat?
2: Když jsme tam přišli, tam byli hrozně hodní lidi. Taky ze všech koutů republiky to tam osídlili a říkali, je, vy máte jen jedno dítě. Všichni tam měli plno dětí. To prý budete mít víc a byla to pravda. Říkali, tady je dobrá voda.
3: Tak ta dobrá voda přinesla kolik dětí ještě?
2: Tři. Teda měli jsme dvojčata, bohužel o ty jsme přišli, protože v Prachaticích tenkrát neměli inkubátor. Jo, to byla jenom taková nějaká vedínka, tak je museli převážet do Písku a to nepřežili. Pak jsme měli syna a pak druhýho syna a to jsou Prachatičáci.
3: Jaké to bylo přijít o dvojčata pro vás, Antonína?
4: Hrozný to bylo přijít o ty dvojčata. Jsme se děsně těšili, že už jsme vlastně, to už měla holka 6 let, no a teprve jsme si mohli dovolit další děti. Tak jsme se na ně strašně těšili, ale bohužel ty podmínky tam, přece jenom to pohraničí bylo takový odstačený, že jo, nebylo to tam tak vybavený jako tady. Tady, kdyby se to stalo, tak přežili holky. Byly to dvě holky. No, pak jsme se z toho nějak vyksesali a říkali jsme, zkusíme to ještě. No a povedl se nám kluk, šikovnej, do dneška z něj máme hroznou radost. No a pak přišel neplánovaně po 2 letech ještě jeden. No a tím jsme skončili.
3: Prozraďte mi, ale ten okamžik, dvojčata se takhle převáží, jsou ohrožená v životě a pak přijde ta zpráva, jak jste se to dozvěděla, že odešli.
2: Já jsem ležela ještě, protože mi dělali císařský řez, tak jsem ležela ještě v nemocnici. Poslali telegram mužovi, že umřeli. No a pro mě to bylo hrozný, protože jsem ležela na oddělení, kde měli maminky miminka. Takže oni se šmuchlovali s miminkama a já jsem brečela.
3: To znamená, vy tu zprávu jste dostala od manžela, protože jemu psali?
2: Oni mi to řekli, ale poslali hned tu zprávu mužovi. No a měla jsem to špatný, protože se muže ptali, koho má nechat zachránit, jestli mě nebo dvojčata. No a muž, protože jsme měli doma malou Ivu, tak řekl, že mě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh opravdové lásky, kterou zažehli už před 60 lety Ivanka a Antonín Paurovi.
2: Za život se stěhovali celkem 7krát. Ocitli se nejen na Šumavě, ale také ve východních Čechách, na západ i východ od Prahy, aby v závěru svého života našli útočiště znovu doma, v bytě po rodičích Ivanky, kde to vlastně všechno začalo.
1: Na dno svých sil si musela Ivanka jako městské dítě sáhnout v drsných podmínkách Šumavy.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
3: Kdy vám v tom životě bylo nejvíc do pláče, kdy jste tak vnitřně se trhala, trápila? Bylo to ten okamžik, kdy jste se dozvěděla, že dvojčata nejsou, nebo to byly i jiné chvíle?
4: Tak bylo to hodně, že dvojčata nejsou, ale byla to pro mě ta chvíle, co jsme odešli teda ven a já jsem nastoupila do Kravína. Já jsem byla jedináček a bydlela jsem tady v tomto bytě, takže žádná velká dřina, jenom uklidět a to. A tam jsem teprve poznala, co je to práce. A já jsem po nocích pomalu nespala, jak mě brněly a bolely ruce a brečela jsem. A říkala jsem mužovi, prosím tě, pojď, půjdem zpátky do Prahy. A muž řekl, chtěla jsi to? Tak to máš. A musela jsem si zvyknout. A zvykla jsem si a zžila jsem se s nima i muž a byli jsme hrozně rádi, že jsme odešli ven a do dneška si říkáme, že jsme šťastní lidi, protože kdyby jsme měli bydlet v Praze a vychovávat tady ty děti, tak to není ono.
5: Tam byli docela příjemní lidi, jo, takže se tam člověk zkamarádil s nima hned a i když to byla těžká práce, tak mě to nějak nevadilo. Já jsem s tím neměl celkem problém.
4: A my vlastně jsme vždycky chtěli těm dětem, my jsme žili celý roky pro ty děti.
3: Čím vám ty děti udělali největší radost?
4: Byli hodní a dá se říct, jsou hodní i dneska. Mají nás rádi, scházíme se prakticky. Dřív jsme se vždycky scházeli třeba u Ivy nebo u Toníka, u Tomáše. Teď už to tak není, ona je trochu ta doba hektická a scházíme se tady.

0: Kdysi jeden indický mudrc řekl: obětujme svůj dnešek, aby naše děti měly lepší zítřek. Tak žij lásku svým dětem i sobě navzájem dávají Antonín a Ivanka Paurovi.
1: A děti jim to oplácí plnou měrou. Důkazem je i to, že do našeho pořadu je přihlásili právě oni.
2: Tak měli jsme hezký život.
3: Rozhodně nám to víc dalo, než vzalo. Myslím si, že jsme prožili takovej plodnej a zajímavý život. Jo. Si nestěžu, někdo to bude mít třeba nějaký traktorista hloupej nebo něco. To. My to tak nebereme. Opravdu jsme si užili a je zajímavý, že skoro všude, kde jsme byli, tak byli úžasní lidi.
4: Ale možná protože vy sami jste úžasní a tyhle věci se přitahují, ne?
3: Že bychom byli úžasní, si nějak nepřipadáme, ale opravdu jsme všude zapadli nějak a bylo to fajn.
4: Kdy jste se o Ivanku nejvíc třeba bál?
3: No, rozhodně s těma dětma. Když byla v té porodnici, tak se to nevyvíjelo, jak by mělo.
4: Co vy, Ivanko, kdy jste se o Tondu bála?
2: Když třeba na Šumavě měl žízeň a tenkrát jezdil s traktorem, neměl sebou vodu nebo tak, bylo horko a napil se z nějakého potoku a něco chytil. Musel do nemocnice, tak jsem se bála, protože muž je ještě pro mě pořád takovej hlava rodiny a živitel. Takže i když člověk taky vydělává, ale my žijeme ještě jako dřív se žilo. Takže měla jsem o něj strach.
5: Zlatá láska.
0: Příběh Ivanky a Antonína Paurových nás chytl u srdce. Proto jsme se rozhodli jim dvěma dary udělat radost.
1: Poprosili jsme Patrika Rozehnala, aby jim do kuchyně tajně nainstaloval nový kávovar na espresso a další druhý káv. A k tomu zapojil digitální rádio.
0: Manželé nic netuší, tak pozor, naše překvapení teď odhalíme.
3: No, vy nás děsíte přímo.
4: Ne, my vás chceme pozitivně překvapit.
3: Dobře, jsme připraveni.
4: Říkali jsme si, že každý si rád udělá kávu, dobrou kávu a stráví u něčeho.
2: No, jsme překvapení.
4: Namele to kávu, když si tam dáte turka a natočíte si tam horkou vodu, můžete si udělat turka, můžete si zkusit udělat i espresso nebo větší kávu, nebo když přijde návštěva, děti třeba, tak tohle k tomu máte. Není to jediná věc, ten kávovar, který tam přibyl, pojďme se na to blíž podívat. Přinesli jsme ještě digitální rádio.
2: Tak jo, prýma.
4: A to je dárek pro vás.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme.
3: Jsme překvapení, jsme opravdu překvapení.
4: Vy si to zasloužíte, ne?
3: No, to nevíme.
4: No, určitě. No. Jakou jste si vlastně dělali kdysi první společnou kávu? Jak se tehdy připravovala?
2: Mlela se, byla jemnější. Je, to byla vůně po celé kuchyni.
4: Děláte si vůbec i v tomhle věku a po tolika letech nějakou společnou chvilku, kdy si sednete, dáte si třeba tu kávu, popovídáte si?
3: My spolu snídáme, takže popovídáme. Po obědě si uděláme kafíčko.
2: Povídáme jo, takže si.
4: Stává se i takhle po čase, že si třeba do křesla sesunete a vy se třeba o Antonína opřete a schoulíte se k němu, nebo už ne?
2: No, tak
3: nelži. Nechce už. Já bych jí pošmuchloval, ale to je pořád, já nemám čas.
4: Vy jste v jednom kole, jo?
2: No tak jsem v důchodu a pořád mě něco zajímá. Uspěchaný
3: důchodce, přesně. Ano.
4: Co je pozdrav důchodců? Nemám čas. Tak. Až si ten čas uděláte, můžeme si dát i kávu.
2: Dobře, tak dáte si...
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Ten kratič

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: 59 let. Právě tolik času jsou spolu manželé Antonín a Ivanka Paurovi. Za tu dobu se musí dokonale znát.
2: Jistě ví o svých zlozvicích, denních rituálech a v paměti mají také společně prožité chvíle.
1: Tak si je vyzkoušíme. Patrik rozehnal, jim položil stejné otázky, každého si ovšem vzal stranou. A teprve vy uslyšíte jejich odpovědi dohromady.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaké je manželovo oblíbené jídlo?
4: Vepřo, knedlo, zelo.
5: Plnění papejky snad nejvíc. No.
3: Kdo vybíral jméno dceři?
5: Asi jsem to chtěl, protože Iva určitě by to neřekla, protože ona je taková skromná. To.
4: Já.
3: A podle čeho?
4: No tak já jsem Ivanka. Naši mi dali Ivanka Dášenka, netušili, že jednou budu stará. A já jsem dceři dala Ivana.
3: Žárlila jste někdy?
4: Ale ano, taky.
3: Čepířil se někdy před některou?
4: Jo, taky se čepířil.
3: Jak to vypadá?
4: Hrozně. Tak nějak chce být jako jednička. Úžasný.
3: Otáčel jste se někdy za nějakou pěknou ženskou?
5: O, to asi jo. O tom se člověk neubrání nějak.
3: Je uklízecí typ?
4: Ne. Absolutně ne. Je typický chlapský typ.
5: Pořád uklízí.
3: První dárek, který jste od něj dostal?
4: Punčochy. Bylo to už po svatbě, až chtěli jsme jít ven, někam se projít na Václavák, a já jsem si roztrhla punčochu a neměla jsem nějak finance. A muž říkal, tak jsem trochu, jako já říkám, já nikam nepůjdu, nemám punčochy. A on říkal, a od čeho máš mě? Já ti je koupím.
3: První dárek, který jste jí dal?
5: To si možná už zapomněla ona, ale tenkrát jsem nosil takový klipsnový, jako zlatý, ono to nebylo zlatý, ale takový klipsnový hodinky, mě se strašně líbil, jak jsem jí to koupil, ale jestli si to ještě pamatuje Iva, vůbec to nevím.
3: O, jistý kus oblečení zmínila.
5: To nebylo lepevní. Blejskavou sukni a šaty taky vlastně takový blejskavý. No.
3: A nemohly to být i punčochy?
5: Punčochy taky. Punčocháče spíš, ne? No, s takovýma zolema. Tenkrát vypadaly spíš jako poděvky, ale no. No ne, oni byli strašně takový, jak se kdysi nosili ty těch vykřičených domek, jo. Ale nám se, tenkrát to fečilo, to nosil nějaká holka, jako jo. Tak.
3: Odřekla jste mu někdy rande?
4: Ani ne.
5: Rande ne, ale vyhodila mě odset. Nechtěla, abych tady spal.
3: Proč?
5: No jsme začínali nějak, my jsme na to hned nevletěli, to je, opravdu jsem musel dobývat nějaký čas. No, to,
3: no, byla nedobytná.
5: Pevně, odsaď jsem šel, víte, kde jsou Dolní Měcholupy? Tady odsaď jsem šel do Měcholup v noci, protože mě nevzala domů, jako. A to jsem teda asi proklínal, no to jsem možná řekl nějaký to svrstý slovo. To, no,
3: to. Takže vám zamávala sokna, vy jste šel, jo?
5: No co mi zbývalo, práce nebudu, že jo. No, to.
3: Vaše oblíbená barva?
4: Fialová a hnědá.
5: Že by ta hnědá, to snad ne.
3: Hnědá je divná, že jo?
5: No, hnědá je divná, no. Ale když jsi říkala, tak myslím, že to má popletený.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství. Která prověřil čas.
3: V čem je muž obzvlášť šikovný, co na něm obdivujete?
4: On byl šikovný od jak živa. Umí, ať není tím vyučený, nebo prostě poradí si se všem. udělá všechno. Opraví, to mají tady taky důchodkyně, babky, které jsou vdovy, závidějí, protože spraví balkon, udělal koupelku celou, no prostě umí, ke všemu se umí postavit.
3: Antonine, to vás ctí, co ctí Ivanku ve vašich očích?
5: No ctí, že je taková poctivá, z gruntu dobrá ženská.
3: Jak to vypadá, když si tedy pohovíte, když si uděláte třeba chvilku a jen tak lenošíte, u čeho to děláte, čím ten čas vyplňujete?
5: No, buď já se tady natáhnu a ona mi čte nějaký ty zajímavosti. Máme rádi toho Nepila, že jo, Františka už.
6: Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí a je pokoj, je pořádek.
5: Já mám to takový milý. Popovídáme si u toho, vypijeme to kafíčko, to je taková naše zábava a procházky a vejlety.
4: A rádi jezdíme, protože je to taková změna.
3: Jak jezdíte?
4: Jezdíme vlakem. Zajedem kam chcem.
3: Vy si ráno nachystáte svačinu, zabalíte baťužek a jedete jen tak na blind, nebo si to naplánujete?
4: My si to plánujeme a svačinu si nebalíme, my si vždycky někde zajdem na oběd.
3: Řekněte mi ještě, takový hezký vztah, co máte. Co pro vás znamená ta zamilovanost a co pro vás znamená láska? Je to stejné? Bylo něco z toho na začátku? Jak to vnímáte, jak to prošlo tím životem u vás?
4: No, tak na začátku byla veliká láska. A dneska máme se, já nevím, jak bych to rádi, a chceme být spolu pořád.
5: Prostě si jeden druhý vážíme, to je to nejdůležitější, bych řekl.
3: Kdy jste naposledy jeden druhého třeba pohladili, dali mu pusu nebo tak?
5: Když jdeme spát, tak mě paní vždycky pohladí. A dáme si dobrou noc.
4: Je to pravda. A nebo i tu pusu.
3: A když se ráno probudíte?
5: Paní mě budí polibkem.
4: Má už snídaně hotovou, dá mu pusu, no a pak jde mu snídat a já si ustýlám a takové věci.
3: Kdyby z toho vašeho vyprávění a ze zkušenosti a moudrosti měl být návod pro ty mladší, aby dosáhli stejného výsledku, spokojeného, krásného života po boku a dožili se v takové úctě a síle i toho, co vy, co by měli dodržovat, co překonat, co přehlédnout?
4: Tak můj návod by byl, aby hodně naslouchal jeden druhýmu, když ho něco trápí nebo tak, a když ten jeden musí udělat trochu navíc, tak by to rád udělal. No a tak nějak ne hned pro každou hloupost se hádat a musí spolu hodně komunikovat a řešit to.
5: Dávat si najevo, že se mají rádi a že se potřebujou, protože se mají rádi.
3: Když teď tak sedíte i proti sobě a teď byste se podívali jeden druhému do očí, co byste mu po těch letech řekli? Jedno, dvě slova.
4: Že jsem ráda, že jsem na něj trefila a jde nám to.
5: Já jsem taky rád, že jsem na ní trefil.
3: Ale milujete ji pořád?
5: Miluji ji pořád, určitě.
4: Taky, mám ho ráda a nedovedla bych si představit najít si jinýho dětka. To by bylo asi neštěstí. Mám ráda svýho.
3: Za co byste mu třeba v životě po těch skoro 60 letech poděkovala?
4: Že to se mnou vydržel a že tak nějak jsme spíš jako kamarádi.
5: Děkuju za celý život, protože opravdu život s ní byl nádherný. Já to si nemůžu stěžovat. Miluji, pořád jí miluji.

0: Ivanka a Antonín Paurovi prožívají opravdovou lásku už skoro 60 let. Lásku, která se zrodila z jednoho jediného pohledu. Byla zkoušená odchodem hned dvou malých dětských duší, ale nikdy ji nic nezlomilo.
1: Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. V rodině, kde se lidé milují, podporují a drží jeden druhého.
0: Proto nikdy nezapomínejme na svou rodinu. Právě tam se rodí láska, po které toužíme a kterou v životě potřebujeme. To dobře vědí i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Žně na Jižní Moravě začaly naplno. Úrodu nejspíš poznamená sucho. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pražská Národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za Motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
2: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku, vysvětluje tamní agronom Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek byl taky velmi špatný.
1: Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsušší od roku 1961. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
4: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Rozsudek není pravomocný. Žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Sport. Vedení druholigového Artisu Brno musí do zítřejších 16 hodin rozhodnout, jestli přijme nabídku na účast v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tu odmítlo Táborsko. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je mezi kilometry 194 a 188 směrem do Prahy uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbovým pracím. A ze stejného důvodu je uzavřený levý jízdní pruh i na D5 mezi 14. a 10. kilometrem směrem do Prahy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3krát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrnějí, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kosti. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Vzal to všechno čert. Co pak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte.
2: Ano.
3: A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snad ne muž?
2: Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena.
2: To známe, to známe.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do okna a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
3: Cože, jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
3: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
2: Tak křičte loskově, nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
3: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě laskavě na pokoji.
2: Byl rád, ale nejsem...

0: Dřív zaplaťte.
1: Nic vám nedám.
0: Ne, milosti vám, ne, dáte.
1: Abyste věděl, nedostanete ani rubl. Vám na zlost. Můžete klidně jít.
0: Podívejte, milosti vám, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrč.
1: Pane, co jste si to dovolil?
0: Co pak?
1: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
0: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
1: Okamžitě vstaňte a jděte.
0: No půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vstek.
1: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
0: Ne, ne, ne.
1: Tak vy nepůjdete.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
1: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte.
0: S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě jako šrál.
2: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. Je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
1: Co jste to? Vždyť on snad dočista. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
2: A všechny šli na jahody. Nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
1: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
0: Radím vám, abyste se ke mi chovala slušně.
1: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
0: Co jste to řekla?
1: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
0: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
1: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
0: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
2: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
0: Rozumíte, chci se s vámi střílet.
1: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a býčí šije, ale to jste na omilu, barbare jeden.
0: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
1: Vy medvěde.
0: Já chci souboj.
1: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
0: Ano, přeju a hned.
1: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
0: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já ty pak slavé stvoření, nic takového pro mě nečiště.
2: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
0: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala oči, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
2: Tatičku, odejdi, prosím tě o to.
0: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
2: Tatíčku, náš, poslechni mě, odejdi.
0: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
1: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
2: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, kde jste, kdo?
0: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď. Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počtejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
1: Takhle? Je to takhle dobře?
0: Ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhne ty kohoutek a tím prstem dovolte.
1: Prosím.
0: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte, nestratit klid. Ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte. Snažte se, aby se vám netřásla ruka.
1: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
0: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
1: Do vzduchu? A proč?
0: Protože ostatně to je moje věc.
1: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
0: Ano, dostal.
1: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
0: Protože se mi líbíte.
1: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
0: Dobře, dobře, pojďme tady.
1: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
0: Poslyšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekl, jako dělal samozřejmě, ale pochopte, no jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
1: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
0: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
1: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
0: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
1: Jděte pryč! Ještě krok a střelí!
0: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
1: Já chci souboj, jdeme se střílet.
0: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák. No.
1: Au, puste mě, okamžitě mě pozdíte.
0: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
1: Jestli mě nepustíte,
0: ale
1: já budu křičat.
0: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
1: Luko, pomoc!
0: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
1: Nechte toho člověče.
0: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
1: Počkejte.
0: Ano?
1: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděli, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver, otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte, zmizte.
0: Tedy s Bohem.
1: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
0: Je to vztek. Zamiloval jsem si jako šturentík. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás.
3: To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
1: Nedotýkejte se mě.
0: Tohle si nikdy.
1: Ruce pryč, puste mě.
0: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
1: Já vás.
0: Neodpustím.
1: Já tě ne. Nena.
2: Tak rychle, pojďte. No. Je to lupič.
4: Kde je ten hulvá?
2: Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
0: Promiňte. Promiňte, milost paní.
1: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovi zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Dela stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednější. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem? S tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepanej, střídmej, stejně pevnej a nepoddajnej jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime, musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš.
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měl rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Obývá svou Delu. No, otočme se, nerušme je. Buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. Na, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samý úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny! To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebleč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebleč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou nejvzácnější želvoviny. Samý drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime? Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebereš, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejete, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: 4taktní výbušný motor, ve značkách aut já se ovšem nevyznám.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 4 hodiny domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 4 hodiny a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdypak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte, tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za Úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, Úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely, proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou volné syreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a činely. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a činely. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra?
3: No, to je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a činely.
3: Buben a činely. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře činely.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kusy. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Je hodina před půlnocí, tady Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Zdravím všechny posluchače sítě regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes osamocený ve studiu bez svých milovaných techniků, kteří se starají o čudlíky a páčky, ale snad to nebude mít vliv na to, co se bude dnes vážného probírat. Kávu už mám na stole, intimní prostředí mám nastavené, tak teď jde o to podívat se tváří v tvář, jestli to, co vy mě budete říkat, je pravda, anebo já v těch vašich úvozovkách očích poznám, že se jedná o lež a vy tu pravdu jen neumíte říct. Protože čtvrteční noční linka je na téma, když člověk neumí říct pravdu. Zkrátka to z něj neleze. Je to váš případ, vás osobně, anebo jste tou osobou, která byla v úvozovkách podvedena, ale dá se to vůbec pochopit? Čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
6: Téma pravda a lež. Myslím, že asi tohle shrnuje písnička z klubu Delta Jarka Nohavici. Honza Macon přeje pěknou noc s Českým rozhlasem.
7: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlékla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat.

práv. S pravdou mě můžete leda tak políbit. Záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě donaha vyslečený.

odplivla, odporně zaklala, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá

vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatní cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká naha a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. Tomáš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce. A už jim nesou pryč. Lec, který hlupák se do dneška opravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda.

0: než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
1: Jsme na startu noční linky čtvrteční z datem 2. července 2026. No nikdy člověk nelže, protože by chtěl někoho podvést. Nikdy prostě nemá odvahu říct pravdu nahlas. No a bojí se reakce, hádky, možná zklamání, nebo toho, že už potom nic nebude jako dřív. A tak raději mlčí. Doma v práci, ve vztahu mezi přáteli i sám před sebou. Dnes v noční lince budeme mluvit o chvílích, kdy člověk neumí říct pravdu. Tak je to na vás. Co jste dlouho nedokázali přiznat, komu jste pravdu neřekli a proč? A stalo se vám někdy, že vás víc než samotná pravda ranilo to, jak dlouho byla zamlčovaná? Těším se na vaše příběhy, ať už budou veselé nebo smutné. Můžete volat, můžete psát linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Už nějakou tu minutu čeká Mirek, Miroslav. Zdravím, pěkný večer.
3: Dobrý večer, zdravím všechny posluchači i vás.
1: Děkuji.
3: A hned na začátek musím moc teda ocenit, že jste vlastně dal hnedka tu skvělou písničky od Jarka Nohavici, že ta je úplně skvělá, vůbec v normálních komerčních rádiích prakticky nehraje a přitom řekl bych v dnešní době tak strašně aktuální, takže opravdu jako velký díky teda. Jo?
1: Já děkuji. Písnička... Nějaká písnička to musí otevřít a tahle ta se mi zdála úplně nejvhodnější a hudební dramaturg řekl ano.
3: Známý samozřejmě a je, řekl bych, úžasná, řekl bych, nadčasová, řekl bych, jako v dnešní době je velmi prostě aktuální. Ale tak více mě k tématu, no samozřejmě pravda lež, tak samozřejmě vzpomínám si takový jeden krásný e-mail, kde jsem dostal, tam byla náš státní znak, který nám vlastně jako vysí, nebo vlastně jako vlajka co vysí nad hradem. A tam máme samozřejmě jako v logu napsaný pravda vítězí, že? A takový dobrý, řekl bych, člověk udělá takovou malinkou změnu a tam bylo napsaný pravda vítězí.
1: No, to je otázka.
3: To samozřejmě jenom záměna malinkýho písmenka a řekl bych, ten význam se teda významně teda mění.
1: No je to stejné, jak nonverbální komunikace, stačí ukázat, ty jsi jednička a hned ejhle, no to najednou může způsobit.

0: znamená, že ano, někdy, jak si říká, člověk musí jako zalhat tak nějak jako, aby, jak si říká, tomu druhému třeba nějakým způsobem se nechtě nějak neublížil, anebo aby tu situaci nějak strašně jako nevyhrotil, takže ano, jako někdy tam osedná lež, jak si říká, na místě.
1: Miláčku, já to řeknu jinak, miláčku, prosím tě, teď přece jsme se dohodli, nebo teď přece víš, že my si můžeme říkat všechno, tak si pojďme říct, co se teda stalo, nebo kde se, co teď v práci, tebe něco trápí v práci, teď já jsem tvoje milenka, tak přece tě nemůže trápit nic jiného, tak práce to budou, kamarádi, teď mi to řekni, o nic nejde. Neřekne to. Stejně to neřekne.
0: Samozřejmě. Tak a myslím si, že každý člověk by měl mít nějakou takovou součitou vrbu, který by se měl svěřit. Jo. To znamená otázka je, jak má dobrý prostě přátelé, kamarády. To jsou určitý věci, které se říká jim, pak jsou určitý věci, které se říká třeba jako manželce nebo prostě přítelkyně a podobně.
1: No a proč se nemůže říkat všechno?
0: Protože jako každý má de facto, když to řeknu, takový svý určitý, jakoby, jako myšlení a když to řeknu, když tím člověk vlastně tím druhým člověkem jako komunikuje, tak je to určitá, jakoby, jsou to vlastně dvě jako frekvence. A pokud ty dva lidi nějakým způsobem si rozumějí, tak ty frekvence jsou víceméně docela jako sladěný.
1: Tomu rozumím, ale jo. Když přece jenom se najde, tak stejně v tom vztahu anebo v té komunikaci je, když ty mě ale přece můžeš říct všechno, chápeš to?
0: No všechno, samozřejmě, jako otázky, jestli opravdu všechno, nebo skoro všechno, že to je samozřejmě, jako každý má, tak si říká, jsou nějakou 13. komnatu, že?
1: No, tak jsem zvědav, kam se dostaneme v rámci dnešního povídání, jestli to bude pouze o lhaní, milosrdné mlhaní, i když já bych byl radši, aby to bylo o tom, když člověk neumí říct pravdu, ale budu rád, když budete poslouchat i dál, ať se dozvíme i další příběhy vás posluchačů. Díky moc.
0: A myslím si, ještě takovou poslední věc, myslím si, že to říct si jako pravdu, by si měli říct, nebo říct si říkám hlavně v srdci naši jako politici, protože ty to opravdu teda říkat neumějí.
1: Dobrou
0: to
1: věc.
0: Je prostě, to je, tam bych to teda adresoval naplno, protože skutečně tam jako se od ní skutečně pravdu jako dozvědět, to je víceméně sama takový...
1: Ale teď oni do té politiky jdou s láskou, přece tou snahou to změní, teď nemají jistě, zapotřebí.
0: Oni to myslí snává dobře.
1: No jistě, tak to aspoň bylo u všech, no. Děkuju, já už se k tomu radši vyjadřovat dál politicky nebudu, aby náhodou se to neotočilo proti mě, což se stejně otočí, ale to se dá dělat.
0: Chápu. Dobrou noc.
1: Taky.
0: Dobrou noc. Okay.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu z Prahy. Zdraví Honza Macoun. Kdo jste se připojili k vysílání až teď, tak prosím pěkně, dnes na téma, když člověk neumí říct pravdu. Netvrdím, že by se mělo jednat vždycky o nevěru. Ono může to být vlastně o čemkoliv. Ale existují i lidé, kteří zkrátka to neumí přes tu pusu poslat, i když už je v uvozovkách jasné, že to stejně není pravda. Tak, ale nejde to. Přece, miláčku, můžeme si říkat, co chcete. Jo, co chceme, teď jsme si to slíbili a já to taky tak ctím, ale ty asi ne, tak proč je to takový problém? Co se odehrává v tom člověku, v té hlavě? Proč to nejde přes tu pusu? Těžko říct. Tady mám příspěvek od Jany z Kolína. Měla jsem doma 3 roky velké tajnosti z dluhy. Nešlo o žádné miliony, ale pro naši rodinu to byla velká částka a začalo to nevinně. Vzala jsem si menší půjčku, abych pomohla synovi, jenže pak přišly další výdaje a já to lepila dalšími splátkami. Manželovi jsem pořád říkala, že je to všechno v pořádku. Nejhorší bylo, že jsem se ho nebála proto, že by byl zlý. Bála jsem se, že ho zklamu. Nakonec na to přišel z dopisu z banky, neřval, jen seděl u stolu a řekl, a proč si mi to neřekla? A to bolelo nejvíc. A od té doby vím, že neříct pravdu může být někdy větší zrada než samotná chyba. Ale tady je to jádro pudla. Proč si mi to neřekla? Proč to nešlo přes tu pusu? Co to je za sílu, když člověku to ne a ne přes ty hlasivky projít? Volejte právě teď 731 800 900, číslo znáte, téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to je téma, které rozděluje společnost. Já teda se přiznám, nemám rád ulhané lidi, to je fakt. A už vůbec nemám rád lidi, kteří považují lhaní za jistý aktuální vztahový účet v naší aktuální společnosti, že se lež stává normou. To prostě neodpouštím. Nemířím tě tím teď na politiku nebo konkrétní politiky, ale to vůbec ne. Já se vůbec nezlobím, že někdo volil toho či onoho, tuhle stranu, tamto sdružení a podobně, ale vadí mi, že i přesto lidé, kteří nemluví pravdu, tak mohli by jí říct, jak to vlastně je, ale nechtějí, nebo to nejde, neumí. A to je to horší, když je člověk potom v té rovině, že musí se zpovídat třeba nejmenším, proč lidi lžou. A na to už potom není odpověď. Tak jak to vidíte vy?

0: schválně. Jak to vypadá u vás, ve vašich hlavách, ve vašich prožitcích, situacích? Co jste zažili na téma, když člověk neumí říct pravdu? Další volající je tu, ale vlastně ani nevím odkud, jenom vím, že to je Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A na téma lhaní. Lhaní je dneska součástí téhle doby, ale to není jenom dnes. Lhalo se vždycky. To jenom, že teď prostě jak je větší informovanost a víc prostě jsou různí lidi víc vidět, tak se nám to zdá, že se to stává pravidlem, ale myslím si, že tenhle to jako byl lhaní jako takový, jako bylo jak tě živa. Někdy je to milosrdná lež, někdy je to prostě, někdy se neřekne pravda, protože by to tomu druhému člověku třeba ublížilo, třeba nějaká zákeřná nemoc, nebo prostě něco, co by ho zranilo, ale taky nemám ráda ulhaný lidi. Ale jsou prostě situace, kdy úplně říct pravdu natvrdo je možná víc zranitelnější než ta milosrdná lež.
0: Pak ale to, co říkáte, nebo tak, jak to vnímáme asi velmi podobně, pak to ve finále znamená, že takové to spojení, ale vždyť přece jsme si řekli a vždycky tomu tak bylo, že si můžeme říkat všechno, se s tím pádem stává z toho hrozné kliše, z téhle té věty.
1: Víte, když mi někdo řekne, že v životě nezalhal, tak tomu fakt jako nevěřím.
0: Já taky ne.
1: Nevěřím tomu, protože takového člověka neznám. Neznám, ještě jsem takového člověka nepotkala, který by v životě nezalhal.
0: A jak je možné, že existují lidé, kteří lžou, takže jim doslova ten nos roste jak Pinokiovi a přesto vlastně se nic neděje. Ty lidi nebo ta skupina lidí to bere vlastně, jako jak to vlastně může brát, takže to přijímá jako normu teda v tom případě a vlastně s tím souhlasí a je to v pořádku.
1: Víte, na to vám může třeba odpovědět, že víte, jak je to, že každý má tu svoji pravdu.
0: Aha.
1: Jo, každý má tu svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, ten druhý má taky svoji pravdu, tak a jak je to teda v tom, kde je ta správná cesta? Je to fakt strašně jako těžký, jo, tohle to říct, to budu říkat jenom pravdu, ale to je moje pravda. Pro toho druhého to třeba nemusí být pravda. Je to strašně těžký v tomhletom. Jo, najít tu správnou, vybalancovat tu správnou cestu. A já zase nejsem ten člověk, který by někomu řekl úplnou pravdu, kdybych měla vědět, že to tomu člověku strašně ublíží. Že třeba ho to zraní. Že jako když někdo... Já jsem třeba zažila, že jsem měla vedle sebe člověka, který byl těžce nemocný. Těžce nemocný. A když mi lékař řekl, že třeba umře za 3 dny, já jsem to nedokázala tomu člověku prostě říct, že už má jenom třeba 3 dny nebo 2 dny. Že třeba jsem ráno věděla, že už se do druhého dne nedožije.
0: No, a jak byste reagovala třeba na to, když ten člověk celoživotně ctil to, že pravda je zásadní pro toho člověka, pro ten jeho život a vlastně ve své podstatě musíte mít přece oba dva na očích vidět, že to asi není pravda, to, co říkáte. A ten druhý člověk vlastně, co teda, jako...
1: I proto vám to říkám, že to je strašně, můj názor je na to, že to je strašně těžký. Jo, že jsou opravdu situace, kdy říct úplně naplno tu pravdu je opravdu fakt těžký. Jo, a to nemluvím o nějaké politice nebo o nějakých jiných takovýchhle věcích, to vůbec ne, o tom nechci vůbec mluvit. Ani prostě bych nerada, aby se to zatahovalo do nějakých takovýchhle
0: pořadů,
1: jak to je moje vážnost. Ale prostě
0: Je to těžký, je to těžký a je to relativní, to si znamenám ano. u vás a je to u každé osoby jinak ke zvážení.
1: Jo, samozřejmě, jako ono je těžký se postavit před toho člověka a říct mu, hele víš co, seš, už tady budeš jenom 2 dny.
0: Dobře, Evo.
1: Protože každý člověk tady si vždycky myslí, že je nějaká ta jiskřička naděje. A vy byste mu tu jiskřičku naděje vzal?
0: Děkuju.
1: To nevím.
0: Děkuju. Jdeme k dalším příspěvkům. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Lhali jste někdy jen proto, abyste měli klid? Neřekli jste doma něco důležitého? Tajili jste dluhy, nemoc, vztah nebo průšvih v práci? Přistihli jste někdy sami sebe, že raději mlčíte, než abyste řekli pravdu? Nebo chcete říct pravdu? Ale zkrátka pán Bůh vám nenadělil možnost odpovídat, protože to zkrátka nejde, neumíte to. Pojďme si to přiznat, za jaké situace jste si to třeba uvědomili nebo setkali jste se někdy s takovým člověkem. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tam se taky teď momentálně dívám, ano, třeba... Hezký večer všem posluchačům. Mám problém právě opačný, lidem nelžu, pokud nejde o život mě nebo jim, nebo aby jim nenarušilo vztahy. Nemám ráda lež, ať se skrývá za čímkoliv bohulibým. Byla bych raději, kdyby mi říkali pravdu do očí a ne mě za zády pomlouvali. Unesla bych to, třeba bych se i poučila ze svých chyb. Bohužel těch pomluv na mou osobu a vymyšlených lží jsem si užila na novém bydlišti až moc. Myslím si, že kdo vědomě lže, bez příčiny je bezcharakterní a s takovými jsem už na dobro skončila. Tak mě naučil život. Jsem z lidí zklamaná. Netušila jsem, že po dlouhé době, kdy jsem se odmlčela, budu zrovna psát tak smutně. Tak dobrou noc všem dobrým lidičkám. Lída. Lído, děkuju. Vážím si toho, že jste napsala. Děkuju. A neslzet, taky neslzím, protože slzy jsou většinou pro sraby, i když i chlapi taky občas pláčou a nestydí se za to. Je to fakt, než bude pět Janek Ledecký, kdo mi bude povídat po telefonním spojení. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Tady Aleš, dobrý večer.
0: Aleši, zdravím vás. Voláte-li poprvé, tak řeknu rovnou vypnout rádio. Voláte-li už poněkolikáté, tak nenechte mě mluvit dál, je to vaše.
1: Volám poprvé, vypnul jsem rádio.
0: Výborné.
1: Prosím vás, co to máte za téma? To jste si vymyslel sám, nebo to vám poradili, nebo...
0: Tohle je zrovna konkrétně od paní posluchačky Květy Hořínkové z Českých Budějovic. A vidíte, to jsem ani nezvolil na úvod. Když člověk neumí říct pravdu.
1: Jo, jasně. Jenom jestli si nevymýšlíte, jestli si to nevymýšlel sám.
0: Tohle zrovna ne, ale vlastně většina, 90% těch témat je od posluchačů. Klidně přidejte a... i vy nějaké další.
1: Já nevím, co říct, protože to je opravdu náročné. Já si žením, já už jsem starší člověk.
0: Ano,
1: já
0: tak moudrej člověk, potřebuji. Máte zkušenosti.
1: Jasně, že potřebuju někdy to lehce zalhat, někdy víc, někdy míň. Já jsem měl synátora a on byl, jako přiznám se, byl hodně chytrý, byl takový rovnej, čistý, on teďka už je právník, už je trošku starší. A on taky jako vždycky mě říkal, no to musí říct pravdu, to takhle nejde. A až potom časem zjistil, že to jsou pravdou i jsem tam někomu ublížil. Nemyslím teďka nemocí, nemyslím to tak vážně. A že třeba i svoji mámě ublížil, že třeba se mě něco zeptal. Já jsem mu to řekl a řekl jsem mu, prosím tě, nech si to pro sebe. A on jak byl rovnej, tak to hnedka vypálil a zjistil, že pár lidem potom sám ublížil. Takže taky časem zjistil, že to není zas takový čistý, že je lepší sem tam něco. Nebo říkám, říct to škudé, že lež, ale to zavoupalit možná.
0: No a teďka zkusme to ještě jako dopodrobná, tak jak to myslím já i přesně, podle toho na dnešního tématu. Dostal jste se někdy do situace, já to udělám tak jako přirovnání náhodné. Máte syna, najdete mu cigarety a... Ty cigarety držíte v ruce, syn je před vámi, evidentně jsou jeho, evidentně si je koupil nebo je někde splašil, evidentně z něj ten kouř cigaretový je cítit a on vám neřekne pravdu. Neřekne pravdu. Kde si ty cigarety vzal? Nebo to jsou tvoje? A on řekne, ne, nejsou. Ale vy víte, že to není pravda. A ten člověk neumí říct tu větu, jo, to je moje, nebo ano, to kouřím, nebo to jsem někde splašil, to jsem někde dostal. ale tu pravdu říct neumí. Čím to je?
1: No to není tím dítětem.
0: Ano, a na to se ptám.
1: To je tím rodičem.
0: Takže je to výchovou.
1: Je to výchovou. Je to blbý teďka, že budu svádět na mamku, protože jsem rozvedený.
0: No,
1: ale moji mamce by lhali. Moji mamce by lhali, protože by věděli, že ona jim bude dělat tusno a bude nepříjemná a bude to nafukovat. Ale mě to řeknou, protože oni vědí, že si pokecáme, i když je možná pošel, že tak ho vykládám, ale když to probereme a já řeknu, no, podívej se, já kouřím, já nekouřím, já jsem v životě nekouřil, já to nepotřebuju. A je pravda, že moje děti zrovna nekouří. A taky jsem jim to našel, tu krabičku.
0: No.
1: A vždycky by řekli, no, tak jsem si zapálil. A pro mě tak to, tak když myslíš, že to je pro tebe to nejlepší, tak kouř. Ale já myslím, že na internetu máš spoustu zpráv, že to není to nejlepší. Jsou lepší radovánky na světě než kouřit.
0: No,
1: takže možná potom už je i ten dospělý zrovna.
0: Takže máte prostě zkrátka pocit, a asi to tedy vnímáme velmi podobně, je to výchovou, špatnou výchovou nebo nedůslednou výchovou?
1: Nedůslednou, za to ten člověk nemůže, že to je
0: tak,
1: špatně.
0: Tak
1: výchová.
0: Neotevřenou, nesrdeční.
1: Neotevřenou.
0: No vidíte to, tak jsme se dostali i ke zdárnému vyvrcholení, já si to u vás znamenám. A děkuju vám za zavolání, poprvé, Aleši.
1: Dobrý, tak děkuju, nakonec jste mě rozkecal trochu.
0: No vidíte to, díky taky.
1: A ostatním posluchačům.
0: Klidně divákům, víte, kolik šmíralů je a kouká na kamery a pozoruje mě a pak mi pošle seznam toho, co jsem dělal a nedělal během vysílání. Je to zajímavé čtení. Děkuju.
1: Tak slavnej.
0: Kdokoliv, kdo vysílá.

0: 23:39 ze studia z Prahy vás zdraví dnes Honza Macoun. Dneska se bavíme na téma pravda a lež. Nebo spíš bavit se na téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to tak zkrátka nemá od Pána Boha naprogramované a můžete na něj koukat a on tam stál jak solný sloup a nebyl schopný mi to říct a přitom já to vím a on to ví, že to vím, ale stejně to neřekne. Prosím pěkně, nemyslím tím pouze na nějakou nevěru. To, o to nejde. Jsou přece i podstatně obyčejnější věci, kvůli kterým se lidé dohadují, anebo kvůli kterým lžou, jako když tiskne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A další napřímo, kdo to je? Tady Honza.
2: Haló, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: U telefonu taky Honza.
0: Zdravím vás, Honzo, povídejte. Když člověk neumí lhát, tak co byste mi k tomu tématu řekl?
2: No, je to strašně těžký téma. Přemýšlel jsem o tom a chtěl bych říct, že na mě před chvilkou zazvonila známá, která mě okradla o telefon a já si nedokázal říct prostě pravdu, že ji nechci pustit ani na toaletu, ani aby tady se mnou šla spát. Prostě jsem nikdy s ní nic neměl, bral jsem ji jako kamarádku, ale zklamala mě.
0: A
2: nedokázal jsem jí říct pravdu.
0: No a to je přesně to, na co se vlastně dneska ptám. Čím to, že jste tu pravdu říct nemohl? Protože byste ublížil jí nebo sobě, anebo vaše hlava to zkrátka naprogramovala tak, že lepší je to říct takhle, protože se tím vyhnete dalším případným otázkám. Proč nešlo říct pravdu?
2: No, ona porodila 4 děti, ale nestará se o ně.
0: Mhm.
2: Prostě já mám děti strašně moc rád, ale nemám je. Rodiče mi zemřeli a mě bylo 8. dubna jako Ivetě Bartošové, taky by se dožila 60. A prostě chtěl jsem říct to, že někdy je lepší mlčet, než tu pravdu říct, ale člověk by si neměl vymýšlet a nebo lhát.
0: Hmm. Děkuju i vám za zavolání.
2: Já taky děkuju a pustím rádio, abych slyšel další dotazy. No.
0: Určitě budu rád. Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka.
0: Koukám i do vašich příspěvků, které jste odeslali, tady to vidím, tak třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, byly zimní olympijské hry v hokeji a já jsem chtěl zrovna koukat na čtvrtfinále Česko-Spojené státy, jenomže se mi nechtělo do práce. Tak jsem musel malinko zalhat, abych viděl ten zápas, jenomže já jsem přišel do práce a pozdě šéf říká, kde jsi byl a já říkám, mě ujel autobus. To je v pořádku, říkal. No, na zaplať pámu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, jestli myslíte to mistrovství v hokeji, které probíhalo v Praze, tam bych to i já jakože OK. Olympijské hry, tak tudy cesta nevede. Vidíte, jaký já jsem sportovní jako analfabet, absolutně, a za to může otec. Znechutil mi všechen sport na celém světě a hlavně mi do hlavy vnuknul, že úplně tím nejblbějším, nejzbytečnějším sportem je fotbal. Takže aktuální mistrovství světa ve fotbale. Jitko Zelenková, řekněte to snad za mě.

0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dnes je v rámci vysílání Noční linky. A kdo se proboxoval do vysílání pravděpodobně jako poslední před půlnocí, kdo tam?
1: No to jsem já, tady paní Jirka.
0: Zdravím vás.
1: Jak vás poslouchám na to téma pravda, ale já totiž říkám, že říkat pravdu není tak velké umění, jak lhát, protože lháři musí mít výbornou paměť.
0: No, aby, to je pravda.
1: Aby si pamatovali, co kde řekli.
0: Mm-hmm. No jo, ale jak je možné, že potom si třeba, ať už kolegové v práci, nebo partneři, nebo manželé, sourozenci lžou mezi sebou, i když vědí, že přece u nich mají dveře otevřené a můžou říct cokoliv, kdykoliv, jakkoliv.
1: No přesto ne. Já nemyslím, jako jasně mezi rodinou nebo ve vážných věcech by se především měla říkat pravda. Ale takové někdy si lidi říkají pravdu a ono to vlastně ani pravda není. Něco si vymyslí, on to má za pravdu. Ale já vím, že je to lež.
0: No.
1: A proto já jsem přišel na to, že hodně lidí má strašně radost, když jim něco řekne, oni si myslí, že je to pravda. A já se to vlastně vymyslím a mám z toho strašnou srandu.
0: Až takhle. No jo, ale není té lži v té společnosti dneska, v té dnešní době nějak moc?
1: Nejhorší je právě, když vzniká pravda mezi kamarádama. Tam právě člověk si myslí, že má kamarády a když jich nejvíc potřebuje, opravdu nejvíc, tak zjistí, že ty kamarády neměl.
0: No, na druhou stranu, podle čeho se pozná takový kamarád nejlepší nebo člověk, kterému se dá říct úplně všechno? Máte nějakou testovací oblast?
1: No, ale mám, já jsem to zrovna teď prožívám, mě nedávno zemřel manžel. A teď bych opravdu potřebovala takovou morální pomoc nějakou. A všichni jako najednou jsou nějací chladní a nemají čas.
0: Bez citu jsou, nemají čas.
1: No ano, ano, to chci říct, že dneska jsou v dnešní době jak starší generace, tak i mladší. Je taková nějaká...
0: Ale to tak na tu mladší bych to nesváděl, na tu mladší generaci, ta se to naučila o té starší.
1: Ano, ano, ale ti starší lidi dneska jsou takový sobci a nevím, no.
0: Samolivý.
1: Nebudu vás zatěžovat.
0: Dobře, děkuju. A nás nezatěžujete, popovídali jsme aspoň na chviličku. Ať no, vám já, nikdo já nelže, to vám samozřejmě přeju.
1: No, já to tak nemám rád, ale už jsem přišla na to, že někdy, když vím, že ten člověk by chtěl mít radost z něčeho, že se mi to nepodařilo. No tak já mu řeknu tu lež, on z toho má radost a já taky.
0: Objímám vás na dálku morálně, ať to máte v klidu, v pohodě, trochu na duši nějaké pohlazení a zvládněte to, držte se.
1: Tak, děkuji, příjemnou noc, naschledanou.

0: Tak přeci jen ještě někoho stihneme do vysílání před půlnocí. Kdo bude poslední úplně, tak hned řeknu to dobrý večer. Pak už to bude příjemná noc. Téma, když člověk neumí říct pravdu a vy víte, že to není pravda to, co říká. Tam to máte s jistou konfrontací a přesně nejde to přes tu pusu. Co vám? Půjde to? Tady Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Soňa. Já vás zdravím moc.
0: Taky, Soni, a... dobrý večer. Povězte, nebudu dobrý vám lhát a řeknu, že jsem rád, že voláte, to snad je jasné. Děkuji. A teď jde o to, jak to vnímáte, je to dnešní téma.
1: Jak to vnímám já? Já bych vám řekla jenom takový krátký příběh. Žila jsem prostě s jednou osobou, který byl velký podnikatel, a protože strašně rád si vymýšlel. Ale on před lidima vypadal velice, jo, se všema se bavil, ale bohužel alkohol a bylo zle. A věděla jsem o hodně jeho případech, že strašně lže, ať už mě nebo druhým lidem. Ale tady jde, jednu vám jenom řeknu, jeho rodina bydleli blízko nás, pak tam byly nějaké konflikty, tak se přestal s nima bavit a on v noci šel, oni měli před barákem tuje, už takové pomalu vzrostlé a on jim polil, nevím, nějakou kyselinou a ty tuje prostě odešli. Mm-hmm. Takže samozřejmě volali policii a to a věděli, že to byl on, jako neviděli ho, ale mysleli si fakt, že to byl on. A já jsem věděla, že to udělal on a já jsem nebyla schopná prostě jim říct, ano, byl to on. Vyšetřovalo se to potom a tak. A takových bylo více, že jsem nebyla schopná, ve mně se to bouřilo.
0: No a co, že se to řeknu. Zaseklo u vás? Jako, jak je to možné, že se to zaseklo? Jak, z jakého důvodu? Bála jste se třeba? Nebo no nechtěla jste jo, mít jako, nic společného?
1: Bála jsem se, co bude dál v té rodině, jo? A on jako podnikatel, samozřejmě, že by ztratil nějakou prestiž a tak. A nebo třeba, měli jsme jet k mojí mámě. A ona se tak nějak v něm viděla, protože fakt on se uměl přetvařovat, byl velice jako ochotný k ní. A když jsme třeba měli jet a on byl napraný, tak se nikam nejelo. A mě bylo nějak stydno, nebo nevím proč, prostě jsem té mámě nikdy neřekla, my nepřijedem, protože je napraný. Vždycky se něco vymyslelo, proč teda nejedeme, proč jsme nepřijeli.
0: A vlastně takže ve své podstatě bylo lepší, že to bylo po telefonu, protože jste nemusela koukat ještě do těch očí.
1: Tak nějak to bylo. A ono tady takových, dneska už teda už s ním nejsem, jo, s tím člověkem, ale to je taková, vím to, chci to říct, a neřekla
0: a
1: jsem
0: zásek.
1: To.
0: A zásek, je tam zásek. Děkuju, děkuju. Děkuju i vám jo. Za zavolání, za osmělení se, vážím si toho.
1: Jo, děkuju.
0: A jdeme do další hodiny a k dalším příběhům. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc a zdravím všechny a mějte se krásně. Už je trochu chladno, tak doufejme, že i v Praze.
0: No je, konečně se dá i dýchat.

Přichází půlnoc a vítáme nový den a je to pátek 3. července 2026. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy zdraví a dobrou noc přeje Honza Macoun.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou vítáme pátek 3. července, vítáme všechny, zejména dnešní oslavence, ať už těch, kteří slaví pátek, já mu říkám jinak páteček, trochu tím provokuji, ale mně se to líbí. Svátek slaví pánové se jménem Radomír, vás je něco přes 7300, typické jméno pro Slezsko. Frýdek Místek, tam je vás úplně nejvíce, Radomíru na metr čtvereční, Ostrava, tak ještě tam přidáváme Třinec. Podle příjmenáře slaví Kašparovi, nebo Kašpar. Kašparova je vás jako šafránu v republice, tak nějak kolem 30 s tímhle příjmením. Tak ať slavíte to či ono, klid, pohodu, úsměv a hlavně ať se nám dobře dýchá. Žádné vysoké teploty, hezky klid, pohoda, svěží noc a taky písničky, které máte rádi. Dobrou noc přeji všem a čtvrteční téma Noční linky pokračuje, když neumíme lhát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Přichází Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song. Taky už léta podezírám, že přece jen ví, kam se schoval, jen to nechce říct, protože to neumí. Tak zdravíme do Řitky i kamkoliv jinam, kde nás můžete poslouchat.

0: Noční linka dnes otevírá téma, když člověk neumí říct pravdu. Co jste dlouho nedokázali nikomu říct, přiznat barvu a vlastně ani jste to doteď neudělali, protože to zkrátka přes pusu nejde, i když je všeobecně jasné, že to třeba to, co říkáte, není pravdou. Jo? Ví to, ale nejde to té druhé osobě přes pusu. Víte, jak se cítí taková osoba? Vůbec můžeme mít slitování s takovými lidmi? A další příspěvky, které dorazily, tady to vidím, koukám, děkuji, třeba Daniela. Všem posluchačům přeji příjemný prázdninový večer. Moje setkání s pravdou začalo v první třídě při návštěvě školního inspektora, který se zeptal, co se nám v první třídě nelíbí. Jediná jsem se přihlásila a řekla, že paní učitelka tahá Aničku za vlasy. Třída byla zakřiknutá a na otázku školního inspektora, jestli je to pravda, odpověděla, že ne. Matka musela do školy a výprask doma jak vyšitý. Byla to však pravda. Ve druhé třídě se hovořilo o soudruhu Stalinovi. Všichni, včetně učitelky, ho chválili, jak se o nás stará. Já jsem na dotaz, co si myslím, odpověděla, že moje babička říká, že je to největší zlo, co nás mohlo potkat. Opakovala se zkušenost z předchozího ročníku a já pochopila, že jsou věci, které se na veřejnosti říkat nesmí. Bohužel to tak šlo celým mým životem a dnes se někdy nestačím divit, jak ty dějiny se vykládají jinak, než jak jsem tu událost prožila. Pokud jde o vztahy, tam bych velmi zvažovala, proč některé skutky, jimž ublížím partnerovi, vytahovat při nějaké hře na pravdu. Už předchozí posluchačka právě uvedla, že vše říkat nelze. Ono nemusí jít o lež, jen o zveřejnění pravdy z poloviny. To je tak filozofická otázka, že bohužel se smrskne při vysílání na maličkosti, zatímco odpověď můžeme hledat už ve starém Římě. Zkrátka lidstvo chce být klamáno a přijímá to od svých vůdců. Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ježišmarja, jsem se tady teďka, ale tady na mě někdo svítil baterkou. Já vím, kdo to je. Tady ochrana naší budovy. Chodí na obchůzky a já je tak málo kdy zkousnu. Teď jsem úplně zapomněl říct, co chci. Výkladní skříň. No, půjdeme radši k vám, posluchačům. Bude to jednodušší, bude to příjemnější a možná taky ne. Třeba člověk z toho je na smutno. Haló, Honza u telefonu. Kdo volá? A poprosím, vypněte si rádio, aby jsme si rozuměli všichni.
2: Dobrý po půlnoci, ano. Luboš ze Slovenska.
0: Ano, Luboši, zdravím vás, tak tam se asi nelže na Slovensku, ne?
2: Mám takovou zkušenost s prosazením pravdy anebo lži. Tam byl ze začátku téma o zdraví a nemoci a že tam je to někdy jako ohleduplné, ale u nás se ve zdravotnictví prosazuje více lež než pravda a mám s tím takovou zkušenost, když mám asi

0: tím, že tam několik set lidí ozařovali s falešnou diagnózou a jenom aby byli zákazníci, kteří to zaplatí, ty 100 tisíce, já jsem tam byl poslán jako jeden z nich a chtěli po mně 720 tisíc v hotovosti hned, jakože mě vemou a už mi udělali ochotně vyšetření, které prý by mi v Brně neudělali a Brno, že je pomlouvá a přitom jako tam posílají svoje děti, svoje rodiny a tak jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci související s tím, aby se dostalo ten Proton centrum do Prahy, tak to bylo postavené na lžích a a tak se to i podařilo tam vlastně otevřít. No a nakonec já jsem to ozařování, ke kterému mě nutili, že tu nebudu ani 5 roků, tak jsem vůbec neabsolvoval, přestal jsem jim věřit, přestal jsem chodit na ty všechny vyšetření, protože mě řekli, že už mi to nebudou ani platit, když nepůjdu na ozařování, tak jsem přestal chodit, 2 roky jsem nikam nechodil. No a potom se otevřelo nějaké nové centrum v Brně, tak jsem to zjistil na internetu a tak jsem se tam přihlásil a bohužel ten pan primář, kdo to otevíral v Brně, tak on měl problémy, skočil do mantochy a tím se to všechno zase uzavřelo. No ale tak bych to ukončil s tím, že žiju už 13 roků bez jakéhokoliv ozařování a prošel jsem všechny tyhle ty lži, kterým se dostalo Proton centrum do Prahy a žiju 13 roku a dokonce dostal jsem se teda díky tomu, že ten pan primář v Brně skočil do té macochy, tak si mě zebrala náhradní paní primářka a ta je solidní a tak mě udělala dvouletou léčbu hormonální a srazila mě ty testy úplně na nulu. Takže vlastně po 13 letech já jsem s rakovinou na nule a to už bych dávno tady nebyl, protože mojeho kamaráda třeba taxikáře Svobodu ozařovali, mladý kluk, přes 50 roků a on mi řekl, člověče, spálili mě celou prdel a já se musím furt mazat a nakonec umřel. Takže já bych dopadl.
1: Obchod se zdravím, tam se tedy podle vás tedy lže, tak jako když tiskne a já si to u vás znamenám. Děkuju a hlavně zdraví vám přeju. Hlavně zdraví.
0: Děkuju a zdravím všechny a přeju všem zdraví.

0: člověk neumí říct pravdu. Helena napsala, všechny zdravím, já lhaní přímo nesnáším, zvláště když je lež vykalkulovaná tak, aby druhému ublížila. Taky si myslím, že nejde o neumění říkat pravdu, ale o pokřivený charakter. Protože ten, kdo lže a považuje to za nutné, je spíš známka toho, že s tím člověkem není úplně všechno v pořádku. Člověk občas nechce říct pravdu, protože nechce být netaktní nebo nechce ublížit. Tak je to asi OK, i když podle mého se všechno dá říct popravdě a zůstat taktní a citlivý druhým, jen je to víc přemýšlení a hledání správných slov. A Michal, já neumím říct pravdu třeba s některým, kteří mě zvou tam, kam ukrutně nechci. A nebo taky některým, kteří mě žádají o půjčku. Proč? Protože ti někteří by mě mohli špatně pochopit a vzít si to osobně. Podle mě je lepší odvětit jim slovy, já už mám jiný program, nemám peníze, než povědět pravdu. Chce to ale odhadnout, komu odpovědět tak a komu onak. Teď je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď, někoho z vás vyberu tady z blikajících šesti možných okének, která mi značí, že se někdo snaží provolat sem do studia a všech šest je obsazených, takže děkuju za to, že vás to zaujalo. Zkusíme to, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam? Tak tady se neslyšíme, tam je miliarda ozvěn, zkusíme zde, halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Benešova.
0: Ano.
1: Míla, a chtěla bych se vám svěřit s takovou nepravdou pravdou. No.
0: Povídejte, Mílo, jsme jedno velké ucho.
1: Nedávno mi zemřel manžel, skolaboval, tak jsem volala záchrannou službu, kteří byli vynikající, ochotní, psychologicky krásně přistupovali k pacientovi. Dovezli nás na urgent, kde dostal základní nějaké to ošetření, injekce a mě poslali domů, a jdu domů si odpočinout, že to bude dobrý, že ho přendají na internu benešovskou. Uvedu to i se s místem. No, já jsem si ještě o půlnoci tam volala, sestřička říkala, stav je stabilizovaný, je to v pořádku, přijďte si v pátek odpoledne. Jenže v 9 ráno mi někdo volal, byl to muž, ty představil se mi, že manžel stav se zhoršil, což se může stát, nejsme nesmrtelní, že ho předávají na LDN-ku. Během půl hodiny autem já jsme byli v nemocnici, manžel už byl převezený na LDN-ce a už byl mrtvej. Já jsem si ho odkryla. To znamená, že on v noci zemřel, aniž by o tom věděli. A aby ty stopy všechny smazali, tak prostě okamžitě rychle ho převezli na tu LDN-ku, kde mu nasadili kyslíkový přístroj, aby bylo vidět, že se něco dělá. No já jsem se tam málem zhroutila samozřejmě. A pan doktor na LDN-ce přišel za 2,5 hodiny. Naprostej nezájem. Sestřičky, ty se skovávaly, tak já tam seděla, on přišel, vykázal mě, že si ho vyšetří, během minuty byl venku a říká, tak manžel vám zemřel. A já říkám, pane doktore, já už to vím, 2,5 hodiny tady sedím a je mrtvej několik hodin už. Já jsem si ho odkryla a už tady ty příznaky toho úmrtí byly. No, no to víte, to je věk a to se prostě vůbec se mnou nezabýval. Já jsem se málem zhroutila, do dneška je to roka půl, já nejsem schopna se z toho dostat.
0: Zpracovat, chápu.
1: Ne, kdyby jako se mnou někdo tam promluvil, nebo mě opravdu zavolali, nebo ho nechali na té interně, vysvětlili mi to, ale bylo vidět, že to chtěli všechno sklidit.
0: A zkuste mi, omlouvám se, že do toho vstupuju, ale zkuste mi vysvětlit, proč by to dělali, jestli si dokážete položit i otázku, jako proč by to dělali, že ho přendavali, když už byl zesnulý v tu dobu?
1: Já mám dojem, on byl převezený na to internu kolem půlnoci, protože já tam volala. Bývala bych tam i šla, kdyby jako věděla, že stav je, jako se zhoršil.
0: Ano.
1: Nebo tak. Ne, sestřička mi řekla, že stav je stabilizovaný.
0: Ano.
1: A nic, ať si přijdu odpoledne, že budou výsledky a takový. No a v 9 telefon volal muž, jestli to byl sluha, sanitár nebo lékař, to nevím. A řekl, že ho bo převáží a my během půl hodiny se synem a on už byl na té LDNC. To znamená, že ho, já si to vysvětluju takhle, že si ho převezli.
0: Rozumím.
1: Noční, tam si ho nikdo nevšimnul. Ani nevěděli, že zemřel a zjistili to ráno při vizitě. Tak si to já lajc vysvětluju.
0: Na druhou stranu jsem pochopil z vašeho povídání, že vlastně, kdyby se tam k vám ten doktor nebo ten personál choval upřímněji, nebo tak, jako aby vás podrželi duševně, psychicky, tak by vlastně jste byla ochotna přijmout i jinou pravdu.
1: Tak, kdo chce zemřít, že si má jít lehnout na internu. No, já jsem se vždycky tomu zasmála, když jsem to slyšela, říkám, to jsou pomluvy. Ale tohle to se mi stalo a já se psychicky z toho nemůžu vůbec dostat, to je to nejhorší, s tím se mi přidávají v moje potíže samozřejmě.
0: Další neduhy, které člověka trápí.
1: A teď jsem zůstala doma sama, no, ale mě mrzí nejvíc to, že jsme se nerozloučili, že jsme si ani ruku nepodali. Prostě já jsem měla nádherný manželství, výborného manžela, žili jsme spolu 59 let.
0: Mílo, držte se, myslím na vás. Ať to bylo jakkoliv ve finále, tak teď už se to stejně nevrátí, tak hodně síly vám přeju.
1: Ale říkám, komu tím nepomůžu.
0: Teď už ne, no. Teď se v tom budete akorát babrat.
1: Jsem volala k vám, jsem ráda, že jsem mluvila s vámi.
0: Děkuju.
1: Mám vás ráda.
0: Děkuju.
1: Poslouchám vás 3 roky už. Takže jsem našla tu odvahu. Já jsem se bála. Já říkám, ale já to potřebuju někomu říct.
0: No to je fajn.
1: Že pravda by možná byla to nejlepší lék na tu moji bolest. A všichni zamlčovali a lhali, tak se nezlobte. Přeju vám.
0: Nic se neděje. Vám děkuju.
1: A mějte se hezky.
0: Za to, že jste se osmělila, Mílo, dobrou noc, držte se. Že to bude lepší, tak to se může říkat jen tak do větru, ale ta hlava to musí nejdřív zpracovat a někde to zkrátka trvá. No a to víte, 59 let je 59 let. Neumím se ani představit, co se vám za guláš v té hlavě odehrává. Myšlenkový guláš. Hlavně teďka už se s tím nedá nic dělat. Tak držím všechny, nejsem dysfunkční, takže mám všechny 4 palce, takže všechny 4 teď držím, abyste se měla líp. Věřím v to.

0: Petr píše, Petr z Olomouce. Staral jsem se o maminku skoro 7 let, nejdřív to šlo, pak už potřebovala pomoc se vším a rodina mě chválila, jak jsem obětavý, a já se v tom vlastně trochu zamkl. Nedokázal jsem říct, že jsem unavený, vzteklý, nevyspalý a že někdy sedím v autě před domem a nechce se mi jít dovnitř. Připadal jsem si jako špatný syn už jen proto, že mě to napadlo. Pravdu jsem řekl až lékařce, když jsem se jí v ordinaci rozbrečel. Pomohla nám zařídit odlehčovací službu, mamince to neublížilo a mě to zachránilo zdraví. Dnes bych každému řekl, přiznat vyčerpání není slabost. Mlčet ze studu je mnohem horší. Děkuju moc. Taky na tom něco pravdy bude, ale to si člověk v tom momentu neuvědomí, že? Protože ta hlava pracuje úplně jinak. Jinak je naprogramovaná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dneska je. Psychologové upozorňují, že lidé často nelžou kvůli zisku, ale kvůli ochraně sebe sama nebo druhých. Mnoho konfliktů přitom nevzniká kvůli samotné pravdě, ale kvůli tomu, že přišla pozdě. Zajímavé také je, že podle některých výzkumů člověk během běžného dne několikrát upraví nebo přikrášlí realitu. Často úplně automaticky, jenže hranice mezi malou milosrdnou lží a velkým tajemství bývá někdy velmi tenká. A právě nevyřčené věci dokážou člověka tížit celé roky. A nedej bože, když se jedná o vlastně pravdu, která se může říct. A navíc máte otevřené brány u té druhé osoby. Vždyť ty mě to můžeš říct. Vždyť takhle to máme nastavené, takhle to máme celý život. Proč nejsi schopný tu pravdu vlastně říct? Proč mekotáš? Proč říkáš něco, co je evidentní nepravda? 731 800 900. Kdo nám volá? Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Šárka z Plzně.
0: Zdravím, Šárko, dobrý večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer.
0: Prosím pěkně, vypnout rádio, jenom aby nás to nerušilo. Super, Šárko, voláte poprvé, nebo už jste někdy volala?
2: Poprvé.
0: Můžu vám sáhnout na nos, je to pravda?
2: Je to pravda, poprvé.
0: Dobře. No ale s tou lží máte asi nějaké zkušenosti tedy?
2: Absolutně žádný.
0: Fakt ne?
2: Ne.
0: Když člověk neumí říct pravdu, umíte říct každému pravdu?
2: Většinou pravdu říkám.
0: No tak už jsme u slova většinou.
2: Někdy to nejde úplně naplno.
0: Ale čím to je, že se to zasekne, že to nejde tak jako úplně?
2: Když nechci tomu člověku ublížit.
0: Takže je to o tom, aby ten člověk to neprožíval ještě hůř. Ale co vy víte, třeba ten člověk by to přijmul líp?
2: To nevím. Mně se stalo, že přítelé, s kterým jsme byli 5 let, odvezli do nemocnice do Prahy se žloutenkou. Měla jsem svolení jeho, že mě můžou dávat informace.
0: Ano.
2: Po 7 dnech přítel zemřel.
0: A kde byl zakopaný pes, jak se říká? Kde byl problém?
2: Nikdo z doktor mi neřekl, že umírá. Věděli to. Řekli mi to, když jsem zavolala naposled, že čekali, že zavolám o půl hodiny dřív, že před půl hodinou zemřel.
0: A bylo to lepší, když vám to neřekli, když to dneska berete s odstupem času, nebo jim to vlastně nemůžete odpustit dodatečně?
2: Nemůžu to pořád přijmout.
0: A bylo pro vás lepší, když vám řekli nepravdu?
2: Čekala jsem, že mi řeknou jeho zdravotní stav a ne, že je v klidu, že je v pohodě.
0: Takže špatná komunikace, na tom se...
2: Špatná komunikace a následně špatná komunikace s jeho kamarádem, který jsem měla domluvenou urnu, všechno vyřízený, které letos jsme se měli brát a jeho kamarád mi urnu vyfouknul a představil se jako jeho nevlastní bratr a byla urna vydána.
0: Ó, bože. No, na to není ani doplňující otázka.
2: Urnu si vyzvednul v březnu, do dneška jsem neměla možnost se rozloučit.
0: Proč to udělal?
2: Nevím. Nechápu, nevím. Byla jsem i s přítelovou maminkou domluvená, že si můžu urnu vyzvednout, že ho nechce. On zemřel na žloutenku, já tu žloutenku měla od něj, byla jsem v nemocnici, přišla jsem o práci kvůli tomu.
0: No.
2: Kluci mě řekli, že mi finančně pomůžou udělat sbírku, aby jsme mohli Davida vyzvednout. No, nakonec si ho vyzvednul ten jeho kamarád sám. Říkám, do dneška jsem ho ještě neviděl.
0: A máte nějaký odhad toho, proč to vlastně jako udělal, nebo vůbec netušíte? Vy měli jste vůbec špatné netuším. Vztahy?
2: Vůbec netuším. Přitom kluci se pohádali před 2 rokama a přestali spolu mluvit. A nekontaktovali se nic.
0: Takže jako je to, neříkejte, že není důvod, nějaký důvod být musí. Jak jste si to vysvětlila vy v té hlavě?
2: Nijak, nechápu to pořád, toto jde k soudu.
0: Ale víte o tom, že...
2: Chci soudit.
0: Jasně, to chápu, ale na druhou stranu udrží to vaše nervy na úzdě, protože... takové to, já to řeknu teď velmi ošklivě, necitlivě, ale takové to hnípání se v minulosti přece nikdy nikomu ještě nepomohlo. Protože ten soud se bude ptát proč. Ne vás, jako, ne vás jako proč, byste, že byste jako neměla nárok, ale jako tam se člověk dozví tu v uvozovkách pravdu z celé té společnosti, té osoby. Ale teď jde o to, jestli tu pravdu vůbec chcete slyšet.
2: David mě požádal v říjnu poslední přání rozloučení, který bych měla vykonat já, vyzvednout urnu a vykonat jeho poslední přání.
0: No tak, to je důležité. Tak hlavně, aby se to vydařilo, ať to s tím soudem dopadne dobře, držím palce. Poslední přání, to se musí splnit. Tak vám děkuju, Šárko, děkuju moc. Držte se taky, hodně sil přeju. A do toho takové smutné písničky. Je to silné dneska to téma, hodně silné. Omlouvám se, jestli někdo měl chuť na veselější notu, ta bude příště, nebojte, až se uslyšíme v sobotu.

0: Spíš dobrý večer anebo dobrou noc. Tady je Honza, Český rozhlas, Noční linka, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Skotnicová, Skotnicová výšku.
0: Ano, zdravím vás, jste velmi slabonce slyšet, ale já vnímám, dám vás tady ještě čudlíkama trochu víc na hlas. Povězte k tématu, když člověk neumí říct pravdu, co byste ráda?
1: Poslouchám takové smutné příběhy a tak jsem se rozhodla, že si taky postěžuju, jestli mi dovolíte.
0: Určitě, ven s tím, jsme jedno velké ucho tady.
1: Je to 2 roky, ve vánoční svátky na Štědrý den. Můj syn dostal bolesti na hrudi, tak volal sanitku, dlouho nejela, tak sednul do auta a v té bolesti jel do nemocnice. Přijde s konem místecké. A tam ho nějak vyšetřili a řekli, že to má od pateře, že to nebude nic vážného a poslali ho domů. No tak on se vrátil a jak šel do schodu v bytě už, tak brečel, měl také bolesti, nemohl dýchat, také bolesti, došel do pokoje, vyvrátil se, zemřel. 59 roku. Tak jsem si vzpomněla, když slyším ty paní, jak se stěžují, to jsem prožila já. A trápí mě to do dneska. Nevěděla jsem, jestli se mám nějak stěžovat na tu nemocnici, nebo co udělat, ale nakonec jsme to tak nějak museli přijet, no.
0: No, nic jiného nezbývá ve své podstatě, byť je to kruté, tak nic jiného nezbývá, tím ho nezachráníte a hlavně tím možným stěžováním si zavaří člověk ještě víc v té hlavě, než má.
1: No, že to v té nemocnici bylo asi jenom takové, já nevím, že to odbyli. Syn byl horník, jste pracoval na dole stařič, potom šel do důchodu a šel dělat na stavbu. Byl strašně pracovitý a měl rád rodinu, manželku, syna. No opravdu nám ho líto a pořád ho vzpomínáme, pořád na něho myslíme, celá rodina. Toto je 59 roku.
0: No. Je to dost, A hlavně, když rodič přežije své dítě, tak jako co chce, že?
1: Ano.
0: Tam není o čem.
1: Já už mám 85 a tak jsem přežila syna. No, děkuji,
0: jako moje babička přežila svoje 2 vlastní děti, které zemřely tragicky a svojí vlastní vinou. Trochu tak nějak mám nasosáno od baby, jaké to je, a to zdaleka nevím a necítím úplně všechno, tak vnímám i vás.
1: Měl jsem velmi špatný ten rok, protože mi zemřeli 2 bratři, oba 2 na rakovinu a manžel zemřel taky stářím. Když byl horník a no, tak jsem zůstala sama, úplně sama.
0: No, voláte mi do rádia, voláte nám, voláte do Ostravského studia nebo do Českého rozhlasu, tak máte nás aspoň jako náhradní rodinu, která vám aspoň dělá někdy radost nebo vás dostává do nějaké formy duševní. Tak v noci se můžete vypovídat.
1: Vypovídat, ano.
0: Držte se taky, samozřejmě. Já se nezlobím vůbec. O toho jsme tady, protože nebýt vás není noční linka. Děkuju vám, držte se. Dobrou noc.
1: Já taky děkuju, dobrou noc.
0: Pomalu jsme se odklonili vlastně od toho našeho tématu, ale vlastně ve své podstatě ono se vším všechno souvisí, když člověk neumí říct pravdu a téma lež ve společnosti teď aktuálně, mně vám přijde, jako kdyby ta lži bylo až moc, ale zase mi taky přijde, že je i moc těch, kteří vlastně tiše souhlasí s tím, že se lže a že to je vlastně nějaká nová norma. Tak tohle já nepřijímám, byť jsem dřívávějíc lhal a vlastně do dneška, ale možná, že i jo. Člověk není schopný kolikrát říct úplnou pravdu, i když to víceméně mě tohle opustilo v 35. Prostě tam jsem se jednoho dne tak vytočil sám na sebe a říkám, a kašlu na to, kdo si to má pamatovat. Ale nešlo mi to ve vztahových věcech, mi to nešlo a v těch takových věrnostních, no, člověk má velké srdce, to víte, no, velký Honza.
2: Noční linka.

0: S vámi Honza Macoun, čtvrteční noční linka. Tak třeba Honzo, píše Jana, představte si, že já třeba vyžaduji v určitých věcech, aby mě lidé lhali, byť jsou to hlouposti, tak by mi pokazali náladu, týká se to například mé plnoštíhlosti. Když někdo mívá rýpavé poznámky, tak mu vždy odseknu, jestli by nebyl tak hodný a nemohl mi lhát, že přece nejsem zas tak pro tělo, někdo mě poslechne, někdo mi pravdu řekne, ale hezky řekne i plnoštíhlá si moc hezká přece. Já takové lži z milosrdenství uznávám a vůbec mi nevadí. Jak to máte vy, jak to vnímáte? Máme poslední minuty na dnešní povídání, když člověk neumí říct pravdu, píšete hodně, děkuju, říkám to třikrát. Zkusím ještě vás. Haló, Honza u telefonu, kde na druhé straně?
1: Ano, dobrý večer, alebo teda noc.
0: Ano.
1: Stanislav z Novej Dubnice.
0: Zdravím vás. Stanislave, povězte, jak se lže na Slovensku?
1: Tak jako všade vo světě. Já takto, najprv jsem ocenil vás, že si vyberáte ty nejtěžší témy. No čo už je ťažšie ako pravda a lož? No každý máme na to úplne iný názor.
0: To je fakt.
1: Každého je to niečo iné. No, to je prvé. Druhé, poviem jeden extrém lži. Taký, že ten lhár, alebo lhář, alebo klamár, keď je prichytený, tak sa nesmierne urazí a proste až do vytočenia. No a sú to, nechcem to povedať natvrdo, ale možno, že to poviem, aj určité typy, nechcem byť označený za nejakého rasistu, ale poznám to dosť zblízka. Ale nie je len tie typy, ale to je proste rozšírené dosť značne. Čiže je až tento typ, to je už extrém. No. Poviem, jako som to bral ja. No ja zase snažil som sa neklamať sprosto, lebo samého ma to proste mierne vytáča. Takže neklamal som sprosto, ale nehovoril som úplne pravdu. No to už vyžaduje trošku sofistikovanosti a možno by sa to malo aj vyučovať. Vyžaduje to už. No. Takže aby to nebolo až také, no neznám klamu, aj majú tí politici po niektorí a nie že len naši, chceme to tak vzťahovať, ale aj tí vyššie postavení vo svete, úplne sprosto, že to vidno na prvý pohľad, no ale ako nemajú s tým problém, takže to je tento.
0: No,
1: ja hovorím, ja som to robil asi tak, že teda nie vždy povedať celú pravdu, ale proste povedať to tak sofistikovane, že neklamať, ale hovoriť to. Mám s tým aj skúsenosť tak ja, ale zas na druhej strane. Čiže to je mne. A ja, keď som hlavne teda kamarátom, keď už niekto kamarát, tak som mu pravdu povedal. Aj tvrdú.
0: A čiže stál o to?
1: No tak pre... Nezariadil sa podľa toho, ale nemám skúsenosť, že by ma nechcel vidieť. Velice radi, neustále sa so mnou proste kontaktujú.
0: No jo, ale Stanislave, ale co když se dostanete do situace, jako jsem několikrát už zmiňoval, že přece té osobě, a je jedno, jestli je to drahá polovička, kamarád, nebo spolužák, nebo nějaký kolega, soused, kdy vy víte, že tomu člověku vlastně můžete říct, vlastně je to třeba blbost, a můžete mu to říct, teď vlastně od toho se nabízí i ta protistrana, tak mi to řekni, co tě trápí, Stanislave, Stando, ale vy to nejste schopný říct, dostal jste se taky někdy do takové situace, kdy vám to prostě přes tu pusu vůbec nešlo a přitom jako nebylo o co?
1: Nie, já jsem dost jako priamě otvorený, například aj dcerám jsem, a aj mi to trošku vytkli, že jsem povedal, no tak Janka, ty nemáš na to, Zuzka je lepší a v športe, to je evidentné, takže ty si zase lepší v něčom jinom. No tak trošku jej to mrzelo, keď bola také dievčatko. A potom mi to vyčkalo, otino, ty si mi to takto povedal. No tak áno, samozrejme, však ja som není žiadny, nerobil som americkú výchovu, že no jaká si len úžasná, najlepšia, najfantastickejšia, krásne hráš na tom klavíri, absolútny antitalent.
0: Milujte, miláčku, lásko moje, milujte, áno, no. jo.
1: Takže nikdy som sa toho nedržal, proste som hovoril tak, jak som to videl a nemal som s tým zlú skúsenosť. No zlú, keby som bol veľmi citlivý, ja som samozrejme celý život taký, čiže aj v robote som bol taký, no tak pochopiteľne, že som nejako nepostúpil tým pádom, kde som mohol. No nakoniec som aj postúpil, aj som podnikal a tak. Takže ale ako pocítil som to, ale ako mi to nevadilo. Takže takto nejako.
0: Musíme sa rozloučiť. Musíme sa rozloučiť. Ďakujem. Stanislave, ať sa daří, zdravím na Slovensku, ať sa tam neleže.
1: Áno, ďakujem pekne.
0: A víte co, ještě je tady paní Pravda, i o ní písnička, tak dinda. Kapela, zpěvák, zpěvačka, je to paní Pravda zkrátka.

0: Pravda zní jednoduše, že v běžném životě bývá často mnohem složitější. Někdy člověk neřekne pravdu ze strachu, jindy ze studu nebo proto, že nechce někomu ublížit. Občas si lidé nalhávají i věci sami sobě. Malé lži přitom bývají součástí každodenního života skoro každého člověka. Nic mi není, jsem v pohodě. Neboj, to bude dobré, jenže někdy zůstane nevěřčené něco mnohem většího. Nevěra, dluhy, závislost, tajný vztah nebo třeba obyčejná nespokojenost, která roky dusí celou rodinu, celý ten vztah, a je to pak všechno na prd s prominutím. Pojďme uzavřít to dnešní povídání na téma čtvrteční noční linky, když člověk neumí říct pravdu. Že by někdo udělal poslední tečku, třeba vy, tak budeme-li struční, můžeme, kdo je na druhé straně?
1: Tady Jarmila.
0: Ano, zdravím, Jarmilo, máme tak minutu, povězte. To dnešní téma, když člověk neumí říct pravdu.
1: No, já bych řekla, že je to docela složitý v tom, že každý máme nějakou povahu a říct lež, tak nemám čistý svědomí. No. Prostě mě to hryže, že jo. Na mou povahu, co mě naši, nebo můj otec učil, prostě mluvte pravdu, s tím se jako, i když, jak se to říká, natluč bude ti natlučeno a udělej dobro, bude ti odplaceno třeba zlem, že jo. Ale to už je prostě takhle nese a i ta povaha, a i prostě ta člověku, ta citlivost, vnímavost.
0: A čím to, že vám to takhle vložil tatínek jako do duše a do života, že byste zalhala a vy jste dostala po budce, anebo vám to přátelsky vysvětlil?
1: Ano, já jsem, když jsem byla, já nevím, 7 roku, 8, tak moje sestra dostala od babičky brusle, krásný, bílý. Tenkrát to bylo, že jo, to bylo drahý a to. A já jsem nedostala nic. A já jsem je ze steku podepsala Hana Kubišová, Hana Kubišová, že jo, neohrabaně. A on mě prostě, jako to bylo jasný, že jsem to udělala ze steku, protože, ale já jsem měla oprávněný jako stek, protože proč to nedala obou, proč to dala jenom jí? No, a takže jsem se nepřiznala a ten čas si mě zavolala a pověděla, tak ty budeš lhát, jo, ty budeš lhát. Takovou mi vymrskl, jak se takhle říká, z boku, takhle jako ze
0: stylu. Letěla jste daleko.
1: Že měl trpěl přesně na rty a jak narazili ty rty jako mi na zuby, tak jsem opuchla, natekli mi to, pak chodil s hermánkem a otíral mi to a omlouval se, že to já tak nechtěl. Ale já jsem měla takový stek, protože já jsem říkala, já jsem přitom hrála s klukama hokej, Hana ani nějak nebruslila a dostala krásný brusle nový.
0: No.
1: Jo. Takže to je právě, to mě nastartovalo, nebo takhle mě to prostě jako utkvělo v paměti, že tady to teda opravdu se nemá. A taky jsem tak vedla svoje děti, protože i když je potřeba někdy asi láhat, je to na úkor třeba, aby se neudělalo nějak hůř tomu dotyčnímu, protože ještě vám řeknu maličkost. Mě třeba řekla paní doktorka na rovinu diagnózu takovou, že se s tím nepárala a já jsem dostala až doma šok. Doma šok. S tím, že se to teda vrazilo prý. Tak vy to máte takhle, já to nebudu jako chci prezentovat úplně, jo. Já to budu obaleně. A to se pan doktor asi spletl. To máte v každý ledvině jinak. Jedno tak, a to, co se asi překlep, no teď vy to máte, jo, ale s tím, že teda člověk, kdyby byl citlivý, no já jsem citlivá, ale to, protože brácha na to umřel ve 49. A s tím tak neobaleně, a to se myslelo teďka třikrát už u paní doktorky, takže normálně mám z toho taky husí kůžu a chci odejít pro takový jednání.
0: Dost, je to v lidech, jak se říká, ale to probereme jindy, musíme končit. Omlouvám se. Dobrou noc.
1: Opravdu jenom chci říct na závěr, stačí jenom úsměv a prostě se podívat a tak nějak toho vlídně a ne jako tak nějak prostě
0: chápu.
1: Škaredě, jo.
0: No. Děkuju. Dobrou noc, ať se daří.
1: Tak jo, dobrou noc. Všechny zdravím moc.
0: Taky, zdravím, klid, pohoda, úsměv. A samozřejmě vám to věřím všem, co jste volali, vaše příběhy. Taky když dorazí příspěvek, mnohem větší problém je a taky zejména odvaha přijmout pravdu, tedy i váš, pane Macoune. Několikrát jsem vám zaslal prokazatelný důkaz, že pohádkový Honza není sám, nedokázal jste vzkaz ani jednou zveřejnit, natož přečíst. Možná tak učiníte teď, abyste snadno dokázal ovlivnitelným posluchačům, že i nepříjemnou pravdu umíte přijmout, ale je to pouhá přetvářka, tedy vlastnost tolik potřebná všude tam, kde jde o poslechovost, sledovanost a míru publicity. Otoman Zlínský. Otomane, víte. Jsou někdy příspěvky, kterým člověk zkrátka nerozumí a vlastně ani jim nechci rozumět, ale když si myslíte, že máte pravdu, když si myslíte, že mě to udělá dobře, nebo když si myslíte, že vaším příspěvkem se něco změní, tak prosím, pište dál, děkuji. Od prvního mého vysílání v Noční lince až do současné doby bez vás ty příspěvky, to by nebylo ono, to zase přiznávám. I když jejich obsah nechápu a málo kdy jim rozumím. Dobrou noc vám přeje z Prahy Honza Macoun, zdravím nejenom Otomana, ale i všechny ostatní volající, poslouchající. Děkuju, že jste se osmělili, zavolali a jinak těším se na vás zase příště. Další Noční linku vysíláme už dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát to bude s Borkem a Borek z Brna má téma chutě a vůně prázdnin. Společně se uslyšíme v sobotu hodinu před půlnocí. No a téma, které jsem pro vás připravil tentokrát já, moje úchylka, tak dobrou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, to mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem, tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Skotland

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý. Byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudá.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand. Číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedias Coley.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
3: Prosím, odložte si. Tak.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: Díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v... těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno...
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděl. Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
7: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
7: To jsem já?
2: Vy?
7: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
7: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
8: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
7: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší... A některé zvyky měl přímo.

0: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
1: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
1: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
0: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
3: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
0: Na obálku nalepil známku.
1: A co je zvláštního na nalepení známky?
0: Za normálních okolností nic samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
1: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
0: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
1: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
1: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
0: Jen klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
0: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
0: Něco? Nebo někdo?
1: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
0: Kam pak, slečno Hollisterová?
1: Promiňte, ty moje nervy.
0: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My totéž uděláme tady v domě.
4: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
1: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
0: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
1: Je to můj nevlastní bratr.
2: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart, ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jet Parker.
0: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
2: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct, Parker?
1: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Kohli.
0: Kdy?
1: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
0: No ano, firma Kohli a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Kohli známku na ten dopis?
5: Páral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
0: To právě ne.
3: To právě vůbec nemlí, pane. Tedy pane obviněný.
2: Zatím jen zadržený, doktore Watsone.
1: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
5: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
1: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
0: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Kohliho, Bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
1: Ty mizero, ty vrahu!
5: Zmije, zákeřná zmije.
1: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
5: No, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
1: Mizero, ty dareváku!
0: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda, není-liž pravda.

0: Pravda, inspektore.
1: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
2: Jistě, pane vrchní inspektore.
0: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
1: Z okna? A v noci?
0: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
1: Ne, to nevím.
0: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
1: Musím vás zklamat, Holmesi. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
0: Z obálky dopisu pana Coleyho.
2: Ale to není známka, inspektore.
1: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
0: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
2: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
1: Conium maculatum memento Socrates.
2: Ano.
1: Co to znamená, pánové?
2: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
0: Pan Obadias Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
2: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
1: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
1: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
0: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
1: A Sokratovi.
2: To jest známce Donalda Evense.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdraví, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ni ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Nevocné. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnoval-li se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Sacrophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými, jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd a je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, ale ta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím, o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: Čtyři další lidé byli v podezření, jenže všichni čtyři mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci.
6: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti dva, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného, hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě, vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou. Tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku. Není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata. Ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději... Klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
2: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
5: Teda, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, Nemohl jste ji spáchat vy?
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardnere.
5: Tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říci, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Watsone.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci, Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym se rovněž neudržel jako vy a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku. Nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: No přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop.
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví. I jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. takové to pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vyle jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne?
5: Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
2: že... Za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte.
5: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
2: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
5: Ano, zde tyto tři.
2: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
5: Neskrývám ji přece.
2: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
5: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
2: Tak jsem to nemyslel.
5: No přece si nemyslíte, že bych...
2: O ne...
5: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
2: O, ano.
5: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
2: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
5: Důkaz? Což je to možné?
2: Ovšem, jen chvilinku strpení.
5: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
2: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
5: Ano. Takže je to v pořádku.
2: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
5: Ale co je to zase za neřádstvo?
2: Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
5: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
2: Nebude to poprvé. No, vidíte?
5: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
2: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
5: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
2: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
5: Ale to snad...
2: Ale ano, ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
5: No, mohu snad udělat něco jiného?
2: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
5: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
2: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone. Zajdeme si někam na skleničku minerálky.
6: Karlovarské.
2: Správně. Zdá se, že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.